Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte předposlední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. V 70. letech Karel Gott obdivoval britského zpěváka Tonyho Christieho a obohatil svůj tuzemský a německý repertoár několika jeho písněmi. Největším hitem Tonyho Christieho se v roce 1971 stala píseň Is This The Way To Amarillo. Karel se rozhodl jí naspívat s českým textem Zdeňka Rytíře Kvítek Mandragory, který mu ovšem zapomněl říct, že jeho text už naspívala Helena Vondráčková. Ta si totiž na suprafonu stihla dřív než Karel zajistit subnakladatelská práva k této písni. Navzdory tomu Karel zpíval Kvítek Mandragory na koncertech a uvedl ho v roce 1972 i ve svém minirecitálu v televizním pořadu Televarieté. Kvítek Mandragory se nakonec jmenoval i muzikál složený z písní Heleny Vondráčkové,

Někdy v roce 2011 se Karel Gott vrátil z účinkování v jedné německé televizní show a hned po návratu mu volal do Pardubic. Pln nadšení mi řekl: Honzo, zapamatuj si název Il Volo. To je trio mladých italských tenoristů, kteří úžasně zpívají písničku Il Mondo. Věř mi, že o nich ještě hodně uslyšíme. Hned mi to docvaklo. Písničku Il Mondo s českým textem Jiřího Štajdla v máji naspíval Karel Gott už v roce 1966. Původně to byl velký hit italského zpěváka Jimmyho Fontány, kterému tuhle písničku zaranžoval sám Ennio Morricone a Fontána s ní dobil nejen kontinentální hitparády, ale i žebříčky v Latinské Americe. Hned jsem se začal zajímat, kde se chlapecké italské trio Il Volo vzalo. A dočetl jsem se, že tři teenageři soutěžili v roce 2009 v jedné italské televizní show, která se natáčela v italském Sanremo. A právě tam dostal režisér a autor této show Roberto Cenci doslova geniální nápad a hned ho taky uskutečnil. Spojil tři mladičké italské tenoristy Gianluca Ginoblého, Piera Baroneho a Ignácia Boschetta v trio a chtěl, aby se kluci stali pokračovateli v 80. a 90. letech po celém světě nesmírně populárního tria Tři tenoři. Tvořili ho tenkrát Luciano Pavarotti, Placido Domingo a José Carreras. Kluci z tria Il Volo zpočátku zpívali popové písně, aby se k opeře nakonec přece jen dostali. Před 10 lety natočilo Il Volo album Note Magica, které bylo poctou třem tenorům a jeho nahrávání se jako zpěvák a dirigent zúčastnil sám Placido Domingo. My si teď ale poslechneme úplně první hit tria Il Volo, kterým se stala písnička Il Mondo.

Tak jak se vám italské nadžánrové trio Il Volo líbilo? Předpokládám, že jste se stali jeho fanoušky jako já. A pro úplnost dodávám, že Il Volo bude koncertovat v pražské O2 aréně už 18. října příštího roku. Už po čtvrté přiveze do Prahy kouzlo Itálie, sílu tří hlasů a výjimečný hudební zážitek, který spojuje klasiku s moderním citem. Il Volo nabídne průře svým repertoárem od klasických árií po filmové melodie. A já vám teď budu vyprávět o britském zpěvákovi Cliffovi Richardovi, nositeli řádu britského impéria, který byl v roce 1995 povýšen královnou Alžbětou II. Do rytířského stavu. Asi největším hitem Cliffa Richarda je popová píseň We Don't Talk Anymore, kterou si teď ale poslechneme v interpretaci Karla Gotta. Textař Eda Kretschmar svůj text nazval To jsou fámy.

Jednou z nejkrásnějších písní, kterou kdy naspíval Peter Pan britské populární hudby Cliff Richard, je rozhodně poproková balada Miss Unites z roku 1975. Poprvé vyšla na Richardově singlu, který měl entablovat Elvise z Albionu jako rockového zpěváka. O tom, jak se tahle písnička vryla nejen do srdce jejího interpreta, ale i do srdcí jeho fanoušků doslova po celém světě, svědčí fakt, že ji Cliff Richard v průběhu následujících let naspíval ještě několikrát. Písničku Miss Unites do svého repertoáru přijali Art Garfunkel, Demis Russo, Rick Springfield, Johnny Logan se sborem Elvise Presleyho The Jordanas, Pavel Vítek a Karel Gott. Největší úspěch s touto písní měla irská chlapecká formace Westlife, která ji nahrála v roce 2002. Píseň Miss Unites vám teď ale zaspívá její původní interpret Cliff Richard.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V našem pravidelném každotýdenním setkávání jsem vám už vyprávěl, že mě vždy zajímaly a zajímají crossoverové projekty, ve kterých se spojí operní pěvci s popovými zpěváky. Je to přínosné pro samotné zpěváky a pro publikum je to víc než zajímavé. Ne vždycky se to samozřejmě povede. V roce 1998 se na novém albu Cliffa Richarda Real As I Wanna Be objevil jeho duet se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Od prvního momentu, kdy jsem tuhle píseň poprvé slyšel, ji miluji. Věřím, že půjdete v mých stopách. Pamětníci si možná vzpomenou, že Karel Gott v roce 2000 uvedl s Láďou Křížkem tento duet na vánočním turné pod názvem Žít svá léta. Škoda, že ho tenkrát nenatočili. Duet Vita Mia vám teď zaspívá Cliff Richard se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Máte se na to těšit.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky a nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. A teď vám budu vyprávět o americkém skladateli, textaři a zpěvákovi Neilu Diamondovi. Ač vám jeho jméno asi nic neřekne, jeho písničky znáte určitě. Traduje se, že Neil Diamond píseň opěvující sladkou Karolínu napsal v roce 1969 za jednu jedinou hodinu v jednom memfiském hotelu, okouzlen půvabem dcery amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, když uviděl její fotografii na titulní stránce amerického časopisu Life. Písničku Sweet Caroline naspíval v roce 1998 na své album Roky mého mládí Karel Gott pod názvem Vstříc náhodám.

koncertě Neila Diamonda v Mnichovské olympijské hale jsem byl před 12 lety s mým přítelem Lukášem. Strašně jsme se na koncert těšili. A to se mě velmi, velmi nevyplatilo. Před koncem první půlky koncertu se mi začalo dělat děsně blbě. Udeřila strašná deprese, se kterou se dlouhodobě léčím. Kdybych byl na koncertě sám, zvedl bych se a šel si lehnout. To jsem ale Lukášovi nemohl udělat a do konce koncertu jsem trpěl jako zvíře. Ale zpátky k Neilovi Diamondovi. Podle amerického hudebního časopisu Billboard je Neil Diamond po Barbře Streisandové a Eltonovi Johnovi třetím nejúspěšnějším interpretem americké pop music pro dospělé. Ve svých písních se už od začátku jeho kariéry dařilo Neilovi Diamondovi spojit prvky rocku, folku, country, popu a latin music a díky svému vyhraněnému rukopisu a sugestivnímu vznešenému projevu stanul na čele americké hudby středního proudu. Jedním z jeho velkých hitů se v roce 1972 stala píseň Song Sang Blue, kterou u nás Karel Gott naspíval s českým textem Zdeňka Rytíře Zvon snů a čas od času se k ní na koncertech rád vracel. Je to prostě hit jako bič a nic na tom nikdy nezmění skutečnost, že se v jejím slavném nápěvu nechal Neil Diamond víc než trochu inspirovat samotným Mozartem.

Už od roku 1968 se o Neila Diamonda zajímal Hollywood a filmové studio Universal mu dokonce nabídlo smlouvu na natočení 5 filmů. Plachý a nesmělý Neil Diamond ale veškeré filmové nabídky dlouho odmítal. Zlom nastal až v roce 1980, kdy se Neil Diamond objevil po boku britské herecké legendy Laurence Oliviera v remakeu prvního zvukového filmu Jazzový zpěvák z roku 1927 s Alem Jolsonem v hlavní roli. Za roli syna židovského kantora, který se snaží uspět ve světě hudby, byl Neil Diamond nominován nejen na Zlatý glóbus, ale stal se i prvním držitelem anticeny Recy pro nejhoršího herce roku. Filmový remake Jazzový zpěvák prostě propadnul na celé čáře. Co z něho zůstalo a co prověřil čas, jsou písničky, které do něho napsali Neil Diamond a francouzský chansonnier Gilbert Bécaud. Tady je jedna z nich nazvaná Love on the Rocks. A já pro úplnost dodávám, že ji u nás krásně naspívala Jitka Zelenková s textem Edvarda Pergnera Tvoje dobrý trop.

V roce 1976 vydal Neil Diamond album Beautiful Noise, které je dodnes považováno za jeho nejlepší. Karla Gotta na něm okamžitě zaujala titulní píseň a dřív než u nás vyšla na albu Karel Gott 78 s českým textem Zdeňka Borovce Nádherný chor, už ji měl ve svém německém repertoáru a bodoval s ní v nejrůznějších hitparádách v německy mluvících zemích. Před třemi lety jsme s Lukášem viděli na New Yorkské Broadway nádherný muzikál Beautiful Noise, složený z největších hitů Neila Diamonda. Thank you.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vlasteneckých písní jsme si užili až. Ať už to byly písně o lásce k vlasti, nebo písně o budování lepších zítřků. Vlastenecké písně mají ale i ve Spojených státech amerických. Neil Diamond s modrookým Frankiem, jak se Sinatrovi často přezdívalo, naspíval v roce 1994 duet The House I Live In, That's America to Me, dům, ve kterém žiji, to je pro mě Amerika. Frank Sinatra ji solově naspíval už v roce 1945 do stejnojmenného 10-minutového filmu. Film získal o rok později čestného Oscara a Zlatý globus a Sinatra ji pravidelně uváděl na svých koncertech. Nikdy prý ale nezněla tak dojímavě, naléhavě a s takovým přesahem, jako když ji naspívali v roce 1994 v duetu Frank Sinatra a Neil Diamond.

80. letech bylo u nás nesmírně populární manželské duo Albano Carisi a Romina Power. Romina byla dcerou amerického filmového herce Tyrona Powera a s Albánem Carisim se poznali už v roce 1967. V roce 1970 se vzali, aby o 5 let později vydali první společné album. Rok 1982 se stal vůbec nejúspěšnějším rokem jejich pěvecké kariéry. V Itálii měli v tomto roce hned 4 písně v tamní hitparádě a s písní Felicita obsadili 2. místo na Sanremském festivalu. Když v roce 1994 zmizela v New Orleansu jejich dcera Ilenia, manželský pár Romina Power a Albano Carisi zrušil všechny své koncertní aktivity a veškerý čas, peníze a úsilí věnoval hledání zmizelé dcery, která v Americe přerušila studia a rozhodla se procestovat svět. Ale jejich pátrání, stejně jako pátrání policie, nepřineslo žádný výsledek. Spekulovalo se o tom, že 23-letá Ilenia spáchala sebevraždu skokem do řeky Mississippi. Albánovo manželství s Rominou Power skončilo v roce 1999 v troskách a na jeho rozpadu se podle vyjádření manželského páru nejvíce podepsalo právě zmizení jejich nejstaršího dítěte. V roce 2013 ale se někdejší manželé dali profesně znovu dohromady a začali znovu koncertovat. Albano v roce 2017 přiznal, že to byl právě zpěv a koncerty po celém světě, které mu pomohly vyrovnat se se zmizením jejich nejstaršího dítěte. Takhle na koncertech zpíval árii prince Kalafa, Nessun Dorma, z Pucciniho opery Turandot.

S Albánem Karisim jsem se sešel jen jednou a nemám na to vůbec hezké vzpomínky. V roce 1998 byl Albáno hostem dvou vánočních koncertů Karla Gotta v pražské Lucerně a ke Karlovi, který byl tenkrát značně hlasově indisponován, se nechoval vůbec kolegiálně. Nikdo z nás netušil, jak komplikovaná povaha se v tomhle horkokrevném Italovi nevelkého vzrůstu skrývá. Když Karel a Albáno dospívali slavnou italskou píseň Santa Lucia, Albáno se bez předchozí domluvy rozběhl a z jeviště skočil na parket Lucerny a chtěl po Karlovi, aby to po něm zopakoval. To indisponovaný Karel ještě zvládl. Albáno se pak na parketu znovu rozeběhl a bez problému na jeviště Lucerny vyskočil zpátky. To už Karel nezvládnul a tomu, aby se na jeviště Lucerny vrátil, mu museli přistavět židli. Trapas jako hrom. Takovéhle věci si kolegové prostě nedělají. Albáno Karisi tenkrát slavil comeback se svými merzemi skladeb klasiků a takhle tenkrát nahrál Čajkovského klavírní koncert B-moll. A právě touhle nahrávkou se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounár. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, já tě také zdravím, zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, utyle, Česko to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
1: Já to schrnu, naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
0: Humoriáda.

0: Jsme v Humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pakliže k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano, hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo jo, pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mně několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče, jo, a teďka jsem ona dělal a ona se lekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže
0: je důležité být ve spojení.
1: A, samozřejmě, stop, ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde.
0: Ale
1: máme
0: zase
1: helmu, máme helmu,
0: ano,
1: na rozdíl
0: to je správné.
1: Od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, boltů, neboltů, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Ale oni by měli znát jako dopravní
0: je to pravidlo.
1: Předpisy, ne?
0: Mm-hmm. Jo, jenom no. Prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: to možná,
0: ale
1: že
0: zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Ne,
0: no,
1: myslí, ne nebo no, minerálka malý nákup, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu úložného prostoru na skútru. A teďka. Jdeme na to. Čím osvěžíme posluchače
1: našem
0: archivu?
1: Já si myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Chcete na to?
0: Moje první taneční by tu byly. Povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle ocitl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupě potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začali oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční v podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzervatoři nechodili, protože my jsme měli...
0: to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale člověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já neopravdu, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčík, člověče, a ona z toho byla čtverilka. Víš, mm-hmm. jako pohybově. Mm-hmm. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Stardance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo odříhat, to je jedno. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil
0: trénovat.
1: Ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to neočuráš.
0: Takže zóna ve Stardance zatím nebude.
1: Ne, nemůžu ani. Dobře. Nemůžu, to já bych, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplný, hluboké brázdy.
0: Kteří tam byli jako zábavné typy, ne? Jako tanečníci.
1: Ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohleto, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění povínku?
1: No tak já stojím a natřásám se.
0: No,
1: tak to jsme chtěli jako vědět,
0: takže
1: jako,
0: nějaký ten třes tam je
1: a spíš jako
0: taneční.
1: Už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, normálně živá muzika, tak oni lidi opravdu nálese hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík. Hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Ty jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
1: No, jasně.
0: A Ploužák by si zvládnul.
1: No
0: přece.
1: To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Ne, do kapes na džínách,
0: jo,
1: víš, a už to. A už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano, hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Töpfr, aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás, ještě jednou zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré.
2: Vás. Ano.
4: Děkuju.
3: Karel Bojkovic a já bych psal pokračování.
2: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne.
3: Ano.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava,
2: zdravím.
5: Stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
4: Děkuju.
5: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
4: díky.
5: Všeho.
4: Vám tež, a kdy, co si dáte? Dáte si pokračování, anebo si dáte Tomáše Tepfra?
5: Dám si pana Vidru určitě.
4: Dobře, máte ho mít.
5: Mějte se hezky.
2: I vy, naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Magdalena z Hradce Králové, zdravím
4: je. Vás, ale... Hradec.
6: Vám krásný den a volím jedna.
2: Ano, výborně, a díky moc. Naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den, tady je Anna Písek, zdravím vás na oba
4: dobrý
7: dva den, a prosila bych pokračování.
4: No tak vidíte to.
2: Ano, díky.
4: Vašek jde.
2: Vašek vede nad Tomášem. Oba byli humoriádníky zde
4: ano,
2: a někteří
4: ano.
2: Ještě jsou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
4: No děkujeme tak, děkujeme. Myslíme, co je.
2: Brno taky, ano. Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta.
4: Dobrý den.
2: Děkujeme
4: Ačko,
2: pěkně,
4: děkujeme.
2: Naslyšenou.
4: Na kávu.
2: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadil kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
4: Jo.
10: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr a dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Joža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat, ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je ano. Posluchačka Anastázie.
2: Zdravíme. Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že jo? To je taky no. Zpěvačka slavná.
3: No,
1: taky,
3: moderní, no.
1: Trošku, už je ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, ano. Že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibora Jandy a duet z Heidi Janku, taky ten režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapy.
3: Chlapci a chlapy.
2: Ne. Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo ano, o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu Trnku. Budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. A vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3 ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct, kdy se, prosím tě, vláďa vrátí? A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá? A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, vláďa. A teďka já jsem věděl, že to...
1: To
2: a ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, vláda vrátí, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale vláďa vráda vlátí, je to tam.
1: Dobře, budeme sledovat, let. Až to budou dávat. Bylo nás šest, schválně, jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vláďa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobře. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek statiér.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný. V teplu a v pohodlí prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdal strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takhle trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla, Petře, tvoje chvíle. ty nebudeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat a já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem, to je pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo? Halo? A protože nikdo nepřicházel, tak jsem nahlase přidával jako, halo? Tady je člověk. Halo? Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek staté.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounar?
2: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
1: A tu hraješ tu Bílou paní, ne?
2: Ne, to ne, ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha, který má...
1: A toho si ho naveme?
2: Ano, to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
1: no, takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
2: Ano, můžou určitě každopádně.
1: A kde to bude?
2: Je to prosím tě www.strašidlonazamku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu 20 minut zámky.
1: My se vracíme na humoriada.cz, tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhovský.
2: Jo? Taky o tanci.
1: Humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu kapradiny.
2: Jésky.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahlovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Jsem chtěl říct i Slaňoch, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to je.
1: No.
2: Já jsem chtěl říct, že to je nějaká retropřilba, ne?
3: Co retropřilba?
1: Retropřilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: No. Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
3: Tady je, já ji mám tady vedle
1: jo,
3: sebe.
1: Jo, takhle, pán, pozoruje webkameru.
3: Podívejte, takováhle krásná přilba.
1: Střednice.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: tak, my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Nahlovský, jo.
1: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo.
4: Tady je Jirka Serčan, dobrý den, já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
4: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina, ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina, včera to už je jedno. No,
3: co si dáte?
4: Je to těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No, tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
4: No, Ačko.
1: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Tady je Vašek Drobůrka, zdravím do studia
3: Humoriády,
5: chlapi, odsypávám to.
1: Děkujem.
5: Já se budu Češi, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
5: A dobře, vám daří.
1: Děkujeme vám pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
6: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem Pejskař, zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
6: A dáme si...
1: B. A víte, že jste měl rozhodující hlas. Na mě to stačí, jednou nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky naslyšenou.
6: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského? Tak to jsem se řekl vypadal.
1: Mají slovo oba na Jozívci.
7: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
8: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
7: Počkej, ty jsi někdy tančil?
8: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
7: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě tenhle ten festival, to byl festival o Volšovou nohu, ale nevadí.
8: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
7: Tomu všichni věříme.
8: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci.
7: Jo.
8: Pro pokročilé při diskotékách.
7: Jo, a co se tam prosím tě učí?
8: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konzervovat, konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
7: To všichni umíme.
8: Jo?
7: Smím prosit, milostivá paní.
8: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, rachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho leta praxe.
7: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
8: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Hmm. Nebo šéfe, ploužáček, jde krásný ploužáček. Přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
7: A co to je krmit uši?
8: Jakože ji budete oblbovat, ne? To je... se každý u nás nadíze jasný.
7: To je takové původní.
8: Ale šefe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte vohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
7: Jo, ale proč?
8: Depeš, vole.
7: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
8: Na to já mám, šefe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
7: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního...
8: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
7: Víš, to jsem neviděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech...
8: Při čem?
7: Rituální. Ritus, to je...
8: Stačí. Tam mě velmi často posílají.
7: Ne, to je něco jiného.
8: A Latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál, když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra, no, s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně zajímavý.
1: Uvidíme, necháme to na našich, jasně, dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympic Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená, prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska, na kanály, a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále, dámy jsou, ano, už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater. Ano, do Rimbavské Soboty, Rimba Sombat, Filekovo, kde moje mama malá rodinu, a tak tam ideme aj za ňou, tak za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední roky.
1: Tak to dohoníte po Česku.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže teď Kufra.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsou to chvíli, už známe vítěze, už je dohlasováno. Ano. Martine, bude to o tanci, tím jsme začali, tím to taky zakončíme. No tak jo. Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví, ale filtry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. To přesně, a filtry, a šminky, a ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: Erotický původ to má kde kdo? Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká naučný slovník. Tanec je pohybová činnost vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je, Aloš? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aloš, pamatuj se!
4: Já vám dám rytmický vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, jak toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky poslouchá, šefe, ale praxe je jiná. U nás na diskotéce je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Se radši vemu mladou maďarskou švédku.
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šefe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Švédka. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
4: Hej, šefe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
4: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prej byl u vás tanec.
3: To sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
4: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Alois, nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
4: Sousedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prej dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
4: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
5: A já...
4: No, ale to nejde, to nejde...
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane diskjockey.
5: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
5: Ano, jim to byl hit velikánský.
1: Ale rádio hej, poslouchej, to... musíme
5: ano,
1: říct
5: ano,
1: do rýmu.
5: Ano, proč ne? A každopádně hezký léto.
1: Ano.
5: S hezkýma písničkama a samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounar, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
5: Ahoj.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prasklý vodovod opravují dělníci v centru Olomouce. V Uničově začala rekonstrukce autobusového nádraží. Před vchodem do zoo na Svatém kopečku bude méně billboardů a stánků. Polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty až 30 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Olomouci prasklo v noci na pondělí hlavní vodovodní potrubí u budovy magistrátu v Hynajsově ulici nedaleko centra města. Možnou příčinou jsou vysoké teploty. Následovaly další dvě havárie vodovodu v okolí, kvůli nim v několika ulicích netekla pitná voda, zajištěno bylo náhradní zásobování pomocí cisteren. Oprava v Hynajsově ulici potrvá přibližně 2 dny. Dvě menší závady technici odstranili v pondělí odpoledne, uvedla mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bartová. Krajský soud v Olomouci v kauze údajného 250 milionového krácení nepravomocně zprostil obžaloby 13 lidí a firmy FAU s Verami International Company. Podle obžaloby při nákupu pohonných hmot využili obchodních společností pro řetězové obchodování se zbožím, tím se vyhnuli zaplacení daně. To se podle předsedy senátu Eduarda Ondráška nepodařilo prokázat.
2: Soud dospěl k závěru, že nebyly předloženy důkazy, že by se jednalo o organizovanou skupinu a že by se na té trestné činnosti, která je pravděpodobné probíhala, že by se na tom spolupodíleli.
0: V kauze bylo původně obžalovaných 16 lidí. Případ 3 z nich soudce vrátil do přípravného řízení. V Uničově začala oprava autobusového nádraží. Jednotlivé spoje budou kvůli tomu zastavovat na náhradních stanovištích na okraji areálu a v ulici Jiřího z Poděbrad. Mapa zastávek je spolu s dalšími podrobnostmi na webu radnice a integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Olomoučtí radní schválili omezení stánkového prodeje u zoologické zahrady na Svatém kopečku. U vchodu do areálu bude taky méně billboardů. Pokračuje mluvčí města Jan Horejš.
3: Zlepšit by se tak měla průchodnost pro zásobování výstavby vzdělávacího centra Loděnka. Cílem je kultivace veřejného prostranství v jednom z významných turistických cílů města. Součástí akce má být i odstranění stánku a billboardu mezi vstupem do zoo a parkovištěm. Sport.
0: Pod vedením trenéra a sportovního ředitele Pavla Hapala s novým realizačním týmem v mezinárodním složení začali přípravu na nový ligový ročník fotbalisté Sigmy Olomouc. 7. tým uplynulé sezony má v plánu sehrát 6 zápasů, vrcholem bude soustředění v Rakousku. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty 25 až 30 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů a slabý proměnlivý později severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zraněná srna leží na vozovce silnice mezi obcemi Seč a Holubice na Prostějovsku. Projíždějte tam opatrně.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 23. června a svátek má dnes Zdeňka. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá, no a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď Šrouby do hlavy a skupina Lucie. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zaspomínat na léta minulá.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Úterý 23. června. Svátek má Zdeňka a Zdenka. Všechno nejlepší vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Základní kámen Domu umělců v Praze Rudolfina byl položen před 150 lety v roce 1876. Slavnostně otevřeno bylo po 8,5 letech prací. Pohádka, která stojí na začátku rozhlasových nedělních příběhů, byla odvysílána před 80 lety v roce 1946 a jmenuje se Modré pírko. Podle textu Joži Toucové-Mettlerové ji upravila Marie Rousková a nastudoval ji legendární režisér, pedagog a zakladatel rozhlasového dětského souboru Miloslav Disman.
2: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusil!
1: Karel Poborský rozhodl svým geniálním dloubákem čtvrtfinále proti Portugalsku na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii před 30 lety v roce 1996. Naše fotbalisty pak čekala v semifinále Francie. Tu vyřadili na penalty. Ve finále prohráli až prodloužení s Němci. Jak dopadnou naši na aktuální mistrovství světa? To rozhodne další zápas s Mexikem pozítří. Občané Velké Británie před 10 lety v referendu rozhodli, že už nechtějí dále setrvat v Evropské unii. The British people have voted to leave the European Union. Brexit byl tehdy jedním z nejčastěji používaných slov. Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová má dnes 75. Výlety. 65 slaví vedoucí programu Libereckého rozhlasu, průvodce víkendových výletů na všech regionálních stanicích, Pavel Kudrna.
3: A navíc jsou tu pro vás další rozhlasové výlety, které vás provedou po zajímavých místech naší země.
1: Tak všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 23. června, jsou 2 minuty po 17:15, no a svátek má dnes Zdeňka. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, netřeba v červnu o déšť prositi, přijde jak začnete kositi. No, dnes bude slunečno a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Prostějov. 21 stupňů, jasno, napsala Míša. Šumperk, 16 stupňů Celsia, tolik má na teploměru Eva, která se chystá do práce, ať se v ní daří. Bára z Olomouce, tam má na teploměru 21 stupňů a hlásí nechudít dnes do práce, no tak držím palce, ať to překonáte.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonilo. A nebo babička ty tabletky taky, papa.
3: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii, nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude dermatovenerologka, vědkyně a pedagožka, profesorka Monika Arenbergrová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30, dobré ráno. Zhruba měsíc a půl měří policisté na silnici přes Červenohorské sedlo hluk z výfuku motorek a aut pomocí speciálního zařízení. Mobilní hlukoměr, který mají jako jediní v Česku, využívají na hlavní spojce Šumperska a Jesenicka kvůli dlouholetým stížnostem chatařů a lidí z nedalekých obcí na motorkáře.
1: Nastartujte normálně motorku.
2: Mobilní hlukoměr se při kontrole připojí k vozidlu a změří jeho hlučnost při různých otáčkách motoru.
3: Takže máme tady tři měření, které musí být plus minus stejné. Takže dáme první měření, vyšlo, teďka dáváme druhé měření, kolega to vytočí mezi těma stejnýma otáčkama a musí být všechny tři.
1: Motorka je 98 decibelů a povolených bylo 95, je tam 4 decibely tolerance.
2: Popisují členové dopravní hlídky. Důvodem nasazení mobilního hlukoměru byly mimo jiné také stížnosti místních obyvatel a samospráv, uvádí nezávislá starostka nedaleké Loučné nad Desnou Petra Hrazímová.
4: Spousta těch trvale žijících lidí říká, že tady už se jako nedá žít, že ta hlučnost je tak obrovská a ten hluk je tak zatěžující, že je to fakt jako extrémní.
2: Hlukoměr na Červenohorském sedle je v provozu zhruba měsíc a půl. Pokračuje mluvčí krajských policistů Jaroslav Herzán.
5: V květnu se jednalo o nižší desítky kontrol, přesně ty kontroly neevidujeme. Ale v souvislosti s měřením hluku byl zjištěn problém u celkem 9 kontrolovaných vozidel.
2: Mezi nejčastější přestupky patřila nelegální úprava výfuku, říká vedoucí dopravního inspektorátu v Jeseníku Martin Šubert.
6: Krajecí řidiči vlastně tvrdí, že daný motocykl takhle už zakoupili, nebo že to je od výrobce, nebo že to je potechnické, že všechno splňuje, ale v momentě, jak my jsme schopni, jak kdyby změřit ten hluk, tak otáčí ho, začínají mluvit pravdu, takže vlastně do toho zasáhli, nebo že nějakou část mají nehomologovanou.
2: Podle motorkáře Luboše jsou kontroly hlučnosti potřeba.
7: Protože některé výfuky jsou fakt extrémně hlučný, až to může být prostě hodně nepříjemný. A já, jelikož mám homologovaný výfuk, tak s tím zásadním problém nemám.
2: Podle Šuberta se díky zapojení hlukoměru situace na sedle sklidnila.
6: Ten efekt už to nějaký mělo, to znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor, zejména o víkendech, jakože už nenajíždějí v takovým množství.
2: To potvrzuje i Petr, který vlastní chatu v Koutech nad Desnou.
8: No, ono, když člověk jede třeba na víkend nebo jede si tam jako odpočinout a chce mít jako chvíli klid, tak to bylo docela dost rušivé. Já si myslím, že je to trochu lepší.
2: Jeseničtí policisté mají v plánu hlukoměr nasazovat i na jiných místech v kraji, říká Herzán.
5: Zejména pak v rámci různých tuning srazů a obdobných akcí, nebo v případě problémů s hlukem vozidel v určité lokalitě, na kterou nás zase někdo upozorní.
2: Podle mluvčí policejního prezídia Violety Siřišťové policisté nyní vyhodnocují výsledky. Teprve poté rozhodnou, zda hlukoměr nasadí i v dalších krajích. Z Červenohorského sedla Sabina Millerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek. Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Zastupitelstvo Olomouckého kraje odmítlo podnět společnosti České štěrkopísky, která chtěla umožnit plánovanou těžbu štěrkopísku mezi Věrovany na Olomoucku a Citovem na Přerovsku. Uchazeči o studium na střední škole, kteří si podali přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je i školy. Dotace na obědy do škol schválilo hejtmanství, vyčlenilo na to 15 milionů korun, hlavně pro sociálně slabší rodiny, uvedl náměstek pro oblast školství Svatopluk Binder z hnutí ANO. Přestavbu mateřské školky dokončují v Soběchlebích na Přerovsku. Práce budou stát 27 milionů korun. Slavnostní otevření by mělo být v srpnu, řekl nezávislý starosta Miloslav Jančík. Olomoucký kraj ukončí své působení ve sdružení Evropská kulturní stezka svatého Cyrila a Metoděje. Důvodem jsou jeho nedostatečné přínosy vzhledem k výši příspěvku, který je 6,5 tisíce eur ročně. Ze sportu. Tenistka Tereza Valentová porazila v prvním kole turnaje na trávě v Eastbourne po více než tříhodinovém boji 7-5, 5-7, 7-5 Britku Hana Klugmanovou. Počasí na střední Moravě dnes bude polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 22 stupňů a slabý proměnlivý, později severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Právě kolem silnice první třídy číslo 60 sečou dělníci na trase Jeseník-Javorník. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad okolo češtiny, 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno. Už o 9:45 nás čeká pořad Okolo češtiny. Při rozhovoru si často ani neuvědomujeme, kam se díváme a jak dlouho udržujeme oční kontakt. Pozornost ale přirozeně směřuje i k ústům a rtům mluvčího. Právě odtud vychází i ustálené rčení viset někomu na rtech, které označuje velmi pozorné naslouchání a má kořeny už v antice. Jak toto i další podobné obraty vznikly a co všechno ví o nich víme, tak to přiblíží jazykové okénko Ondřeje Bláhy. Kdybyste pořad o 9:45 nestihli, tak nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 23. června, úterý, svátek má Zdeňka, vše nejlepší. Za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí, no dnes bude slunečno a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Do Loplazy u Nezamyslic, jasno, klidno, 19 stupňů, vlhkost 76%, jdu zalévat do zahrady, napsal Miroslav. V Mohelnici máme dnes po ránu 15 stupňů. Jasno a zatím klidno, zdraví Naďa. Bohdíkov, dnes ráno 13 stupňů, obloha vymetená do modra, tak rostlinky budou chtít vodu, píše Vlaďka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Léto, dovolené a prázdniny jsou nejrizikovější částí roku z hlediska vloupání do bytů, rodinných domů i chat. Rizika ale čekají i při pobytu u vody a při sportu. Jak si užít rekreaci bezpečně? Jak předcházet tragickým událostem? Jak jednoduše snížit riziko vloupání a ochránit majetek v době nepřítomnosti? Hosty dobré rady budou kapitánka Zuzana Slabá, koordinátorka prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a poručice Markéta Kleru. Preventistka policie České republiky v úterý v 10 dopoledne.
3: Čtvrté album skupiny Beggars Opera vyšlo v roce 1973 pod názvem Get Your Dog Off Me. Výrazný odklon od art rockového zvuku a změnu zpěváka nesli fanoušci těžce, ale jako více než půlstoletí stará muzika se deska pořád poslouchá dobře. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Beggars Opera.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Léto je tu a s ním i slunné dny a čas dovolených. Co dělat, aby vaše kůže přečkala nápor slunečních paprsků bez úhony? Poradí dermatovenerologka profesorka Monika Arenbergerová. Ptát se jí budu i na její plány na léto, i zda Kovářova kobyla náhodou nechodí bosa. Tak si nás nalaďte, Alex a host začíná po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Zastupitelé Olomouckého kraje podpoří dotacemi obědy ve školách. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Krajské zastupitelstvo odmítlo umožnit těžbu štěrkopísku u Věrovan a Citova. Hejtmanství podpoří dotacemi obědy ve školách, v Soběchlebích dokončují modernizaci mateřinky. Polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zastupitelstvo Olomouckého kraje odmítlo podnět společnosti České štěrkopísky, která chtěla změnou krajských zásad územního rozvoje umožnit plánovanou těžbu štěrkopísku mezi Věrovany na Olomoucku a Citovem na Přerovsku. Podle krajského odboru strategického rozvoje je takové řešení stanovení dobývacího prostoru u Věrovan v rozporu s dosavadní koncepcí ochrany nerostného bohatství v kraji. V Českém rozhlase a v České televizi o půlnoci skončila jednodenní výstražná stávka. Pracovníci protestovali proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků. Plánovaný převod pod státní rozpočet by podle nich omezil nezávislost a stabilitu médií. Do stávky se v rozhlase zapojilo skoro 1100 pracovníků z různých stanic, regionálních studií nebo třeba symfonický orchestr.
3: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Herci Národního nebo Davidského divadla pak štafetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Olomoučtí krajští zastupitelé schválili dotace na obědy do škol, vyčlenili na to 15 milionů korun. Pomoc je určena sociálně slabším rodinám, uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder z hnutí ANO.
4: Tato pomoc jde dětem, které jsou znevýhodněny tím, že jsou ze sociálně slabších rodin, což znamená, že jsou jejich rodiče příjemci tzv. Humanitární dávky vyplácené cizincům, anebo jsou příjemci dávek státní sociální pomoci. Ta žádost samotná neprobíhá a pak od samotných rodičů, ale žádosti podávají zástupci škol.
2: Přestavbu mateřské školky dokončují v Soběchlebích na Přerovsku. Modernizace budovy ze 70. let minulého století začala před více než rokem. Práce budou stát 27 milionů korun. Část nákladů zaplatí dotace. Slavnostní otevření opravené mateřinky plánuje nezávislý starosta Miloslav Jančík na srpen.
5: Designérka snažila se vycházet z toho umístění té budovy a už toho rozložení samostatných těch oddělení původního stavu, tak jak to udělali předchůdci, a dát tomu ještě spíš ten modernější ráz.
2: Sport. Tenistka Markéta Vondroušová dostala čtyřletý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty 26 až 30 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 21 stupňů a slabý proměnlivý, později severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dvě osobní auta se nabourala na Prostějovsku. Nehoda se stala na křižovatce silnic na Prostějovičky Krumsín Alojzov Křenůvky. Místo havárie je z opatření.

0: Opatrností průjezdné. Trávu kolem silnice první třídy číslo 60 sečou dělníci na trase Jeseník Javorník, také kolem silnice první třídy číslo 44 na trase Jeseník Česká Ves Písečná Mikulovice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Hezké úterý přeje Vítek Šoukal. Potřebujete se probudit a rozproudit energii, tak prý funguje vyčistit si zuby peppermintovou zubní pastou. Vyzkoušejte. Už v této hodině nás probudí také ranní rozcvička, kterou chystá Petr Peč. A za chvíli i otevřeme 100 let staré noviny. Psali o městském odvodu v Olomouci. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Valdemar Matuška. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. O rozšíření městského vodu v Olomouci a utvoření ochranného pásma s výhledem do roku 2000 se psalo před 100 lety v deníku Našinec, což zaujalo Ditu Vojnarovou.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Otázka zásobování Olomouce vodou se probírala několik desetiletí, vždy ale prozatímně na kratší dobu. Vytvořením takzvaného Velkého Olomouce v roce 1919 nastaly pro rozšíření vodovodu zcela jiné předpoklady. Objevila se povinnost zásobovat vodou i ta místa, která by dle dřívějších poměrů v dohledné době sotva přišla v úvahu. Ředitelství městské vodárny vypracovalo rozsáhlý projekt pro rozšíření vodovodu a utvoření ochranného pásma, jenž tvoří otázku zásobování vodou na dobu alespoň 80 let, tedy do roku 2000, kdyby Olomouc podle dosavadní populace měla mít 175 tisíc obyvatel. Dle toho se také stanovil počet studní na 80, a to při stejném provedení, jako byly ty dosavadní. Pokud se týče území městského vodovodu, byla navržena 3 ochranná pásma. Užší, širší a zájmové, kam patřily obce Hlušovice, Týneček, Chválkovice, Pavlovičky, Kláštero Hradisko a Černovír. Jakékoliv stavby v této lokalitě mohly být prováděny jen se souhlasem města Olomouc, protože jedině tak se dá uchránit do daleké budoucnosti jakost a množství spodní vody pro vodovod města Olomouce.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 23. června, svátek má Zdeňka, vše nejlepší, je 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. No dnes bude slunečno a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Prostějov 20 stupňů, sluníčko se už od rána snaží, napsal Petr. Úsov 16 stupňů Celsia, sluníčko svítí, ráno je ale přesto docela svěží, píše Vladimíra, a Litovel 18 stupňů jasno, vzkaz od Hanky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Které strhující melodie rozezní letos proslulé amfiteátry a zámecký park? A na jaké pěvecké i taneční klenoty se můžeme těšit na největším svátku lidové kultury? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na samotný vrchol folklorní sezóny. Tématem totiž bude hudební pozvánka na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
3: Když jako malý kluk sledoval zatmění slunce, nejspíš netušil, že se jednou stane průvodcem po noční obloze. Dnes Michal Štipl pořádá přednášky, vyráží s lidmi do přírody a pomáhá jim objevovat krásy vesmíru. Proč stojí za to zvednout občas oči ke hvězdám? I o tom si s hvězdářem Michalem budeme povídat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ve středu krátce po 10. hodině.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 10 minut bude 6:30. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Tento týden si připomínáme 5 let ode dne, kdy Hodonínsko a Břeclavsko zasáhlo tornádo. Stopa po ničivém živlu na jihu Moravy byla podle Českého hydrometeorologického ústavu 26 kilometrů dlouhá a 100 až 700 metrů široká. Tornádo zabilo 6 lidí, desítky jich zranilo a poničilo stovky domů. Výrazné škody způsobilo i na hodonínském ESE centru. Klienti se do něj ještě nevrátili, stále tam pokračují opravy za 375 milionů korun.
1: No, my jsme viděli černé mračno, říkali jsme, musíme jít dom, nebo začne hodně pršet. No, jenomže pršelo, lilo strašně.
2: 94letou Marii Zvěřinovou, bývalou obyvatelku hodonínského S-centra, jsem zastihla na pokoji Centra služeb pro seniory v Kyjově.
1: Já jsem ještě otevřela dveře na taky malý balkónek tam byl a to bylo úplně už voda a polámané větve. Bylo to hrozné, ale bylo to hrozné. Když jsem se podívala tím oknem, naproti byla taková pěkná besídka postavená, tam jsme někdy sedávali. To bylo zbořené.
2: Potom si vybavuje, že pracovníci za ní přivedli další klienty. Dohromady jich bylo na pokoji 8.
1: Ta chodba, což vedla takto, tak skla, oken, dveři skleněné, tak to bylo všechno vymlácené. A k večeru nás odvezli zas do sklepa, ještě druhého. Bylo to ale hrozné. Děvčata byly úplně, dvě museli ležet na zemi. Některé byly s nervama úplně vedle.
2: Ze dne, kdy Hodonín zasáhlo ničivé tornádo, si potom vzpomíná, jak pro klienty S-centra přijeli evakuační autobusy.
1: Po cestě nás rozdělovali do Břeclavi, do domova a v Hodoníně něco nechali. No a my jsme dojeli do toho Kyjova. A v tom autobusu, na to si vzpomínám, jsem seděla a říkám, pane bože, co já mám ty nohy, co mě to tak tlačí, podívám se. A proti mě seděl dědoušek jeden a on byl bosky chudák, on si nevzal boty.
2: Ke zbytku svých věcí se dostala až později.
1: Něco donesli, něco nedonesli. Já jsem psala básničky a to mě tam zůstalo, ten zešit s tím, takže mám tady akorát jeden šmírák.
2: Marie Zvěřinová doufá, že se do S-centra vrátí. Kraj plánuje provoz obnovit na přelomu roku.
1: Já jsem se tam narodila v Hodoníně, já jsem tam vyrostla, že? No, vdala jsem se tam. Ale teď už mám 94 roky. A když si vzpomenu na to stěhování, balení, no mama mia teda.
2: Z hodonínského S-centra se po tornádu muselo evakuovat zhruba 140 seniorů. Hana Novotná, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek. Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomouci prasklo v noci na pondělí hlavní vodovodní potrubí u budovy magistrátu v Hynajsově ulici. Následovaly další dvě havárie vodovodu v okolí, kvůli nim v několika ulicích netekla pitná voda. Zajištěno bylo náhradní zásobování pomocí cisteren. Oprava v Hynajsově ulici potrvá přibližně 2 dny, uvedla mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bártová. Krajský soud v Olomouci v kauze údajného 250 milionového krácení daní nepravomocně zprostil obžaloby 13 lidí a firmy Faus Verami International Company. Podle obžaloby při nákupu pohonných hmot využili obchodních společností pro řetězové obchodování se zbožím. Tím se vyhnuli zaplacení daně. To se podle předsedy Senátu Eduarda Ondráška nepodařilo prokázat. V Uničově opravují autobusové nádraží. Jednotlivé spoje budou zastavovat na náhradních stanovištích, na okraji areálu a v ulici Jiřího z Poděbrad. Mapa zastávek je na webu radnice a integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Olomoučtí radní schválili omezení stánkového prodeje u zoologické zahrady na Svatém kopečku. U vchodu do areálu bude taky méně billboardů, uvedl mluvčí města Jan Horejš. Ze sportu. Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Počasí na střední Moravě dnes bude polojasno nebo skoro jasno, přechodně čekejte oblačno. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů a slabý proměnlivý, později severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odstraňování následků srážky dvou osobních aut pokračuje na Prostějovsku, na křižovatce silnic na Prostějovičky Krumsín a Lojzov Křenůvky. Trávu kolem silnice první třídy číslo 60 sečou dělníci na trase Jeseník Javorník a taky kolem silnice první třídy číslo 44 na trase Jeseník Česká Ves Písečná Mikulovice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V Přemyslovicích na Prostějovsku začaly práce na zpevnění břehu nad tamním potokem. Podrobnosti za chvíli. Dobré ráno přeje 2:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Prudký svah, na kterém stojí rodinné domy a potok, který podemílá břehy. Několik let vedení Přemyslovic na Prostějovsku řešilo, jak problematické místo zpevnit a taky kde vzít na opravy peníze. Teď se dělníci pustili do práce.
1: Ten břeh byl úplně někde jinde. Tak se můžeme podívat, tam chybělo takový 2 metry, protože to bylo zároveň asi s tím plotem.
2: Václav Tyl bydlí v Přemyslovicích už 50 let. Ve svahu pod jeho domem teče potok, který podemílá břehy.
1: Za těch 50 let byla celá tady ta strana. Dá se říct, že je prostě zvětralá skála, která se neustále drolí.
2: Obyvatelé okolních domů o zajištění svahu usilovali dlouho.
1: No, už jsme žádali dávno, aby se to prostě buď zatrupnilo, nebo něco se s tím udělalo. No a teď právě tady dávají injektáže, aby se to celé zpevnilo. Manželka už má 75 a říká, že se konečně možná se toho dočká.
2: Je tu se mnou také nezávislá starostka Přemyslovic, Iveta Pořízková.
3: Je tady prudká strž, ujíždí nám vlastně celý břeh.
2: Problém byl podle ní nejen v ceně opravy, která je kolem 11 milionů korun, ale také v tom, jak vlastně břehy zpevnit.
3: Je to tady takový nepřístupný terén, je to špatný pro tu techniku, spoustu prací se tady by musel dělat ručně, protože vlastně ta technika se sem ani nedostane.
2: Dělníci už na zpevnění začali pracovat.
3: V některých částech budou pilíře, které budou vlastně držet ten svah, a v některých částech bohužel ty pilíře nebudou, protože tam to není ani kam ukotvit, takže nám říkali, že tam budou nějaké gabiony, prostě nějaké kameny poskládané, které budou držet ten břeh.
2: Část potoka navíc někdo v minulosti svedl do trubek, ty ale popraskaly.
3: Musí se to celé vyměnit, protože tím, jak to praská, tak se to propadá vlastně ta zem a je to nebezpečný.
2: Jakmile dělníci břeh zpevní, plánuje vedení obce vyasfaltovat cestu, která tudy k okolostojícím domům vede. Ani to dřív kvůli nestabilnímu podloží obec udělat nemohla. Z Přemyslovic Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Petr Drobek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí přináší úterý? Co nás čeká?
2: Tak zpočátku bude jasná nebo skoro jasná obloha, ale v průběhu dne bude přechodně přibývat oblačnosti. Obejde se to ale beze srážek. A teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů, na horách na 19 až 23. Vítr ten povane jenom slabý, proměnlivý, v průběhu dne může být přechodně mírný, severní až severovýchodní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci bude jasno a teploty budou klesat na 16 až 12 stupňů, o něco chladněji bude v údolích, tam může být i kolem 10 stupňů. A povane jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. A málo oblačnosti čekáme i zítra v průběhu dne, jasno až polojasno a teploty ještě o stupeň vyšší než dneska, od 27 do 31 stupňů, na horách od 20 do 24 a k tomu povane stále jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Léto, dovolené a prázdniny jsou nejrizikovější částí roku z hlediska vloupání do bytů, rodinných domů i chat. Rizika ale čekají i při pobytu u vody a při sportu. Jak si užít rekreaci bezpečně? Jak předcházet tragickým událostem? Jak jednoduše snížit riziko vloupání a ochránit majetek v době nepřítomnosti? Hosty Dobré rady budou kapitánka Zuzana Slabá, koordinátorka prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a poručice Markéta Kalerová, preventistka policie České republiky, v úterý v 10 dopoledne.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jste-li na cestách, dobře dojďte, snídáte-li, přeji dobrou chuť a jestli se chystáte k lékaři, tak přeji jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Víme jak na to. Právě teď je 10 minut před 7 hodinou si zacvičíme. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, paže volně podél trupu. S výdechem jdeme do předklonu, pánev tlačíme vzad. Pravá paže směřuje k levému kotníku a levá k pravému. Opět s výdechem stlačíme lopatky a přitáhneme k hrudníku. S výdechem se vrátíme do vzpřímeného postoje. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Hasiči varují před vysokým rizikem požáru v zemědělství. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Krajští zastupitelé odmítli těžbu štěrkopísku v regionu. Hasiči varují před vysokým rizikem požárů v zemědělství. Organizace CERMAT zveřejní výsledky druhého kola přijímaček na střední školy. Polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Těžbu štěrkopísku mezi obcí Věrovany na Olomoucku a Citovem na Přerovsku zamítli krajští zastupitelé. Proti se v minulosti stavěla i samospráva Věrovan. O těžbu usiluje společnost České štěrkopísky. Jedním z důvodů odmítnutí je ochrana nerostného bohatství, vysvětluje rozhodnutí náměstek hejtmana Pavel Jelínek z SPD.
2: Nasloucháme těm obcím a nebudeme těm obcím dělat nic schvál a nějakým způsobem přetláčet jejich stanovisko. A druhá věc je, že vlastně ta oblast je KKOčko, je takzvaná kulturní krajinná oblast, které je škoda ničit, i když tam můžou být třeba zajímavé těžební oblasti, ale myslíme si, že v současné době to není tak kritické, aby jsme museli si tu krajinu nechat rozbít těžbou.
0: Hasiči varují před zvýšeným rizikem požárů v zemědělství. Podle mluvčí Kristýny Posekané můžou vysoké letní teploty způsobit samovznícení některých zemědělských plodin. Patří mezi ně třeba seno, oves, sláma nebo luštěniny. Podle Posekané je vhodné takové plodiny pravidelně kontrolovat. Hrozí taky vzplanutí zemědělských strojů. Nejčastěji za to může závada nebo nedbalost. Za loňský rok hasiči likvidovali skoro 1600 požárů zemědělství. Škody přesáhly 350 milionů korun. Uchazeči přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek se dnes dozví, jestli se dostali na střední školu. Organizace CERMAT zveřejní výsledky, budou v elektronickém systému DIPSY nebo u škol. Nejvíc zájemců se ve druhém kole hlásí na učiliště, pokračuje ředitelka CERMATu Barbora Rosůlková.
3: Přijímací řízení pokračuje dál, 24. června budou školy zveřejňovat kritéria pro třetí a další kola. Ta již nejsou centrálně řízená, termíny si stanovují jednotlivé školy sami a přihláška se podává přímo na konkrétní školu v listinné podobě.
0: Olomoucký kraj ukončí své působení ve sdružení Evropská kulturní stezka svatého Cyrila a Metoděje, jehož členem je od roku 2015. Rozhodlo o tom krajské zastupitelstvo. Důvodem ukončení členství jsou podle vedení kraje jeho nedostatečné přínosy vzhledem k výši příspěvku, který nyní činí 6500 eur, zhruba 157 000 korun ročně. Cyrilo-metodějská stezka je kulturní trasou Rady Evropy, která propojuje místa spojená s odkazem věrozvěstů Cyrila a Metoděje děje v několika evropských zemích. Sport. Obhájci titulu v šancelize fotbalisté Slavie zahájí novou sezonu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vícemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodlo tom los na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace. První derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. V losu je zatím i Karviná. Slezané se totiž odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasů.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty 26 až 30 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 21 stupňů a slabý proměnlivý, později severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Vyšetřování příčiny a odstraňování následků havárie dvou osobních aut stále pokračuje na Prostějovsku, na křižovatce silnic na Prostějovičky Krumsín Alojzov Křenůvky. Místo je s opatrností průjezdné, zasahují tam hasiči, policisté i záchranáři. Trávu kolem silnice první třídy číslo 60 sečou dělníci na trase Jeseník Javorník, také kolem silnice první třídy číslo 44 na trase Jeseník Česká Ves Písečná Mikulovice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukala přeje příjemné ráno, užíváme si léto, čas zmrzliny, koupání, letních lásek, dovolených. No, dnes ráno cestou do rozhlasu jsem potkal rodinku, která spala do auta kufry, proviant a řidič, asi táta se malinko čertil, že už měli půl hodiny.

5, tak vyrážíte-li třeba na dovolenou, na cesty opatrně, v klidu a s rozumem. Fotbalisté Sigmy Olomouc začali přípravu na novou sezónu se staronovým hlavním trenérem, podrobnosti za chvíli, a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Pavel Bobek. Dobré ráno.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Dnes nás opět čeká vedro až 30 stupňů Celsia. Tropické počasí působí nejen na lidi, ale také na živočichy, které ve městech najdeme ve vnitroblocích, zahrádkách, v parcích a podobně. Často trpí nedostatkem vody. Umožníme přístup k vodě našim spoluobyvatelům. Žízeň mají například ježci, zajíci, kosové, čmeláci, včely a další. Máte-li doma jezírko nebo bazének či něco podobného, můžete umožnit ptákům přístup k vodě za pomocí plovoucího prkna, aby se pohodlně napili a neutopili se. Jinde postačí velká mělká miska s vodou položená na zem, poslouží nejen ptactvu, ale třeba také ježkům nebo veverkám. Tak buďme ohleduplní k našim zvířecím sousedům a pomáhejme.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 23. června, je čtvrt na 8 a svátek má Zdeňka.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, netřeba v červnu o déšť, prositi přijde, jak začnete kositi. No dnes bude slunečno a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Javorníku máme jasno, klidno, žádný vítr, 18 stupňů, píše František. Teplota po ránu 17 stupňů, je jasno, větřík pofukuje do 2 metrů za vteřinu, vlhkost poměrně vysoká, 91%. Vypadá to opět na pořádné horko. Na zahrádku půjdu hned po snídani pozbírat květy divizny, napsal Honza z Písečné. A zde na Holubic u nás je 17 stupňů, chystám se zalévat zeleninu a vytrhávat plevel. Ten roste, i když neprší.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Lagota. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 7:30, dobré ráno. Fotbalová Sigma Olomouc v letní přestávce více než hráčské posily hledala nového hlavního kouče a i když se dívala zajímavými směry, hlavně do zahraničí, nakonec ho nenašla a skončila u podobného řešení jako na konci jarní části po vyhazovu Tomáše Janotky. Hlavním trenérem totiž zůstává současný generální sportovní manažer Pavel Hapal.
1: Od počátku to nebyla vůbec naše myšlenka, ale prostě trenéry, který jsme nějakým způsobem vytipovali, tak byli pod nějakými kontrakty a bylo to složité je vyvázat a vedení nebo vůbec jsme si řekli, že chceme nějakou zkušenost, opřít se o zkušenějšího trenéra a bohužel v ten daný moment jsme nic, co by nám asi tak jakoby bylo podle našich představ, jsme nenašli.
2: Říkal Pavel Hapal na startu přípravy fotbalové Sigmy Olomouc. Nakonec se tedy klub uchýlil znovu v podstatě k záložní variantě, kdy právě Hapal jako generální sportovní manažer bude stejně jako na konci jarní části zastávat i funkci hlavního trenéra. Teď už oficiálně a natrvalo.
1: Tak každopádně jsem z toho dlouho nevypadl, nakonec jsem skočil do těch posledních 6 zápasů. Výhodou toho je, že to mužstvo znám, že prakticky jsem měl možnost i jako ten sportovní ředitel, když jsem u toho byl, to mužstvo navnímat, takže to je určitě velkou výhodou pro mě, takže nejsem z toho překvapený. Důležité bude, aby to navnímali teďka kluci asistenti, protože to je pro ně samozřejmě nový tým.
2: Právě 3 jeho asistenti jsou z Brusu noví. Klub angažoval z vlastní lihně Filipa Rydvalda, který v minulosti působil jak v Bčku, tak u mládeže. Toho doplnil Polák Radoslav Bela a Portugalec Jaime Monroy. Ten má v různých pozicích minulost u velkoklubů jako Barcelona, Porto, AC Milan, Atletico Madrid nebo Leeds United. A tak se může zdát jeho příchod do Sigmy Olomouc až nepatřičný.
1: Jaimeho jsem poznal někde před 6-7 měsíci, byl jsem s ním asi dvakrát. Řekl, že jsme si měli co říct, strávili jsme spolu hodinu a půl, bavili jsme se o fotbale, takže na mě udělal dojem. Netušil jsem, že by to bylo vůbec možné to zrealizovat, ale po pár telefonátech a pak po osobní zkoušce jsme se Jaime rozhodl, že do Olomouce půjde. Těší se na to, ho zajímala velice česká liga.
2: Vysvětluje Hapal, který tak bude moci oprášit španělštinu ze svého 5letého hráčského angažmá na Tenerife. Možná sám ale ještě neví, jak nový a neobvyklý model bude fungovat v praxi a jak s trénováním skloubí i funkci generálního sportovního manažera.
1: Tak tam jde hlavně o ten tréninkový proces. Když bude něco potřeba v rámci pozice sportovního ředitele, nebudu se moc zúčastnit nějakého tréninku, což nepředpokládám, že by mělo být nějakou pravidelností, tak abych byl dostatečně zastoupený, a to si myslím, že budu.
2: V případě neúspěchu bude také Hapal jednou z hlavních osob, která bude o budoucnosti hlavního trenéra, tedy sebe sama, rozhodovat.
1: Já o tom nepřemýšlím teďka, že bych měl momentálně hledat náhradu sám za sebe. Přemýšlím a věřím, že nám to půjde, takže k tomu nebude potřeba docházet. Dohodli jsme se takhle s vedením, že tady zůstanu na lavici a já to beru teďka tak, že jsem hlavní trenér samozřejmě k dispozici vedení pro případné jednání, takže jako i sportovní ředitel. A teď nechci spekulovat, jestli bych se vracel zpátky nebo bych byl odvolán z obou dvou pozic.
2: Pousmál se Pavel Hapal při pomyšlení, že v případě nezdaru bude muset vyhodit sám sebe. S manažerskou pozicí by mu mohl vypomáhat Radim Kučera, bývalý kapitán Sigmy, o kterého Hapal výrazně stojí. Naopak klub by potřeboval vyřešit situaci kolem stávajícího sportovního manažera Ladislava Mináře, který už od podzimu svou funkci nevykonává. Stále má ale v klubu platnou smlouvu na další 4 sezóny. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dychová hudba Bludověnka vás zve 27. června do Bludova u Šumperka na tradiční přehlídku dechových hudeb. Zahrají slovácká kapela Boršičanka, Antonína Koníčka, Straňanka a domácí Bludověnka. Programem vás provede Karel Hegner a připraveno je bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit. 27. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hasičské zbrojnice v Bludově. Více na www.bludovienka.cz, na Facebooku a v infocentrech v Šumperku, Zábřehu, Rapotíně a Velkých Losinách. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
3: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Zastupitelstvo Olomouckého kraje odmítlo podnět společnosti České štěrkopísky, která chtěla umožnit plánovanou těžbu štěrkopísku mezi Věrovany na Olomoucku a Citovem na Přerovsku. Uchazeči o studium na střední škole, kteří si podali přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je i školy. Dotace na obědy do škol schválilo hejtmanství, vyčlenilo na to 15 milionů korun, hlavně pro sociálně slabší rodiny, uvedl náměstek pro oblast školství Svatopluk Binder z hnutí ANO. Přestavbu mateřské školy dokončují v sobě chlebích na Přerovsku. Práce budou stát 27 milionů korun. Slavnostní otevření by mělo být v srpnu, uvedl nezávislý starosta Miloslav Jančík. Olomoucký kraj ukončí své působení ve sdružení Evropská kulturní stezka svatého Cyrila a Metoděje. Důvodem jsou jeho nedostatečné přínosy vzhledem k výši příspěvku, který je 6,5 tisíce eur ročně. Ze sportu. Čeští hokejbalisté zvítězili na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Švýcarskem 12-3. Jsou po třech zápasech 100% úspěšní a mají v čele základní skupiny A náskok 3 bodů před Kanadou a Slovenskem. Počasí na střední Moravě dnes bude polojasno nebo skoro jasno, přechodně čekejte oblačno, teploty 26 až 30 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 21 stupňů a slabý proměnlivý, později severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Svodidla opravují dělnici na dálnici D1, pracují na exitu 311 Bělotín na nájezdu směrem na Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Na silnici přes Červenohorské sedlo policisté měří hluk z výfuků motorek a aut. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukalo přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Do úterního prosluněného rána vás a probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Zhruba měsíc a půl měří policisté na silnici přes Červenohorské sedlo hluk z výfuků motorek a aut pomocí speciálního zařízení. Mobilní hlukoměr, který mají jako jediní v Česku, využívají na hlavní spojce Šumperska a Jesenicka kvůli dlouholetým stížnostem chatařů a lidí z nedalekých obcí na motorkáře.
1: Nastartujte normálně motorku.
2: Mobilní hlukoměr se při kontrole připojí k vozidlu a změří jeho hlučnost při různých otáčkách motoru.
3: Takže máme tady tři měření, které musí být plus minus stejné. Takže dáme první měření, vyšlo, teďka dáváme druhé měření, kolega to vytočí mezi těma stejnýma otáčkama a musí být všechny tři.
1: Motorka je 98 decibelů a povolených bylo 95, je tam 4 decibely tolerance.
2: Popisují členové dopravní hlídky. Důvodem nasazení mobilního hlukoměru byly mimo jiné také stížnosti místních obyvatel a samospráv, uvádí nezávislá starostka nedaleké Loučné nad Desnou Petra Hrazímová.
4: Spousta těch trvale žijících lidí říká, že tady už se jako nedá žít, že ta hlučnost je tak obrovská a ten hluk je tak zatěžující, že je to fakt jako extrémní.
2: Hlukoměr na Červenohorském sedle je v provozu zhruba měsíc a půl. Pokračuje mluvčí krajských policistů Jaroslav Herzán.
5: V květnu se jednalo o nižší desítky kontrol, přesně ty kontroly neevidujeme. Ale v souvislosti s měřením hluku byl zjištěn problém u celkem 9 kontrolovaných vozidel.
2: Mezi nejčastější přestupky patřila nelegální úprava výfuku, říká vedoucí dopravního inspektorátu v Jeseníku Martin Šubert.
6: Krajecí řidiči vlastně tvrdí, že daný motocykl takhle už zakoupili, nebo že to je od výrobce, nebo že to je potechnické, že všechno splňuje, ale v momentě, jak my jsme schopni, jak kdyby změřit ten hluk, tak otáčí ho, začínají mluvit pravdu, takže vlastně do toho zasáhli, nebo že nějakou část mají nehomologovanou.
2: Podle motorkáře Luboše jsou kontroly hlučnosti potřeba.
7: Protože některé výfuky jsou fakt extrémně hlučný, až to může být prostě hodně nepříjemný. A já, jelikož mám homologovaný výfuk, tak s tím zásadním problém nemám.
2: Podle Šubrta se díky zapojení hlukoměru situace na sedle sklidnila.
6: Ten efekt už to nějaký mělo, to znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor, zejména o víkendech, jakože už nenajíždějí v takovým množství.
2: To potvrzuje i Petr, který vlastní chatu v Koutech nad Desnou.
8: No, ono, když člověk jede třeba na víkend nebo jede si tam jako odpočinout a chce mít jako chvíli klid, tak to bylo docela dost rušivé. No, já si myslím, že je to trochu lepší.
2: Jeseničtí policisté mají v plánu hlukoměr nasazovat i na jiných místech kraji, říká Herzán.
5: Zejména pak v rámci různých tuning srazů a obdobných akcí, nebo v případě problémů s hlukem vozidel v určité lokalitě, na kterou nás zase někdo upozorní.
2: Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové policisté nyní vyhodnocují výsledky. Teprve poté rozhodnou, zda hlukoměr nasadí i v dalších krajích. Z Červenohorského sedla Sabina Millerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 23. června, úterý, svátek má Zdeňka a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí. No dnes bude slunečno, teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Žárové je skoro jasno, teplota 18 stupňů, slabý severozápadní vítr do 4 km za hodinu. Tonda napsal, Náměšť na Hané 20 stupňů, chystám se trhat jahody, vzkaz od Věry. U Ničov 18 stupňů, slunečno, bude opět horký letní den, vzkaz od Milana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Léto, dovolené a prázdniny jsou nejrizikovější částí roku z hlediska vloupání do bytů, rodinných domů i chat. Rizika ale čekají i při pobytu u vody a při sportu. Jak si užít rekreaci bezpečně? Jak předcházet tragickým událostem? Jak jednoduše snížit riziko vloupání a ochránit majetek v době nepřítomnosti? Hosty Dobré rady budou kapitánka Zuzana Slabá, koordinátorka prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a poručice Markéta Kalerová, preventistka policie České republiky, v úterý v 10 dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Dnes nás čeká opět vedro, bude se to chtít ochladit. Pokud si nemůžete dopřát luxus sprchy na osvěžení, protože jste například v práci, mám tip. Prout studené vody na zápěstí. No skvěle to funguje. Ve vedrech si můžeme také přiložit kapesník nebo ručník namočený v ledové vodě na zadní stranu krku. Jestli v kanceláři nemáte klimatizaci, nalijte do umělohmotné lahve od 0,5 litrové minerálky vodu, přibližně ji naplňte ze 3/4, vložte ji do mrazničky, když voda v lahvi zamrzne, zabalte ji do igelitového sáčku a přikládejte na krk či zápěstí, snad vás to příjemně osvěží. Užívejme si vedra i ochlazení s rozumem.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Hrajeme písničky, které nestárnou, tak už nefňukej, zpíval Michal Tučný ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 6 minut bude 8 hodin, dobré ráno, dobrou chuť a snídáte-li právě teď. Centrální hřbitov v Olomouci ohlídá kamerový systém. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: centrálním hřbitově reaguje tak na loňský vandalský útok. Zatím byla kamera jen v blízkosti krematoria, více mluvčí radnice Jan Horejš.
1: Nové kamery budou součástí stávajícího kamerového systému města Olomouce, který provozuje městská policie. Kamery budou na budově krematoria, římskokatolické kapli a evangelické kapli. Předpokládané náklady přesahují 500 000 korun. 250 tisíc korun poskytne jako dotaci Olomoucký kraj.
0: Kvůli vysokým teplotám varují hasiči před požáry v zemědělství. Podle jejich mluvčí Kristýny Posekané může za požár nejčastěji nedbalost. Způsobit ho může třeba závada na zemědělském stroji. Zemědělci by je proto měli pravidelně čistit, kontrolovat, aby vybavit hasicími přístroji. Rizikové je podle Posekané taky špatné skladování sena nebo třeba luštěnin.
2: Nebezpečí hrozí hlavně tehdy, kdy je hospodáři ukládají nerovnoměrně a ve velkém objemu. Naskladněné materiály, které mají vlhkost vyšší než 16%, pravidelně kontrolujte, vizuálně i z hlediska zápachu, a měřte jejich teplotu, která by neměla přesáhnout 65 stupňů.
0: Jen loni hasiči likvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Oheň způsobil škody za více než 350 milionů korun. Výsledky druhého kola přijímacího řízení na střední školy se dnes dozví uchazeči. Organizace Cermat je zveřejní v elektronickém systému DIPSY. K dispozici budou také na webech jednotlivých škol. Do druhého kola se přihlásilo kolem 13 000 uchazečů. Pokud se na vybrané školy nedostanou, můžou od 24. června zkusit ještě třetí a další kola. Ta už ale nejsou řízena Cermatem a přihláška se podává v listinné podobě přímo školám, které je vyhlásí. Pokračuje ředitelka Barbora Rosulková.
3: Doporučuji rodičům, aby postupovali klidně a systematicky, sledovali nabídku škol ve třetích a dalších kolech a obraceli se přímo na školy, které budou volná místa nabízet.
0: Důležitost zdravého životního stylu a prevence budou dnes připomínat zdravotníci na Masarykově náměstí v Přerově ve 13 hodin. Tam začne akce Den zdraví. Zájemci si na ní budou moct nechat například změřit krevní tlak a srdeční tep, píše se na stránkách města.
4: Sport.
0: Fotbalová Sigma Olomouc začala přípravu. Poprvé trénovala pod vedením nového realizačního týmu. Ten tvoří tři noví asistenti. Portugalec Jaime Monroy, Polák Radoslav Bela, Čech Filip Rydwald a také nový kondiční kouč Michal Dragýský. Všemu velí teď už oficiální hlavní trenér Pavel Hapal, který u týmu zůstal, zároveň bude nadále generálním sportovním manažerem.
5: My jsme samozřejmě tu situaci vyhodnocovali delší dobu. Nakonec s celým sportovním vedením jsme se rozhodli, že zůstanu u mužstva já. Zůstávám v pozici jak sportovního ředitele, tak i hlavního trenéra. Všichni lidi z realizáku jsme vybírali další dobu, bylo tam hodně schůzek, hodně komunikace a nakonec jsme to poskládali tímhletím způsobem a já věřím, že to bude ku prospěchu věci.
4: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 21 stupňů, slabý proměnlivý, později severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli opravám a údržbě portálu jede servisní vůz pravým pruhem dálnice D35 na obchvatu Olomouce mezi exity Nemilany Holice ve směru na Ostravu mezi 273. a půltým a 275. kilometrem.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Neuměli jste večer usnout, bylo vám vedro, já si dal před ventilátor misku s ledem a docela to osvěžilo. Vyzkoušejte. Slyšeli jste už někdy o kounovských kamenných řadách? Historickou záhadu poodhalí už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. V této hodině budeme také soutěžit. Nejrychlejší z vás získá dvě vstupenky do amfiteátru ve Velké Bystřici na divadelní představení Poprask na laguně, no a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď budou znít Brontosauři. Dobré ráno.

0: Do úterního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Slyšeli jste už někdy o kounovských kamenných řadách? Martin Písařík má pro nás podrobnosti.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří 6-tunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka. Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 23. června, svátek má Zdeňka, vše nejlepší a je čtvrt na devět.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. No dnes bude slunečno, teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 21 stupňů. Velké Losiny 17 stupňů Celsia, tolik naměřila Petra. Jeseník 18 stupňů, slunečno, hlásí Dáša, která jde dopoledne ke kadeřnici, tak přeji, ať se střih vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonělo. A nebo babička ty tabletky taky, papa.
3: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude dermatovenerologka, vědkyně a pedagožka, profesorka Monika Arenbergerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Prudký svah, na kterém stojí rodinné domy a potok, který podemílá břehy. Několik let vedení Přemyslovice na Prostějovsku řešilo, jak problematické místo zpevnit a taky kde vzít na opravy peníze. Teď se dělníci pustili do práce.
1: Ten břeh byl úplně někde jinde. Však se můžeme podívat, tam chybělo takový 2 metry, protože to bylo zároveň asi s tím plotem.
2: Václav Tyl bydlí v Přemyslovicích už 50 let. Ve svahu pod jeho domem teče potok, který podemílá břehy.
1: Za těch 50 let byla celá tady ta strana, dá se říct, že je prostě zvětralá skála, která se neustále drolí.
2: Obyvatelé okolních domů o zajištění svahu usilovali dlouho.
1: No, už jsme žádali dávno, aby se to prostě buď zatrupnilo, nebo něco se s tím udělalo. No a teď právě tady dávají injektáže, aby se to celé zpevnilo. Manželka už má 75 a

0: říká, že se konečně možná se toho dočká.
1: Je tu se mnou také nezávislá starostka Přemyslovic, Iveta Pořízková.
2: Je tady prudká strž, ujíždí nám vlastně celý břeh.
1: Problém byl podle ní nejen v ceně opravy, která je kolem 11 milionů korun, ale také v tom, jak vlastně břehy zpevnit.
2: Je to tady takový nepřístupný terén, je to špatný pro tu techniku, spoustu prací se tady by musel dělat ručně, protože vlastně ta technika se sem ani nedostane.
1: Dělníci už na zpevnění začali pracovat.
2: V některých částech budou pilíře, které budou vlastně držet ten svah, a v některých částech bohužel ty pilíře nebudou, protože tam to není ani kam ukotvit, takže nám říkali, že tam budou nějaké gabiony, prostě nějaké kameny poskládané, které budou držet ten břeh.
1: Část potoka navíc někdo v minulosti svedl do trubek, ty ale popraskaly.
2: Musí se to celé vyměnit, protože tím, jak to praská, tak se to propadá vlastně ta zem a je to nebezpečný.
1: Jakmile dělníci břeh zpevní, plánuje vedení obce vyasfaltovat cestu, která tudy k okolostojícím domům vede. Ani to dřív kvůli nestabilnímu podloží obec udělat nemohla. Z Přemyslovic Barbora Taševská, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
3: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V Olomouci pokračuje oprava vodovodního potrubí u magistrátu v Hinajsově ulici. Prasklo v noci na pondělí. Práce potrvají zhruba 2 dny, uvedla mluvčí vodárenské Markéta Bártová. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí výsledky druhého kola přijímacího řízení. Cermat je zveřejní v systému DIPSY a školy vyvěsí na svých webech. V Uničově opravují autobusové nádraží, spoje zastavují na náhradních stanovištích, na okraji areálu a v ulici Jiřího z Poděbrad. Mapa zastávek je na webu radnice a integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Olomoučtí radní schválili omezení stánkového prodeje u zoo na Svatém kopečku u vchodu do areálu. Bude taky méně billboardů, řekl mluvčí města Jan Horejš. Ze sportu. Lionel Messi zlomil střelecký rekord mistrovství světa. 2 góly zařídil fotbalistům Argentiny výhru 2-0 nad Rakouskem i postup do vyřazovací fáze. Hvězdný útočník brankami s pořadovými čísly 17 a 18 vylepšil dosavadní maximum, o které se dělil s Němcem Miroslavem Klosem. Počasí na střední Moravě. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 21 stupňů, povane slabý proměnlivý, později severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Osobní auto srazilo cyklistu v Mohelnici. Nehoda se stala v Družstevní ulici. Na místě zasahují policisté a záchranáři. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tisíce zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu v pondělí stávkovali. Více o tom uslyšíte už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30. Nezvládá.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté. Dobré ráno. Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu stávkovali. V rozhlasu se do protestu zapojilo přes 1000 pracovníků, v televizi jich byly skoro 2000. Protestují proti tomu, že vláda chce zrušit rozhlasové a televizní poplatky a obě média plánuje financovat ze státního rozpočtu. Stávkující zaměstnanci televize se po poledni sešli před jejím sídlem na Kavčích horách.
1: Tvrdí o nás, že nám jde jenom o peníze. Nám nejde o peníze. Nám jde o hodnoty. Právě o ty hodnoty, které jsou teď v ohrožení. Hodnoty, na kterých stála Česká televize, Český rozhlas desítky let v téhle zemi.
2: Šéf zpravodajství České televize Michal Kubal.
1: Jde nám o peníze. A některé věci prostě nejde koupit, i když to možná někdo velmi špatně chápe.
2: Tak v černé košili přišel i herec Miroslav Hanuš.
3: Koupil jsem si černou košili, já jsem měl jenom tričko s krátkým rukávem, to mi připadalo málo ostrý, jako na to, jaká je situace. Kdyby to zrealizovali tak, jak to je, tak prostě Maďarsko může nastat, Slovensko může nastat. Nerad bych se toho dožil.
4: Nejde len o televíziu a rozhlas, nejde len o ovládnutie verejnoprávnych médií, je to proste jeden z prvých krokov.
2: Stávkujúci podpořila i režisérka Tereza Nvotová.
4: Keď sa pozriete napríklad na Slovensko, zničila sa na Slovensku spravodlivosť, zničila sa životná úroveň, školstvo, zdravotníctvo a naozaj tie médiá sú v podstate vo všetkých tých autokratických krajinách alebo tých, ktorí tam smerujú ako prvé.
2: Celé jasné poselství řekl na pódiu populární moderátor a propagátor vědy Daniel Stach, když vládní koalice veřejnoprávní média zestátní, Dan Stach z České televize odejde.
5: To je můj postoj, říkal jsem ho veřejně, platí to. Já jsem jasně řekl, že v okamžiku, kdy se dostane platba pod státní rozpočet, tak já nechci být v České televizi, já v takové televizi nebudu.
2: Stanovisko vlády je neměnné, její předseda a také šéf hnutí ANO Andrej Babiš dlouhodobě prohlašuje, že svým voličům slíbil, a tedy i divákům České televize a posluchačům Českého rozhlasu, že jejich veřejnoprávní média zestátní. Z Kavčích hor Lubomír Smatana, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána. Za dvě minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících korptvích budeme mít řídko. No dnes bude slunečno a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí, psali jste také dnes ráno v SMS-kách na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Bělkovice 19 stupňů, slunečno, opět vytrhávání plevele, už mě to nebaví, napsala Eva. Na plevel si postěžoval také Jindra ze Šumvaldu, kdyby tak rostly okurky. Jako plevel píše a hlásí 20 stupňů a hranice 22 stupňů. Dnes se chystáme s manželem hlavně odpočívat, píše Věra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Léto, dovolené a prázdniny jsou nejrizikovější částí roku z hlediska vloupání do bytů, rodinných domů i chat. Rizika ale čekají i při pobytu u vody a při sportu. Jak si užít rekreaci bezpečně? Jak předcházet tragickým událostem? Jak jednoduše snížit riziko vloupání a ochránit majetek v době nepřítomnosti? Hosty Dobré rady budou kapitánka Zuzana Slabá, koordinátorka prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a poručice Markéta Kalerová. Preventistka policie České republiky v úterý v 10 dopoledne.
3: Čtvrté album skupiny Beggars Opera vyšlo v roce 1973 pod názvem Get Your Dog Off Me. Výrazný odklon od art rockového zvuku a změnu zpěváka nesli fanoušci těžce, ale jako více než půlstoletí stará muzika se deska pořád poslouchá dobře. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Beggars Opera.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 4 minuty po 8:45. Dobré ráno a je tady soutěž. Nejrychlejší z vás, kdo se právě teď dovolá na naše telefonní číslo 221 555 444, získá 2 vstupenky na dnešní divadelní představení Poprask na Laguně, které začíná v 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici. 2 vstupenky na vás čekají. Volejte 221 555 444, no a budete moci vyrazit dnes do amfiteátru ve Velké Bystřici na divadelní představení Poprask na Laguně v 19 hodin zdarma. Čeká nás tady skvělý výkon divadla Šumperk. Poprask na Laguně je slavná živelná komedie. V přímořském městečku poblíž Benátek to pořádně vře, protože místní jsou velice prudké a impulzivní povahy. Hádají se s muži, muži s ženami, ženy s ženami a tak dále. Rybáři se po dlouhé době vrací z moře a jejich rodiny se na ně těší. Čeká je ale pohodové shledání, no ani v nejmenším. Spor, který rozmíchá lodičkář Tofolo, dokonce nabobtná do takových rozměrů, že to bude muset vyšetřit komisař. Podaří se mu vše sklidnit a dovést přítomné ke vzájemnému usmíření? No tak to uvidíte dnes ve Velké Bystřici. Dobré ráno, kdo pak je na telefonu?
1: Honza Dolaný, zdravím.
0: Honzo, moc vás zdravím. Od Českého rozhlasu Olomouc získáváte 2 vstupenky na dnešní představení Poprask na Laguně. Připomínám, v 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici. Koho vezmete s sebou?
1: Jo, to ještě nevím.
0: To se ještě rozmyslíte.
1: Tak no, jo, jasně.
0: Vydržte mi ještě na telefonu. Přeji krásný den a naslyšenou.
1: Vám taky.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Dělníci dnes začnou opravovat v rámci reklamace část plochy bývalého autobusového nádraží u Tržnice v Olomouci. Více o tom ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli s vámi bude kolega Vilém Pospíšil. Přeji příjemné, usměvavé úterý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Začíná reklamační oprava plochy bývalého nádraží u Olomoucké tržnice. Rekonstrukce cesty k Helvštínu skončí v závěru týdne. Před nákupem předražených dálničních známek varují úřady. Polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Odstranit a znovu položit asfalt musí dělníci na bývalém autobusovém nádraží u Olomoucké tržnice. Nedávno položený povrch má vady. Reklamační práce začnou dnes, potrvají do 29. června. Více mluvčí magistrátu Jan Horejš.
2: Bohužel byla v první etapě pro poklásku dodána vadná asfaltová směs, která po opětovném spouštění provozu

0: dělníci opravu návsi a Lipnické ulice. Trvala 3 měsíce a turisté museli cestu k jedné z nejnavštěvovanějších památek v Olomouckém kraji absolvovat po objízdných trasách.
1: Zatím práce probíhají tak, aby se to všechno podařilo. No a tudíž přes naši obec už se bude dát důstojně jezdit, nejenom k nám do obce, ale i na hrad Helštín. A dodělává se stavba chodníků podél této komunikace, kvůli samozřejmě zlepšení bezpečnosti chodců, ale i těch místních, a ta by měla být dokončena v průběhu měsíce července.
0: Svobodné Heřmanice opravili prostranství před tamním kostelem. Stará dlažba byla na některých místech nerovná nebo úplně propadlá. Obec tam kromě rekonstrukce rozbitého povrchu postavila i nový bezbariérový přístup. Více nezávislý starosta Jiří Novický.
2: Chtěl jsem, aby to vypadalo hezky kvůli tomu, že ten kostel je starý. Bezbariérový přístup byl špatný, jsou tam schody a byly tam jenom takové vlastně hliníkové profily. Bylo to hodně prudké, tak jsem se rozhodl pro to udělat bezbariérový přístup, který je příjemnější pro ty starší lidi a vlastně rodiny s kočárky, kteří chcou jít třeba do kostela nebo na ten hřbitov.
0: Úřady doporučují kupovat dálniční známky na stránkách oficiálních prodejců. Těmi jsou weby e-dálnice.cz nebo e-dálnice.gov.cz. Spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury. Dálniční známky nabízejí také překupníci. Účtují si přirážku za zprostředkování, uvedl František Kotrba z České obchodní inspekce. Dálniční známku je možné koupit také na pobočkách České pošty nebo v síti čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území Česka. Sport. Fotbalová Sigma Olomouc zahájila přípravu s více než 20 hráči do pole. Chyběli hráči, kteří jsou na hostováních, nebo útočník John Paul Dembe. U něj se řeší víza. Zatím chyběla i dosud jediná oznámená posila. Islandský útočník Hilmir Mikaelsson. O něm i o možných dalších příchodech mluví hlavní trenér Pavel Hapal.
3: Ano, hledáme, samozřejmě o Mikaelssonovi jsme se bavili už dlouhou dobu a už byl vytipovaný už předchozím trenérem, takže jsme jenom na to navázali, myslím, že v zimě to nebylo dostupné, nebylo to reálné, takže jsme se k tomu vrátili a jsme rádi, že jsme ho přivedli, je to mladý perspektivní útočník. Samozřejmě jsme ještě na některých postech odchodem Jirky Slámy, tam budeme hledat určitě posílení.
0: Sigmu zatím v létě opustili křídelník Daniel Šturm, krajní obránce Jiří Sláma a útočník Junusa Muritala. Další odchody se čekají, protože kádr je široký a Olomouc nebude hrát evropské poháry. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty 26 až 30 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 21 stupňů a slabý proměnlivý, později severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Svodidla opravují dělnici. Na dálnici D1 pracují na exitu 311 Bělotín na nájezdu směrem na Brno.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné úterní dopoledne, je 9 hodin a necelých 5 minut. Je úterý 23. června a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Vilém Pospíšil. Jak jsem říkal, 23. červen, to znamená, že už jen pár dní zbývá do konce školního roku. No a jak se dají strávit letní prázdniny? Spoustu možností existuje samozřejmě u babičky, u moře, kdekoliv jinde. No a na co se těší žáci základní školy v Bohdíkově, tak to se dozvíte také v našem dnešním dopoledním vysílání. Dalo by se zajet třeba také do kosárny v Karlovicích, což je muzeum, které přibližuje, jak fungoval milíř nebo co obnášela uhlířina. Tam se ale v příštích dnech nevydáte, protože muzeum je zavřené kvůli rekonstrukci, no ale tu reportáž, kterou vám také nabídneme, můžete brát jako tip, až bude muzeum zase otevřené. Já doufám, že během následující hodinky mi budete takzvaně vyset na rtech. No a tohle rčení určitě znáte a jak vzniklo a co konkrétně znamená, vám přiblíží další díl pořadu Okolo češtiny. Do toho spousta hudby samozřejmě jako první, například Anna K.

0: She's Like the Wind zpíval Patrick Swayze na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Píseň z velmi oblíbeného filmu Hříšný tanec, pokud jste ho dlouho neviděli, tak věřím, že třeba dnes večer jsme vám dali takového brouka do hlavy a víte, na co se podívat, nebo třeba přes den, pokud máte dost volného času. Dost volného času budou mít také brzo už školou povinné děti a ostatní studenti. Blíží se totiž konec školního roku a pro spoustu z nich to nejkrásnější období v roce, dvouměsíční letní prázdniny. Plány, jak a kde je strávit, dělají nejen dospělí, ale právě i děti, a ty plány jsou rozmanité a pestré. Jak uslyšíte v následující anketě, kterou jsme natočili se žáky základní školy v Bohdíkově.
1: Moje prázdniny budou vypadat tak, že pojedeme do Chorvatska s mamkou, s taťkou a s bráchou.
2: Moje léto bude vypadat, že pojedu k dědovi do Losin a pak do Holštejna na týden.
3: Co tam budeš dělat?
2: Asi hrát a odpočívat a tak dále.
4: Pojedeme do Chorvatska.
3: Takže budeš odpočívat?
4: Mhm.
3: A potřebuješ odpočinek?
4: Jo.
3: Co se bude dít, holky, u vás?
5: Tak my pojedeme do Chorvatska, do Tučepy, autem, s babičkou, s jedou a s rodičem a ještě s tetou a se strejdou.
6: My pojedeme do Turecka se sestrou, s mamkou a s taťkou.
3: No a co nějaké tábory? Jede někdo na tábor?
2: Já pojedu.
7: Já pojedu na tábor do Koního rája.
3: Co tam budeš dělat?
7: Jezdit na koni.
3: Jenom?
7: A starat se o koně.
3: Já jsem si říkala, že to bude i o práci. Kam pojedeš ty?
2: Já budu trénovat mažoretky u dědy. A pak půjdu do zoo.
3: A kam?
2: Olomouce.
8: Já o prázdninách pojedu do Šumperka na tábor o planetách.
3: A budeš se to teprve učit, nebo už o nich něco víš?
8: Už o nich vím spoustu.
3: A teď mi řekněte, kdybyste si mohli vybrat nějaké prázdniny podle vlastního přání, nějaké místo, anebo společnost, ve které byste chtěli být, jak by to vypadalo?
2: Že bychom třeba byli někde ve vile a v Turecku nebo tak někde.
3: Čili kamarádi.
8: Mhm.
5: Já bych chtěla hodně cestovat s kamarádama.
6: Já bych se chtěla s kamarádama vídat a jezdit hodně na výlety.
2: Já bych chtěla nakupovat do tety pro nějaké malování a tak.
3: Takže líčit se?
2: Jo.
9: Já bych chtěla letět do basketbalové země.
3: A to je?
9: V mé fantazii.
3: To bychom si museli zasloužit, abys nás vzala.
9: Ano.
3: A jaké byly vaše nejlepší prázdniny zatím?
8: Moje nejlepší prázdniny, minulý prázdniny to bylo, jsme byli s mamkou a s tetou v Chorvatsku.
3: A vydařilo se to.
8: Uh-huh. Tak když jsem byla na dvou dovolených, v Turecku a v Bulharsku, v Turecku s babičkou a s dědou a v Bulharsku s rodičema a s tetou.
7: Moje nejlepší prázdniny byly asi v Rakousku.
4: Moje nejlepší prázdniny byly v Chorvatsku.
6: Moje nejlepší prázdniny byly na Jižní Moravě.
3: Je to velmi rozmanité a pestré, takže ať se splní všechno, co si přejete, ať si odpočinete, ať je vám tam dobře. To přejeme dětem ze základní školy z Bohdíkova. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dlouhé strhující melodie rozezní letos proslulé amfiteátry a zámecký park. A na jaké pěvecké i taneční klenoty se můžeme těšit na největším svátku lidové kultury? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na samotný vrchol folklorní sezóny. Tématem totiž bude hudební pozvánka na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Když jako malý kluk sledoval zatmění slunce, nejspíš netušil, že se jednou stane průvodcem po noční obloze. Dnes Michal Štipl pořádá přednášky, vyráží s lidmi do přírody a pomáhá jim objevovat krásy vesmíru. Proč stojí za to zvednout občas oči ke hvězdám? I o tom si s hvězdářem Michalem budeme povídat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ve středu krátce po 10. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

věřím, že vy žádnou dlouhou stížnost nesepisujete tak jako Michal Malátný z kapely Činasky, která právě teď dospívala na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A doufám, že nebudete sepisovat ani žádnou stížnost na kosárnu v Karlovicích, protože to je muzeum, které přibližuje práci uhlířů. A pokud byste tam vyrazili právě teď, tak zjistíte, že muzeum je zavřené, protože prochází opravou. No ale už za malou chvíli vás tam stejně vezmeme a můžete brát tu reportáž jako takový tip k možnému výletu, až bude muzeum opět v provozu. Ještě předtím dostane přednost ale Jennifer Rush a její píseň The Power of Love.

0: The Power of Love, píseň, kterou původně v roce 1985 naspívala a vydala Jennifer Rush, později přespívala třeba Celine Dion, no a nám v Česku je známá pod tou cover verzí od Petrianů Už nejsem volná a ty nejsi sám. A vy také nejste sami, když posloucháte Český rozhlas Olomouc. Kam vás vezmeme teď? Vezmeme vás do muzea v Kosárně v Karlovicích. Kdysi bývala uhlířina v podhůří Jeseníků úplně běžné řemeslo. Uhlíři svedli pálit dřevěné uhlí díky bohatým zásobám dřeva v okolních lesích. Jak takový milíř vypadal a fungoval, ukazuje muzeum v Kosárně v Karlovicích. Se správcem objektu Martinem Žadkou natáčela Petra Štrimplová.
1: Model? Nevím, jestli to návštěvníci uhádnou, ti starší určitě, mladší možná to slovo ani neznají. Milíře.
2: Ne všichni, i ti starší tu uhodnou, ti mladší absolutně ne, samozřejmě. Ale je to model milíře, většinou se lidi odkazují na pohádku o Pyšné princezně, kde tohle viděli. Bohužel vím, že spousta už té mladší generace tyhle pohádky vůbec nezná, takže tam je to nula. Nicméně, my tady máme model milíře na řezu, abychom se mohli podívat, jak vlastně fungovala ta výroba dřevěného uhlí, které tady bylo stěžejní pro ty provozy hutí a hamru. V podstatě ten systém je zdánlivě jednoduchý, kdy se kolem takového základního kůlu, kterému se říkalo král, nastaví ve třech řadách metrovky dříví dokola, zatěsní se to vlastně buď hlínou, nějakou mokrou nebo drny a ve finále ten uhlíř vytáhne ten středový kůl toho krále, který slouží jako ten prostor jako komín. No a potom to na několika místech zapálí, ale musí to zapálit tak...
1: Zapálí to po bocích, jo?
2: Tak... Ne. Tady to, co tady je opřeno o bocích, to je vlastně jenom utěsnění toho, aby mu ta hlína nesjela. Zapaluje se to v nějakých tunílkách, které on tam má. Nicméně ta frajeřina na tom je, že to nesmí hořet.
1: Musí to jenom doutnat.
2: Nesmí to zhasnout a nesmí to hořet. A to je vlastně to gro tady toho milíře, že ten uhlíř dokázal z toho dřeva nějakým způsobem odstranit těkavé látky, aby tam zůstal potom vlastně ten uhlík, který byl třikrát výhřevnější teda než to dříví a navíc ještě třikrát lehčí.
1: Tak každý uhlíř byl tak trochu alchymista.
2: Určitě. Každý měl to svoje know-how a asi ne každý to uměl.
1: No, byla uhlířina běžným řemeslem tady v podhůří Jesenické?
2: Byla do té doby, než se tady ve velkém začalo vozit z Ostravska kamenné uhlí, tak to tady fungovalo opravdu ve velkém. Jenom nad Karlovicem a v okolí obce Karlovice lze najít desítku milířiště ještě dnes, údajně.
1: Tak a my víme ten technologický postup, při jaké teplotě to tam pracovalo pod těmi drny nebo hlínou.
2: Další kunšt právě toho uhlíře bylo, že ta původní teplota byla kolem 230 stupňů a on během toho procesu ji dokázal zvýšit až na nějakých 400. Celý ten proces trval kolem 10 dní, takže za 10 dní on měl vlastně z toho dřeva vypálené to uhlí, on potom rozvaloval ten milíř a zjišťoval vlastně kvalitu toho uhlí.
1: No a my víme, když byly takhle po metrech vyskládány tři řady na objem nebo na množství, kolik toho uhlí on z toho pak potáhl, netušíme.
2: To netuším.
1: Záleželo asi na velikosti samozřejmě.
2: Jasně,
1: toho milíře.
2: Ale jako v podstatě asi furt se můžeme držet těch třetin objemu.
1: Tak byla to asi výnosná činnost.
2: Za mě to byla velmi významná činnost. Otázka je, jestli opravdu ten uhlíř byl takovej ten chudák, jako je v Pyšné princezně, anebo si ho ti majitele těch hutí a hamrů trošku cenili jinak.
1: Dokud nezačala Ostrava vozit černé uhlí, tak určitě to bylo ceněná surovina, protože pak by ty hamry nefungovaly.
2: Ale zase na druhou stranu on to byl pořád jakože poddaný, že do určité doby.
1: No přijďte prostudovat záležitost v jedné vitrínce s popisem na přilehlé tabuli, ať víte, jak to teda bylo, nejen v Pyšné princezně. Správce a vlastně průvodce kosárnou Martin Žadka z Karlovic, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Léto, dovolené a prázdniny jsou nejrizikovější částí roku z hlediska vloupání do bytů, rodinných domů i chat. Rizika ale čekají i při pobytu u vody a při sportu. Jak si užít rekreaci bezpečně? Jak předcházet tragickým událostem? Jak jednoduše snížit riziko vloupání a ochránit majetek v době nepřítomnosti? Hosty Dobré rady budou kapitánka Zuzana Slabá, koordinátorka prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a poručice Markéta Kleru. Preventistka policie České republiky v úterý v 10 dopoledne.
2: Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: Při rozhovoru si často ani neuvědomujeme, kam se díváme a jak dlouho udržujeme třeba oční kontakt. Pozornost ale přirozeně směřuje i k ústům a rtům mluvčího. No a právě odtud vychází i takovéto ustálné rčení viset někomu na rtech, které označuje velmi pozorné naslouchání a má kořeny už v antice. Jak toto i další podobné jazykové obraty vznikly a co všechno o nich víme, to už právě teď přiblíží další jazykové okénko Ondřeje Bláhy. Brzy jazyk nazývati,
1: Okolo češtiny. Jazykovým labirintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Když spolu mluvíme, tak samozřejmě při té komunikaci děláme spoustu dalších věcí. A řada z nich je neuvědomovaných. Třeba to, jakým způsobem a jak dlouho se díváme tomu druhému člověku do obličeje, přesněji do očí. Dá se říct, že při dialogu tváří v tvář asi polovinu času udržujeme oční kontakt. Ale to koukání z očí do očí se děje vždycky tak maximálně 3 až 5 vteřin, pak se podíváme jinam. Když se nám ale někdo kouká do očí déle než 5 vteřin, tak už to něco znamená. Je námi zaujat v dobrém nebo i ve zlém. A co teprve, když někdo někomu visí na rtech? To je ustálené rčení, ve kterém se vyvolává představa, že někdo tak pozorně poslouchá, až se očima jakoby zahákne na něčích rtech a visí tam. Viset na rtech jako vyjádření zvláště pozorného naslouchání je představa stará, určitě je antická. V latině existovalo slovní spojení pendere ab ore, což znamená doslova viset na ústech. A ta představa rtů jako nedílné součásti úst se tady objevuje jaksi samozřejmě. Značné stáří rčení viset někomu na rtech je doloženo i tím, že nejen v němčině, ale i v angličtině toto rčení běžně funguje, a to právě ve spojení s představou nějakých rtů. V angličtině je spojení to hang on somebody's lips a v němčině je rčení jemandem an den lippen hängen, což je vlastně obojí přesným protějškem toho našeho viset někomu na rtech. Rty jsou přirozeně ve středu pozornosti, když někdo mluví, a pokud se stane, že dotyčného neslyšíme, je možné ze rtů odezírat, co říká. Byl bych ale celkem skeptický v otázce, jestli je možné odezírat ze rtů dokonale, jak se to někdy tematizuje třeba ve filmech a seriálech, v různých detektivkách a podobně. Velká část hlásek se totiž pomocí rtů nijak rozlišit nedá. Odhaduje se, že jen asi 1/3 hlásek bychom byli schopni po určitém cviku přesně rozlišit jen na základě pozorování rtů a obličeje řečníka. Abychom rozuměli, musíme mít ještě další informace. Něco pochopíme s kombinací odezíraných hlásek a pomůže nám taky to, když sledujeme kompletní mimiku nebo gestiku někoho, kdo k nám mluví třeba přes okénko v autě. Představa rtů je základem celé řádky dalších českých frazeologismů. Máme třeba slovní spojení kousnout se do rtu, což znamená potlačit svoje emoce, nerozplakat se, nevstekat se nebo neříct něco, co by zrovna nebylo vhodné. A známe taky ustálená slovní spojení jako olíznout si rty, tedy očekávat něco dobrého, třeba se těšit na výhru. A také přiložit něco ke rtům, anebo smočit si rty, ve smyslu trochu se napít. Ze studia Českého rozhlasu v Olomouci se s vámi loučí Ondřej Bláha. Brzy jazyk nazývati,
1: Okolo češtiny. Jazykovým labirintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

Policisté v Olomouckém kraji jako první v republice využívají hlukoměr, využívají ho u Červenohorského sedla v Jeseníkách. Jaké informace, jaké přestupky jim odhalil, to se dozvíte už za pár minut v nejaktuálnějších zprávách v 10 hodin. Potom už samozřejmě je připravena dobrá rada kolegyně Zora Ješková. Tentokrát se bude mluvit o tom, co se blíží, a to je léto, a pokud někam vyrážíte na dovolenou, na chatu, na rekreaci, tak musí být vaše byty nebo rodinné domy, chaty v bezpečí. No a právě o tom bude mluvit Zora Ješková se Zuzanou Slabou, s koordinátorkou prevence policie Olomouckého kraje, a Markétou Kalerovou, preventistky policie České republiky. Ještě předtím ale zaspívá Vaby Daněk nebo Hana Zagorová.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho.

girl, ať se na hucom zkýší, vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim klodníků, jako já. Jo, jako já.

kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dát. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já.

0: páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: Český rozhlas Olomouc, písně.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Hlukoměr používají jako první v Česku policisté z Olomouckého kraje. Hasiči varují před vysokým rizikem požárů v zemědělství. Maďarští umělci budou vystavovat v olomouckých galeriích. Polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty až 30 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořín. Měsíc a půl měří policisté na silnici přes Červenhorské sedlo v Jeseníkách. Hluk z výfuků motorek a aut speciální zařízení využívají jako první v Česku. Zatím zaznamenali 9 přestupků. Podle vedoucího dopravního inspektorátu v Jeseníku Martina Šuberta se dopravní situace na hlavní spojce Šumperska a Jesenicka zlepšila.
5: V rámci Olomouckého kraje tato silnice dlouhodobě vykazovalo kdyby zvýšené riziko bezpečnosti, to znamená, že tady je velký výskyt motorkářů a bohužel i se smrtelnými zraněními následně. Se nám zdá, že ten efekt už to nějaký mělo, to znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor, zejména o víkendech, jakože už nenajíždějí v takovém množství.
4: Podle mluvčí policejního prezidia Violety Seřišťové policisté nyní vyhodnocují výsledky, pak rozhodnou, jestli hlukoměr nasadí i v

0: Chování účtují neoficiální prodejci. Kupující můžou využít weby edálnice.cz nebo edálnice.gov.cz. Spadají pod státní fond dopravní infrastruktury, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
1: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočky České pošty nebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky.
0: Maďarskému umění bude věnován letošní olomoucký výstavní projekt s názvem XY Výstavy s procházkou, procházka vernisážemi. Své výstavní prostory umělcům z Budapešti propůjčí 8 olomouckých galerií. Otevřou se postupně tento čtvrtek. Kromě 8 výstav čeká návštěvníky taky koncert a průvod městem. Výstavy zůstanou otevřené po celé léto. Olomouc promění v mapu současné budapeštské umělecké scény, uvedla mluvčí projektu Marie Majksnerová. Sport. Obhájci titulu v šancelize fotbalisté Slávie zahájí novou sezónu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodl o tom los na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace. První derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. V losu je zatím i Karviná. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasů. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty 26 až 30 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 21 stupňů a slabý proměnlivý, později severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dopravní značení upravují dělníci na silnici první třídy číslo 35 u Přáslavic. Projíždějte tam opatrně. Trávu kolem D1 sečou dělníci za nájezdem na dálnici u Říkovic u Přerova. Pracují mezi 268 a 272 kilometrem, jedou levým pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Příjemné dopoledne vám přejeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tak v tuhle chvíli startuje další dobrá rada. A protože už tady máme léto a prázdniny jsou na spadnutí, budeme si povídat se zástupci policie České republiky o tom, jak léto prožít bezpečně a zdravě. Příjemný poslech přejeme.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Abychom prožili prázdniny zdravě a bezpečně, o tom si dnes v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc budeme povídat s kapitánkou Zuzanou Slabou, koordinátorkou prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a poručicí Markétou Kalerovou, preventistkou policie České republiky. Dámy, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: Tak dnes to bude hlavně na vás vzhledem k mé hlasové indispozici, kterou omlouvám našim posluchačům, ale za to mohu říci, že přinášíte spoustu zajímavých informací a také spoustu hezkých dárečků. Tak začněme těmi informacemi. Policisté o prázdninách, prázdniny, období, léto, kdy se snažíme všichni tak nějak odpočívat. Mají to i policisté snazší, anebo spíše naopak, co nejvíc řešíte?
2: Tak samozřejmě my máme taky nějakou dovolenou a rádi si ji bereme, ale musí být vlastně nějakým způsobem ta bezpečnost stále vedena i o těch prázdninách, takže my jsme pořád v pohotovosti, pořád máme různé případy z různých nějakých věcí a není to asi úplně... Spíš takhle bych řekla možná, že někdy ta kriminalita je někdy i větší než třeba jako v tom zimním období, že je léto, lidi jsou venku, alkohol, takže my určitě máme co na práci.
1: Jakých oblastí se dnes vlastně dotkneme? Co vy na to?
3: My bychom vám dneska chtěli představit vlastně naše dva projekty, kterými se teďka v létě zabýváme. Jedná se o Bezpečně u vody a o projekt Zabezpečte se. Já bych teda začala tím projektem Zabezpečte se. Tím cílem vlastně je prevence, aby jsme si zabezpečili obydlí, aby vlastně občani přemýšleli nad tím vlastně, když odjíždí třeba na dovolenou, tak jaké kroky učinit před tím, než odjedou, tak aby třeba nepřijeli a neměli vlastně vykradený dům nebo byt po případě.
1: My se samozřejmě na ty jednotlivé prvky, které jsou důležité, podíváme podrobně, ale ještě nám přibližte ten druhý projekt, o kterém budeme mluvit.
3: Bezpečně u vody, ten už je, bych řekla, letitý, vlastně každý rok se začátkem léta se snažíme všechny, kteří se vydají vlastně k vodě, tak nějakým způsobem upozorňovat na ty možná rizika, protože ne každý o tom přemýšlí tak, že se mu může třeba něco stát u té vody. Máme tady i letáčky, které vlastně používáme a snažíme se vlastně chodit i k vodě a dokonce jsme byli tento měsíc i s kolegy, jsme sjížděli Moravu a snažili jsme se objíždět kempy a občany vlastně informovat.
2: A já bych ještě dodala, že my jsme vlastně měli i vyrobené balóny nafukovací právě s nápisem Bezpečně u vody, kterým lidem i rozdáváme, nebo máme i takové létající talíře a napovím, možná je můžete i vyhrát.
1: My to, když máme pro vás, pro naše posluchače připravenou také soutěž, no vlastně budou hned tři, protože vy tady máte pěkné ceny, tři dárkové tašky, tak co v nich je?
2: Tak je v nich právě ten letající talíř Bezpečně u vody, je velice pěkný, kvalitní a barevný. Potom tam máme lékárničku, vlastně takovou cyklolékárničku, kterou můžete využít nejenom na kole, ale vzít si sebou třeba právě i k vodě. Máme tam komiks, pexeso, kybercilín s naším panem Prokouklem, takže kdo vlastně už jste poslouchali dříve, tak víte, o kdo je pan Prokoukl. A co tam ještě máme, Maky?
1: No, je toho opravdu hodně.
2: No, je do toho dost.
1: Je toho opravdu hodně. No a možná bychom už teď mohli upozornit posluchače, jak budou koncipovány soutěžní otázky.
2: To vlastně ještě nevíme. To uvidíme, co tady řekneme a pak z toho nějakým způsobem vycucneme nějakou otázku. Takže musíte pozorně poslouchat.
1: Takže poslouchejte a soutěžní otázky ty přijdou. Samozřejmě také náš telefon 221 555 444. Zuzana Slabá, Markéta Kalerová z policie České republiky jsou dnes našimi hosty.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Kapitánka Zuzana Slabá z krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a poručice Markéta Kalerová z policie České republiky, preventistka, jsou dnes hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc. Téma, aby to léto proběhlo v pohodě. Máme tady první projekt a to je Zabezpečte se. Pozor, na závěr tohoto vstupu bude položena první soutěžní otázka. Takže, jak se vlastně zabezpečit, když odjíždíme na dovolenou?
1: Lidé vlastně často podceňují základní zabezpečení, opakují se ty stejné chyby, že třeba nechávají otevřená okna, nechávají otevřené balkónové dveře, nebo třeba si řeknou, no však jenom zabouchneme, nebudeme zamykat. Často se to stává a taky je častá chyba takový, to mně se to nestane, mně se to nemůže stát. Jo, takže toho pak využijí pachatelé vlastně, protože si všimnou, že třeba po otevřený okno, že tam dlouho nebyl pohyb. Je dobrý u toho domu nebo bytu vyvolat ten pocit, že se tam pořád něco děje. Takže poprosit třeba souseda, mít dobré sousedské vztahy, poprosit souseda, aby nám vybral schránku, nechat třeba rozsvícená nějaká světla, nějaký takový ty míň zářící, nebo někoho poprosit, aby nám tam chodil zalévat kytky, aby tam pořád byl nějaký pohyb a nějakým způsobem navodit ten pocit, že tam prostě ten pohyb je.
0: Lidé často, když odjíždějí, tak nechávají zatažené žaluzie, závěsy, záclony, prostě takové nějaké zatemněno. Je to správně a dá se to nějak ošetřit?
1: Otázka, jestli to je správně, my si myslíme, že spíš ne, protože to pak evokuje toho, že tam vlastně ten pohyb není. Tady kolegyňka vlastně nás předtím informovala, že je možnost i vlastně automatických rolet, které se vlastně časují a tím pádem vám ráno vlastně se otevřou a večer se zase zavřou. Takže to je taky možnost. Určitě doporučujeme kamerové systémy, různé elektrické zabezpečení. To je vždycky určitě výhodné.
0: K tomu zabezpečení, co zámky?
1: No, zámky taky bychom si měli zkontrolovat, že jsou v pořádku, že nejsou nějakým způsobem třeba poškozené, protože může se stát i, že tam došlo třeba k nějakým poškozením. Všechno zkontrolovat, než vlastně odjíždíme.
0: Vyplatí se nějaké zabezpečovací zámky, myslíte?
1: Jo, myslím si, že určitě. Samozřejmě na to jsou specifické firmy, speciálně, které se tím vlastně zabývají. Ale určitě tady tohle nepodcenit, pokud nechceme přijet a mít vykradený dům. Určitě doporučuji i kamerové systémy, aby se, kdyby se náhodou něco stalo, tak zpětně se dalo nějakým způsobem třeba zmonitorovat, k čemu tam došlo.
0: Máte hodně krádeží, vloupaček takzvaných. Já jsem někde slyšela, že vloupačky v dnešní době už nejsou tak úplně moderní pro zloděje.
1: No, určitě oproti kyberkriminalitě, kterou jsme tady probírali vlastně minule, tak jsou ty krádeže vloupáním na ústupu, ale já jsem si dohledala i statistiku vlastně, než jsme sem šli a třeba v letošním roce od začátku roku, zhruba do toho května, tak máme registrovat zhruba 394 případů.
0: V
1: Olomouckém kraji. A když se podíváme na loňský rok, kolik jsme měli za celý rok, ten počet, tak je to přes 1000. Přes 1000 krádeží vloupání.
0: Tak to je hodně velký rozdíl.
1: No. Ale musíme počítat, že to je, jo, přesně tak, takže pořád těch krádeží vloupání, i když si myslíme, že je to na ústupu, tak přece jenom se to pořád děje.
0: My jste mluvila o zabezpečení tedy té nemovitosti zvenku, ale co vevnitř, co se tak nejvíc krade, co určitě doma nenechávat a případně kam a co schovat?
1: Tak určitě doma nenechávat nějaký velký finanční obnos, nějakou hodnotnou elektroniku, celkově jakoby hodnotné věci. Kor, když to jde třeba vidět z okna nebo když to budete mít třeba na zahradě, tak určitě to uschovat tak, aby to nebylo aspoň okem viditelné. Ale to upozorňujeme vždycky s tím, zabezpečte se pojí vlastně i třeba zabezpečení automobilu. Jo? Že často lidi si vlastně nechávají na sedačkách, na zadních sedačkách, peněženky, kabelky a to často láká. To jsme řešívali v létě hodně, jo? Že přijedou lidi se koupat a vlastně, aby si to jako bezpečně nechali někde, tak to zamčou v autě a nechají si vlastně kabelku na zadní sedačce. Protože zloději nemají problém se dostat do toho vozidla.
2: A já bych ještě řekla menší point, tak když jsme byli tenkrát někde v Pardubicích, tam právě mají vyloženě ukázku toho, jak se kdo kdy za jak dlouho dostane právě přes nějaké okno, přes ventilačku nebo přes určité zámky, tak nám tam vlastně upozorňovali na to, že by se neměla vůbec nechávat mikroventilace. Že hodně lidí si myslí, že mikroventilačky jsou v pohodě, no. Že to je vlastně zavřený, až tam proudí vzduch, ale ten zloděj tu mikroventilaci vidí, že ji máte, že vlastně to otevření prostě je okem zahlednutelné a oni jsou schopni vlastně přes tohle okno se dostat fakt do 5 minut do vašeho domu.
3: No já se přiznám, že si moc neumím představit, že v dnešní době, že by někdo tahal z toho domu elektroniku, televizi a podobné věci.
1: Ale děje se to.
3: Děje se to.
1: Děje se to. A ještě, co jsem chtěla teda...
2: Z garáží do auta rovnou.
1: Většinou mají objednanou nějakou dodávku a jenom se domluví vlastně na nějaký čas, pak si dají vědět a dodávka už to pak jenom třeba vyzvedne.
3: Tak, co ještě k tomu zabezpečení domácností říci?
1: No, já teda bych ještě chtěla zmínit,
3: vlastně,
1: určitě
3: že?
1: I chat, ale já bych teda určitě chtěla zmínit, co se týče fotografií postovaných na sociální sítě, tak... nedávat si fotografie, když odjíždím na dovolenou, nedávat fotku pasu, nebo nezmiňovat, že odjíždíme s rodinou na dovolenou, ještě třeba s fotkou od domu přímo, protože to taky hodně láká zloděje a tím vlastně, když tam ještě označíte polohu, tak jak to dneska je vlastně moderní, tak tím vlastně říkáte, že nebudete třeba 14 dní doma. Takže na to taky velký pozor. Často to vidím i u kamarádů, že prostě sdílí letenky, pasy, odjíždíme na dovolenou.
3: Tak, my bychom v tuhle chvíli už položili první soutěžní otázku. Zuzana Slabá.
2: A já se zeptám, kolik nám ještě teďka času stihnu říct to historku s tou pastou?
3: Historku s pastou, aha, tak to dobře, tak to řekneme v dalším vstupu.
2: Dobře.
3: A v dalším vstupu zároveň položíme soutěžní otázku.
2: Tak. Dobrá, tak fajn.

0: Je s vámi dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc a my se povídáme s kapitánkou Zuzanou Slabou, koordinátorkou prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a poručící Markétou Kalerovou, preventistkou policie České republiky. Máme tady také na exkurzi mladé žáky, takže jim máváme samozřejmě a zdravíme všechny ty, kteří se k nám přijdou podívat. No a mezi tím tady máme pro vás už připravenou také první soutěžní otázku. A ještě předtím je historku se zubní pastou. Kapitánka Zuzana Slabá, o co jde?
1: No tak to je právě to, na co bych chtěla i trošku upozornit, jak třeba zlodíčci si můžou svůj dům otestovat, vybraný dům, který by chtěli třeba vykrást, tak otestovat, jestli tam někdo je nebo ne, po případě dům nebo chatu. A nám se to stalo, už je to teda dávno, zhruba 15 let, tak my máme chatu na Vysočině a jednoho dne se probudím, možná už díl 20 let. A jednou, kde se probudím a moje babička mi říká, proč jsem mazala zubní pastu na kliku zvenku. A já říkám, jako, že jsem žádnou pastu nemazala. Samozřejmě babička mi to nevěřila. No a pak jsme se šli podívat na hřiště po vesnici a všechny chaty, kde nikdo nebyl, tak měly namazanou zubní pastu na klikách. Takže jsme to potom vyhodnotili, že to si značil zloděj a tím zjišťoval, že když ta pasta nebude umytá z té kliky, tak může vejít.
0: Tak, takže opravdu pozor na to i na takovéhle zdánlivé drobnosti. A teď k té soutěžní otázce, tak my jsme si povídali o zabezpečení domácnosti. Takže na co bychom se tak zeptali našich posluchačů?
1: No, tak já jsem přemýšlela a já položím otázku, když pojedete na dovolenou, tak o co je nejlepší požádat vašeho souseda?
0: Tak, telefon k nám do studia.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Bylo to opravdu blesku rychle a my máme prvního z vás na telefonní lince. Dobrý den, kdo volá?
3: Dobrý den, tady je Vašek ze Šumperka.
0: Dobrý den, pane Vašku, děvčata, dámy policistky také zdraví.
4: Dobrý den.
0: Tak co vy na to, o co je nejlepší požádat souseda?
3: No já to tak dělám teda. Když někde jedeme, tak samozřejmě určitě požádám, aby mě chodil, jak říkají, zalívat ty kytky, aby tam byl nějaký pohyb, aby mě popřípadě vybral schránku, jo, aby prostě ho někdo viděl, někdo viděl v tom bytě a takhle to i děláme, když někde odjíždíme.
1: No správná odpověď. No, gratulujeme.
4: Super, gratulujeme.
1: Leskám.
3: Děkuju.
0: Výborně, výborně. Dárková krásná taška je vaše. Tak my vás teď poprosíme, zůstaňte nám chvilku na telefonní lince a my si napíšeme vaši adresu. A za chvilinku budeme pokračovat.
1: Mějte se krásně.
3: Taky děkuju, hezký den.

0: Zuzana Slabá a Markéta Kalerová, obě dámy z policie České republiky, z krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Povídáme si o tom, jak zabezpečit své domy v létě, když odjíždíme na dovolenou. Týká se to i chat, samozřejmě bytů. A máme tady samozřejmě také ještě jedno velké téma, a to je takové to letní dobrodružství, třeba i u vody. Ale než k němu dojdeme a také k další soutěžní otázce, protože ty pokládáme, ještě máme dvě a dvě krásné ceny, tak dobře poslouchejte, o čem hovoříme, protože vše, co bude řečeno, může být součástí soutěžní otázky. A já poprosím teď ještě o jeden dodatek právě k té bezpečnosti.
1: Pokud se budete chtít dozvědět více informací o Zabezpečte se, tak kdo je třeba z Olomouce a blízkého okolí a má v plánu v pondělí 29.6. nakupovat do Globusu, tak se můžete za námi zastavit, budeme tam zhruba po obědě a můžete se dozvědět informace o Zabezpečte se, ale také o kyberkriminalitě a našem panu Prokouklovi, jak už jsme zmínili.
0: Takže to je u Globusu v pondělí a ještě tady máme jedno místo, víte?
1: Jo, tak ještě máme jednu pozvánku.
2: To bude pozvánka na akci Bezpečně u vody, která se bude konat už zítra v biotopu Vlaškově a tam budeme od 10 hodin do 2, kdy tam budou i základy první pomoci, budou tam hasiči, budeme tam my jako policie s opleckými brýlemi a budeme si povídat o tom, jak se právě bezpečně chovat u vody. A vstup je zdarma po celý den.
0: Výborně, takže můžeme udělat takový úvod k tomu, jak bezpečně u vody.
2: No ano, Bezpečně u vody je tady kampaň, která už je tady více jak 10 let a my na ní spolupracujeme i s několika dalšími partnery a při téhle akci se dělá osvěta hlavně o tom, jak se zachovat, když vidíme i, že se někdo topí, jak se i samotní, jak my bychom se měli chovat u té vody, že vyvracíme ten mýtus, že když se někdo topí, tak že nekřičí. Ten člověk se vlastně utopí úplně v tichosti.
0: Takže on nevolá o pomoc.
2: On nevolá o pomoc. On spíš vypadá tak, že jako lape po vzduchu, ale on vlastně už nemá sílu na to, aby křičel, protože už bojuje sám se sebou a potom většinou, když nám někdo oznamuje, že viděl tonoucího člověka, takže vlastně sklouzl pod vodu v tichosti, jo, protože oni už se snaží z posledních sil a nemají sílu křičet. A většinou mají 60 sekund na to, než zmizí pod hladinou, což je hrozně krátká doba na to toho člověka ještě zastihnout na tou hladinou a zachránit ho. Proto je důležitá pozornost, zejména hlavně u dětí, to je jasná věc, ale i u dospěláků. My dospělí často přeceňujeme své síly, často si myslíme, že něco přeplaveme, nepřeplaveme to. Do toho třeba i může nějakým způsobem být alkohol, což je zase ten pocit, že vy si myslíte, že vám se to nestane, že vy máte dostatek síly, dostatek energie, ale pak můžete chytnout nějakou křeč, můžete mít zdravotní indispozici. Najednou už zjistíte, že nemůžete. Začnete panikařit, začnete vlastně mít strach a tohle vás dostane do toho módu, že se můžete začít topit a utopit následně.
0: Takové ty příčiny toho, proč se to nejčastěji stane, je to třeba zdravotní stav nebo přecenění sil, proč?
2: Tam je to právě zejména ten zdravotní stav, přecenění sil hlavně, kdy je spousta případů, aby ještě vlastně řeknu, že za rok v České republice máme přibližně kolem 150 lidí, co se utopí a je to vlastně takové množství lidí, jako někde, kde mají vodu, jako moře. Jo, že my tady nemáme nikdy žádné moře, máme tady nějaké biotopy nebo bazény svoje, nebo jezírka, ale stejný počet vlastně úmrtí máme jako ty, kteří jiné státy, kteří mají svoje moře.
0: A čím si to vysvětlujete?
2: Osvěta. No, tím asi, jak to tady nemáme jako daný, jak se chovat třeba u té vody, nebo není nám to nějak úplně vštipováno a myslíme si, že jsme v pohodě, tak ta osvěta tady není, nebo lidi ji nevěnují tolik pozornosti, protože ta osvěta tady je už opravdu několik let a s námi jako s policií se můžete setkat i že, na řekách. Lidi to samozřejmě berou tak, že zase my nějakým
3: my
2: způsobem
3: kontrolujeme,
2: no. Jo, že působíme represivně, ale my se snažíme prostě dělat tu osvětu ano, a upozorňovat na rizika.
0: Napadá mě ještě možná jedno opravdu horké téma v tom horkém počasí. Jsem u vody, jsem rozpálená, chci se schladit. Hopnu
2: ano,
0: do vody.
2: Ano, změna teploty, člověk rozehřátý, skočí do studené vody, tak tohle s člověkem může udělat něco, co on v životě nezažil a nepočítal s tím, že se to s tím stane. Takže samozřejmě srdeční komplikace díky tomuhle můžou vzniknout. A když jsme u toho skoku, všichni víme, že skákat do neznámé vody se taky nevyplácí, že můžeme, když neutoneme, tak můžeme třeba ochrnout.
0: Tak.
1: A člověk by měl do té vody opravdu postupně vlastně nejdřív od noh a když tak se nemočí, když ví třeba, že má nějaký i zdravotní problémy, tak určitě tam nehupsnout hnedka, neví, jak ta voda je studená, takže se ochladit nějak postupně.
0: Takže opravdu opatrnost je na místě. My bychom mohli položit další soutěžní otázku a že bychom dali právě k projektu Bezpečně u vody, lidé se s vámi zítra mohou setkat. A my bychom se mohli zeptat našich posluchačů, jestli zaregistrovali kde, ve které obci poblíž Olomouce se zítra můžete setkat právě tady s policií České republiky na akci Bezpečně u vody. 221 555 444.

Tak já bych teď upozornila naše posluchače nebo našeho posluchače, který nám před chvilinkou vypadl z telefonní linky a myslím, že znal správnou odpověď, aby zavolal ještě jednou, protože se nám číslo přerušilo, tak zkusíme ještě jednou vzít našeho soutěžícího.

0: My máme na telefonním čísle 221-555-444 pana Mirka z Nového Města na Moravě. Tak vítejte, dobrý den. Jestli pak znáte správnou odpověď, otázka zněla, kde se zítra v obci poblíž Olomouce můžete setkat s policií České republiky na preventivní akci Bezpečně u vody?
1: Bude to v Laškově.
0: A dáme
2: výborně,
0: na to.
2: Výborně, je to Laškové.
3: Gratulujeme.
2: A hlavně Nové Město na Moravě, to není ani Olomoucký kraj.
0: Tak to je dobře, že nás posloucháte.
2: No, to mě těší.
0: Tak pane Mirku, děkujeme za správnou odpověď, blahopřejeme ke krásné výhře. Jak vy budete trávit léto? Chodíte třeba někdy k vodě, nebo spíše na houby raději?
1: My jsme na chalupě v létě.
0: Jste na chalupě, aha. A dům nebo byt máte zabezpečené?
1: Jo, to máme tady dobrý sousedy, takže to je bez problému tady.
0: Výborně, takže tady je to všechno v pořádku. My vám blahopřejeme a předáváme vás do režie. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Výborně, tak máme tady dalšího výherce. No a my bychom ještě mohli zopakovat to setkání tedy s vámi. V Laškově zítra bude to v tom vodním biotopu.
2: Ano, to je přírodní biotop. Přírodní biotop. Mají to tam opravdu krásně. Jasný, já jsem tam byla a mohu opravdu doporučit, i když třeba nebudete mít cestu zítra, zajďte si tam někdy jindy. Je to tam opravdu příjemný, mají tam i pro děti prostor a vstupný je za hubičku.
0: Tak a ještě vlastně ta druhá možnost setkání při projektu Zabezpečte se, tak to jsme říkali, že bude příští týden.
3: V pondělí. V pondělí přesně tak, zhruba po 12. hodině na vás budeme čekat Globusu v Olomouci.
0: Tak a co tam budete všechno ukazovat?
3: Budeme se bavit vlastně v podstatě o tom, co jsme se bavili dneska. O tom, jak si občané mají vlastně zamíkat, co mají udělat předtím, než pojedou na dovolenou, co naopak nemají dělat a zbytek se dozví v pondělí.
0: Mm-hmm. Tak, co bychom ještě, nebo co jsme ještě nezmínili a určitě bychom ještě proto, abychom to léto prázdniny prožili dobře a bezpečně a zdravě, tak co bychom ještě zmínit měli? Zuzana
2: tak,
0: Slaba.
2: Já tady vlastně i co se týče u té vody, tak samozřejmě týká se toho i třeba to koupání samotné s dětmi, nebo i ty vodní sporty, které jsou teďka velice populární. Takže pokud vy jedete třeba i na tom paddleboardu, jo, který je velice častě vídám ho i vlastně všude možně, ty Maky myslím jezdí, že?
3: Já taky jezdím, no. Ano.
2: A když třeba na něm seš, tak jaký jsou pro tebe nějaké bezpečnostní pravidla?
3: Tak já teda jsem dobrý plavec, to je v prvé řadě taky důležitý, že na tom paddleboardu se vlastně můžete dostat do větší dálky třeba od břehu, tak určitě nepodceňovat své schopnosti toho, jak člověk umí plavat a určitě vždycky jet tam, kde to znám, informovat někoho o tom, že jdu na tu vodu, že prostě se tam budu pohybovat, protože fakt tam stačí párkrát vlastně tím pádlem a už jste úplně někde jinde. Takže určitě vždycky někoho informovat o tom, že se někam vydáváte.
2: A záchrannou vestu na ně máš?
3: Záchrannou vestu ne, ale chtěla jsem to zmínit, že když už teda někdo se na to necítí a není to vůbec jako otázka toho se stydět prostě, ale když někdo není plavec, bojí se, ale chce si to třeba zkusit, tak určitě doporučuju, dneska už jsou ty vesty vymakané, už prostě to ani nevypadá někdy jak vesta a to bych chtěla změnit i v souvislosti s vodáctvím, protože když jsem ještě sloužila vlastně na vodním oddělení, tak jsem měla ve svém rajonu řeku Moravu a často jsem řešila vodáky vlastně pod vlivem alkoholu, tak bych jenom chtěla zmínit, že když se vydáte na vodu, tak ten, co řídí plavidlo, tak by určitě neměl požívat alkohol, ale určitě, když půjdete na tu vodu, tak nespoléhejte na to, že ten člun nebo ta loď, že vás podrží. Vždycky mít ochranné prvky, jako je vesta, klidně i helma třeba pro děti, protože nikdy nevíte, kdy se překlopíte vlastně s tím člunem. A ono, i když je to jenom Morava, tak taky tam jsou šutry, jsou tam různá úskalí, takže na té vodě opravdu dávat pozor a nepodceňovat to.
0: Výborně.
2: Jo, já ještě s tou záchrannou vestou, tak hodně vidím třeba teďka plavců na přehradách nebo na Tovačovských jezerách, že třeba trénují na triatlon, že plavají dlouhé, dlouhé vzdálenosti ve vodě nebo v otevřené vodě, ale je důležitý si uvědomit, že v té vodě člověk nemusí být vidět. Takže aby měli na sobě třeba křiklavou, prostě nějakou koupací čepici, po případě takovou tu plavací reflexní bojku,
3: ano, bojku no.
2: Aby, když tam třeba pojede nějaké plavidlo, tak aby byl zřetelný, že tam v té vodě je a nedošlo třeba k případnému jeho nějakému přejetí. A nebo když by byl v nějakých nesnázích, tak uvidí, kde v těch místech zrovna se třeba nachází, když bude mít tu bojku. Takže za mě super věc. A já to už vidívám velmi často, že to lidi začali dbát o své bezpečí, takže mě to těší jako preventistu.
0: Výborně. Tak a pokud je to v tuhle chvíli vše, tak vás poprosím o tu závěrečnou soutěžní otázku.
3: No, my jsme to tak já teda dám...
2: Počkej. Já bych dala, i když jsme tady, zabezpečte se a bezpečně u vody, tak se jo, trošku pojďme dobře. Obrátit ke kyber. Jakého pomocníka, toho nejlepšího pomocníka, má policie v rámci kyberpodvodu?
3: A jeho webovou stránku.
2: Ano, jak se jmenuje, popřípadě jako bonus, nám říct webovou stránku, jakou má.
0: Aha, no... A nedáme třeba 3 možnosti, protože až tak jsme o tom nemluvili.
2: Ale mluvili jsme o tom na začátku, ale dobře, tak dáme 3 možnosti. Takže za A pan Chytrolín, za B pan Prokoukl a za C pan Nekrachni.
0: Telefon k nám 221 555 444.

0: máme tady poslední cenu, krásnou dárkovou tašku od policie, od krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. A pan Pavel z Hanušovic je s námi na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Pavle.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, vítejte. Tak co, jestli pak znáte toho jméno, toho pomocníka, který se snaží upozorňovat lidi na to, aby nenaletěli kyberpodvodníkům. Je to
1: tak
0: pan?
1: Já myslím, že určitě je to pan Prokoukl.
2: Skvěle. No to je nádherný.
3: Správná odpověď.
2: To mám radost, že jste neřekl pana Nekrachni.
3: A věděl byste webovou stránku, ne pana Prokoukla?
1: Je to, to já se omlouvám, teda to bych asi nedal.
2: To nevadí, a odkud ho znáte? Odkud ho znáte?
1: No tak už jsem to párkrát jako slyšel, nebo četl jsem na internetu, tak mám o tom přehled, protože no, si tak to dávám si taky na to pozor, aby někomu nenaletěl.
0: A informujeme také v Českém rozhlase Olomouc, samozřejmě.
1: No, ano, určitě. Ano.
2: A kdyby náhodou, stránka je www.panprokoukl.cz.
0: My vám blahopřejeme, získáváte krásný dárek, předáváme vás do režie a přejeme krásné léto. Nashledanou.
2: Mějte se krásně.
3: Mějte se, nashledanou.
0: Tak, dámy, co říct úplně na závěr k tomu, aby to léto bylo v pohodě a bezpečné a zdravé.
2: Tak na závěr bych všem posluchačům chtěla říct, že jsem ráda, že naše slova dneska poslouchali a pevně doufám, že si léto užijí. Hlavně ve zdraví, že bude léto bez komplikací, že nemusí řešit nějaké nepříjemnosti a že hlavně si odpočnou.
0: Tak.
3: Já taky přeji krásné léto a spoustu zážitků a hlavně, aby si posluchači nemysleli, mně se to stát nemůže a vždycky myslet i na to svoje bezpečí, aby si to užili to léto.
0: Kapitánka Zuzana Slabák, ordinátorka prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a poručice Markéta Kalerová, preventistka policie České republiky, dnes byly hosty Dobré rady. Moc vám děkuju za váš čas a budu se těšit příště. Naschledanou.
2: Děkujeme, mějte se krásně. Naschledanou.
3: My taky moc děkujeme, mějte se, naschledanou.
0: No a vám, přátelé, přejeme i z Dobré rady krásné léto, děkujeme za pozornost a za chvíli v 11 už tady budou nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc.
4: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
5: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonilo. A nebo babička ty tabletky taky, papa.
6: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii, nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
4: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Nový kamerový systém ohlídá centrální hřbitov v Olomouci. Hasiči varují před vyšším rizikem požáru v zemědělství. V Přerově je preventivní den zdraví. Polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomouc rozšíří kamerový systém na centrálním hřbitově, reaguje tak na loňský vandalský útok. Zatím byla kamera jen v blízkosti krematoria, více mluvčí radnice Jan Horejš.
2: Nové kamery budou součástí stávajícího kamerového systému města Olomouce, který provozuje městská policie. Kamery budou na budově krematoria, římskokatolické kapli a evangelické kapli. Předpokládané náklady přesahují 500 000 korun. 250 tisíc korun poskytne jako dotaci Olomoucký kraj.
1: Kvůli vysokým teplotám varují hasiči před požáry v zemědělství. Podle jejich mluvčí Kristýny Posekané může za požár nejčastěji nedbalost. Způsobí ho třeba závada na zemědělském stroji. Zemědělci by je proto měli pravidelně čistit, kontrolovat a vybavit hasícími přístroji. Rizikové je podle Posekané taky špatné skladování sena nebo třeba luštěnin.
3: Nebezpečí hrozí hlavně tehdy, kdy je hospodáři ukládají nerovnoměrně a ve velkém objemu. Naskladněné materiály, které mají vlhkost vyšší než 16%, pravidelně kontrolujte, vizuálně i z hlediska zápachu, a měřte jejich teplotu, která by neměla přesáhnout 65 stupňů.
1: Jen loni hasiči likvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Oheň způsobil škody za více než 350 milionů korun. Mateřská škola v Lichnově na Bruntálsku dostane novou střechu. Zastupitelstvo schválilo opravu. Střecha je ve špatném stavu. Práce budou hotové do konce léta a neměly by mít vliv na chod školky. Více ředitel základní a mateřské školy Lichnov Ladislav.

0: oficiální hlavní trenér Pavel Hapal, který u týmu zůstal, zároveň bude nadále generálním sportovním manažerem.
1: My jsme samozřejmě tu situaci vyhodnocovali delší dobu. Nakonec s celým sportovním vedením jsme se rozhodli, že zůstanu u mužstva já. Zůstávám v pozici jak sportovního ředitele, tak i hlavního trenéra. Všichni lidi z realizáku jsme vybírali delší dobu, bylo tam hodně schůzek, hodně komunikace a nakonec jsme to poskládali tímhletím způsobem a já věřím, že to bude ku prospěchu věci.
0: Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia. V jeseníkách okolo 21 stupňů a slabý proměnlivý později severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na střepy. Na silnici z Němčic nad Hanou na Prostějovsku do Výšovic před křižovatkou na Pivín. Svodidla opravují dělníci na D1, pracují na exitu 311 Bělotín na nájezdu směrem na Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Je úterý 23. června 11 hodin 4 minuty a vy posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Pokud jste neslyšeli Český rozhlas Olomouc mezi 10. a 11. hodinou, tak jste neslyšeli pořad Dobrá rada. V něm se řešilo, jak si zabezpečit svoje domovy, chaty, když přes léto jedete na dovolenou. Už teď samozřejmě celý pořad najdete v našem audioarchivu na webu olomouc.rozhlas.cz, tak si ho můžete poslechnout. Kam se vydáme v této hodině mezi 11. a 12. Vydáme se do Zábřeha. Vydáme se do Zábřeha, kde vzniklo zcela nové sociální zařízení. Přiblížíme, jaké služby přímo nabízí a také se pobavíme se starostou Zábřeha Františkem Jonem o tom, jak probíhala stavba, jak probíhalo financování tohoto nového zařízení. Připraveny jsou samozřejmě také babské rady, tak jak jste zvyklí, okolo 11 hodin a 45 minut. No a samozřejmě také spousta hudby, jako první třeba Lenka Filipová nebo kapela Smokey.

0: Jak jsem sliboval v úvodu naší dnešní hodiny, dopolední hodiny ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tak se vydáme do Zábřeha. Tam už funguje pobytová odlehčovací služba svatého Antonína a denní stacionář Domovinka. Ti našli střechu nad hlavou v nové budově v zábřežské místní části Krumpach. Provozuje je zábřežská charita a komu slouží, to prozradí její ředitel Jiří Karger.
1: Toto zázemí slouží vlastně lidem, kteří se doma starají o své blízké, jen různou formou. Pobytová odlehčovací služba je zcela nové zařízení, které tady v regionu absentovalo a chybělo a které dokáže zastoupit pečující celodenně v rozsahu třeba nějakého víkendu až 3 měsíců, což je ten nejdelší pobyt. A pečující tak mohou znovu nabrat sílu, věnovat se svým záležitostem, aktivitám, mohou si pořešit své zdravotní problémy, odjet na dovolenou. Takže v tomto je toto zařízení unikátní, dokáže zastoupit, dokáže jim odlehčit a pomoci jim načerpat znovu síly. Denní stacionář Domovinka sídlil na Leštinské ulici. My jsme ho sem přestěhovali do takového pěkného bezbariérového zázemí hnedka v přízemí objektu. A co se týče toho stávajícího objektu, tak ten teď momentálně adaptujeme na rozšíření kapacity denního stacionáře Domovinka o dalších 6 klientů a tím pádem pomůžeme také těm žadatelům, kteří byli dlouhodobě v pořadníku.
2: Už to bylo řečeno, je to pro lidi, kteří doma pečují o své blízké, ale mají nějaký problém. Kolik je tady vlastně volných míst a jak dlouho dopředu se člověk musí objednat, protože já mám zkušenosti třeba, protože využívám vaše pečovatelské služby, že jste stále vytížení a stále více a více.
1: Je to tak, v tom regionu máme teď 1200 klientů, o které se staráme převážně v té domácnosti. Toto zařízení na to navazuje a umožňuje tu péči trochu jiným způsobem. Co se týče zájmu, ten je dobré projevit i hned, neváhat příliš dlouho, protože na 3 měsíce dopředu už teďka máme pobyty obsazeny, občas se něco uvolní, ale to jsou opravdu týdny nebo 14 dnů, kde je potřeba, aby se ta domácnost, ta rodina, ten pečující přizpůsobil tomu, kdy máme volné lůžko. Celkem tady máme kapacitu 14 lůžek, 10 pokojů jednolůžkových, 2 pokoje jsou dvoulůžkové. A tady tohleto zařízení v podstatě je jedinečné v tom, že připravuje i ten region trochu na to stárnutí populace. My víme, že v roce 2040 tady budeme mít dvojnásob tolik lidí, kteří jsou starší 80 let věku a v roce 2050 tady budeme mít 3x tolik lidí, kteří budou odkázáni na péči svých blízkých. To znamená, jde o to zkapacitňovat, připravovat tu dopomoc nejenom v tom terénu, v domácnostech, ale i třeba touto formou této pobytové služby nebo ambulantní služby denního stacionáře Domolinka.
2: Máte třeba rezervovaný některý pokoj pro nějaké nenadálé situace? Protože stává se, že člověk například, který pečuje, tak se zraní nebo něco takového. A je potřeba to řešit i hned.
1: Úplně tak to ne, protože zase nám jde o maximalizaci obložnosti, o to, abychom co nejvíce využili tu kapacitu, ale věřím, že tak, jako máme třeba nějakou SOS kapacitu v rámci hospicové péče a těch terénních služeb navazujících, půjčovny zdravotnických kompenzačních pomůcek, tak i toho jednoho človíčka bychom dokázali nějakým způsobem ještě případně ubytovat.
2: Ještě se venku dokončuje, vy už jste ale v plném provozu, je to tak?
1: Od poloviny března zde funguje pobytová odlehčovací služba v plném provozu, protože dodělává se zahrada, takové ty venkovní záležitosti, které ne ruší provoz a ta poptávka byla tak velká, že jsme nemohli odkládat otevření až třeba na tu pozdější dobu a zatím tu naši službu prezentujeme jednak klientům, jednak jejich rodinným příslušníkům a díky vám, médiím, také veřejnosti, ale na 30. září chystáme v rámci týdne sociálních služeb i slavnostní otevření a požehnání budovy.
0: My se do této nové budovy v rámci dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc ještě vydáme za chvíli, a to se starostou města Zábřeh, které celý objekt budovalo.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře 8dílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Je úterý 23. června, vy posloucháte Český rozhlas Olomouc a my se dnes v dopoledním vysílání věnujeme nové sociální službě, tedy pobytové odlehčovací službě a dennímu stacionáři v Zábřehu. Ti už jsou v provozu v nové budově a jejím investorem bylo město Zábřeh. Na stavbu se už za chvíli zeptáme i starosty města Františka Jona.

0: Albano a Robina Power, píseň Šarazán. Albano, legenda italské popové hudby, nám v Česku dost dobře známý. V dnešním dopoledním vysílání se věnujeme novým sociálním službám v Zábřehu. Stavba nové budovy, pobytové odlehčovací služby a denního stacionáře ještě i přesto stále pokračuje už za provozu. Investorem stavby bylo město Zábřeh, které se rozhodlo pro tento účel využít místo někdejší školy v místní části Krumpach. Na průběh projektování stavby, samotného budování i financování jsme se zeptali také starosty města Františka Jona.
1: Už probíhají venku jenom dokončovací práce, s tím ale, že bylo dosti náročné období, kdy ještě stavba nebyla úplně hotová a současně už Charita musela provozovat právě tu odlehčovací službu. Bylo to dáno tím, že město Zábřeh získalo dotaci ve výši 80 milionů korun a podmínka byla, že ten objekt už bude obsazený. Stavba, protože byla náročná, tak se nám trošku protáhla, ovšem Charita už měla nabrané zaměstnance, měla i nasmluvané klienty a z toho důvodu se některé ty práce dokončovaly během toho pobytu, naštěstí to byly práce venkovní na fasádě a dokončovací, takže to nebránilo užívání a možná i pro ty klienty to bylo takové zpestření.
2: My sedíme tady v takové společenské místnosti, musím říct, že jsem nadšený tím, jak jsou tady velká okna, jak je to prostě zajímavé. A co mě zaujalo i zvenku, protože byly takové diskuze, jsme na místě, kde stávala stará krumpačská škola. A tehdy se bavili lidé, že měli trošku strach, aby tady nevyrostl nějaký obrovský dům, něco nevzhledného. Je to osobní pocit, že prostě to zapadá, že to dokonce tu školu trošku připomíná.
1: Jednoznačně pan architekt se podíval do okolní zástavby a té je stále ještě vtisknutý charakter Krumpachu, kdysi samostatné vesnice, které samozřejmě vládly hospodářská stavení, naproti je pekárna, takže budova má sedlovou střechu, jsou to dvě budovy vedle sebe, spojené skleněným krčkem, tak aby samozřejmě byla budova co nejvíce odlehčená a zapadla svým charakterem do této lokality, protože my to vnímáme tak, že kvalitní architekturu mají budovat právě města a obce, aby jsme veřejné prostředky, které jsou využity, tak aby zároveň přispěli k obohacení kultury a kultivovanosti.
2: Kolik to všechno stálo? Mluvil jsi o dotaci 80 milionů, tak kolik město investovalo?
1: Dneska jsme s částkou tou stavební na 105 milionech, včetně daně, s tím, že ještě součástí těch zakázek samozřejmě bylo i vybavení, takže jsme zhruba na 130 milionech korun, ale samozřejmě ta dotace 80 milionů korun, která už se nebude v takovéhle vyšší, nebude taková příležitost, tak ta nám výrazně zlepšuje celkovou bilanci. Pro nás taky bylo samozřejmě důležité i to, že součástí toho projektu byla demolice původní školy, která měla rozpočet 15 milionů korun, protože bylo zřejmé, že tu bývalou školu nepůjde nějakým způsobem adaptovat, byť mnozí to hůře nesli, já jsem taky do ní kdysi chodíval a měli jsme té škole vztah. Nicméně ten provoz, který ta budova má, díky tomu, že je tu například 540 metrových vrtů, které umožňují nejenom v zimě topení, ale i v létě klimatizaci. Zároveň jsou využívané dešťové vody jako užitková šedá voda ke splachování na toaletách, zalévání zahrady. Takže je vidět, že je tu velká snaha a ta budova bude splňovat parametry pro udržitelnost, co se týká životního prostředí, ale samozřejmě i financí, protože toto se projeví dlouhodobě z hlediska úspory. Pro nás byl důležitý partner Zábřeská Charita, protože dlouhodobě právě tato služba chyběla v tom portfoliu sociálních služeb. Měli jsme v komunitním plánu několikrát tady tuto připomínku a v rámci i té projektové přípravy bylo skvělé, že se do ní Charita zapojila, protože určitě lidé, kteří v takovém prostředí pracují, tak mohou časem trpět i nějakým vyčerpáním a důležité je, aby to krásné, moderní, čisté prostředí, tak aby motivovalo i ty zaměstnance, protože to se potom samozřejmě projeví v péči o klienty a samozřejmě pro nás je důležité, aby se tady klientům líbilo. Klient je na prvním místě a ty pozitivní ohlasy, které z toho máme, tak jednoznačně svědčí, že se město vydalo správnou cestou.
2: Ze Zábřeha Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je úterý 23. června a my musíme myslet samozřejmě také dopředu. Pokud zrovna teď chystáte něco dobrého k obědu, tak ať se dílo podaří. Přejeme vám dobrou chuť těm třeba, kteří obědvají trošku dříve než v poledne. No a v poledne, co přijde v poledne? Věřím, že dobře víte, co vás čeká. Budeme hrát na přání, takže už teď můžete posílat třeba SMS-kové vzkazy někomu, koho máte rádi, vybírat nějaké písničky. SMSky můžete posílat na číslo 723 70 33 51. To je ale ještě dost času do 12 hodin. Mezitím zaspívá třeba Jan Kalousek.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude dermatovenerologka, vědkyně a pedagožka, profesorka Monika Arenbergerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Čtvrté album skupiny Beggars Opera vyšlo v roce 1973 pod názvem Get Your Dog Off Me. Výrazný odklon od art-rockového zvuku a změnu zpěváka nesli fanoušci těžce, ale jako více než půlstoletí stará muzika se deska pořád poslouchá dobře. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Beggars Opera.

Sorry, I'm a lady. To je píseň, která právě teď dozněla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Už za malou chvíli je tady pro vás připraven další díl pořadu Babské rady. Tentokrát se zaměří na to, že už po generace ženám pomáhají s jejich problémy bylinky. Které to jsou, to právě připomenou Babské rady. Ještě předtím ale zaspívá František Nedvěd Jižní kříž.

0: Babské rady.
1: Bylinky provázejí ženy po mnoho generací. Mezi nejznámější patří kontryhel obecný, který bývá označován za ženskou bylinu. Tradičně se používá ve formě čaje a bývá součástí mnoha bylinkových směsí. Další oblíbenou bylinkou je maliník. Jeho listy se využívají k přípravě čajů a jsou známé právě především mezi ženami. Oblíbený je také měsíček lékařský, který se používá nejen v čajích, ale také v mastích a koupelích. Řebříček obecný je další tradiční bylinkou, která se objevuje v lidovém léčitelství. Kromě čajů bývá využíván do koupelí. Levandule potom pomáhá navodit pocit uvolnění a příjemné relaxace, což my ženy často potřebujeme. Zapomenout nemůžeme na jetel luční červený, který je jednou z nejsilnějších bylin plnou fitoestrogenů, což jsou přírodní látky, které připomínají ženské pohlavní hormony estrogeny. Pomáhá při návale horka a nevolnosti, což patří k častým projevům menopauzy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Někdy hledáme signál.
1: Píseň Originál zpíval Marek Ztracený. Věřím, že vy díky Českému rozhlasu Olomouc ztracení nejste a nebudete ani za pár minut, protože připraveny jsou aktuální zprávy ve 12 hodin. Možná jste si v Olomouci všimli, že prostor bývalého autobusového nádraží už opět probíhá, prochází nějakou změnou. Co se tam děje, proč jsou práce opět započaty, to se třeba dozvíte ve zprávách. Potom je připraven pořad Písničky na přání, takže můžete telefonovat nebo psát SMSky. Vilém Pospíšil vám přeje krásné úterý.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Dvanáct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Začala reklamační oprava plochy bývalého autobusového nádraží v Olomouci. Dělníci zpevňují v Přemyslovicích na Prostějovsku svah nad potokem. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Odpoledne bude většinou oblačno a teploty do 30 stupňů. Pěkné úterý u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dělníci musí odfrézovat a znovu položit asfalt na bývalém autobusovém nádraží u Olomoucké tržnice. Nedávno položený povrch má vady. Reklamační práce už začaly a potrvají do 29. června. Proč k reklamaci došlo, popisuje mluvčí magistrátu Jan Horejš.
4: Bohužel byla v první etapě pro poklásku dodána vadná asfaltová směs, která po opětovném spouštění provozu autobusu začala vykazovat značné nedokonalosti. Odbor dopravy proto zahájil proces reklamace, kterou zhotovitel uznal. Děkujeme všem za trpělivost a věříme, že tentokrát vše dopadne tak, jak má, a od 30. června bude celá plocha opět v plném provozu.
2: Do zpevnění podemletého svahu se pustili dělníci v Přemyslovicích na Prostějovsku. Stojí nad ním rodinné domy. Obec do opravy investuje zhruba 11 milionů korun.
5: No, už jsme žádali dávno, aby se to buď zatrupnilo, nebo něco se s ním udělalo. No a teď právě tady dávají injektáže, aby se to celé zpevnilo.
6: Popisuje Václav Tyl, který bydlí v rodinném domě nad potokem a podemletým svahem. Dělníci už se pustili do oprav. Pokračuje nezávislá starostka Přemyslovic Iveta Pořízková.
7: V některých částech budou pilíře, které budou vlastně držet ten svah, a v některých částech bohužel ty pilíře nebudou, protože tam to není ani kam ukotvit, takže nám říkali, že tam budou nějaké gabiony.
6: Jakmile dělníci svah zpevní, obec opraví také příjezdovou cestu k domům. Z Přemyslovic Barbora Taševská, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Hrad o tom píše na svém webu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit Pavel považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Zároveň žádá soud, aby prohlásil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu.
3: Sport.
2: Fotbalista Lionel Messi zařídil na mistrovství světa vítězství Argentiny nad Rakouskem 2-0. Dal oba góly obhájců titulu a s 18 brankami se osamostatnil v čele historické tabulky kanonýrů světových šampionátů.
8: Jsem šťastný, opravdu hodně šťastný, ale hlavně za vítězství a jistotu postupu. Nebylo to jednoduché. Jsme rádi, že máme 6 bodů a před sebou klidnější týden.

0: 31 stupňů, v Jeseníkách okolo 22 a foukat má slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na silnici 44 ze Zábřeha až k Jeseníku. Cestáři tam dosypávají krajnice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pak 30, 31 stupňů Celsia, sobota 36 a v Nížinách až 38, neděle všude 4 až 39 stupňů Celsia. Třeba se ta potom umoudří, ale tak to zatím stojí ve výhledu meteorologů. Takže nereptáme, aspoň máme něco pro kočku a pro neděli. No a můžeme zamířit třeba s přáním, s gratulací dneska ještě za snesitelných jarně letních teplot 23.6. s přáním pro všechny Zdeňky, Zdeničky a nebo potom také pro Honzy, Honzíčky, Ivánky a tak dále a tak dále. To je jenom nástin těch, kteří mohou oslavovat a přijímat gratulace také hudební. Dnes na rince 221 555 444 a 723 70 33 51 formou SMS přání a pojďme se aspoň trošičku proletět a ochladit, svěžit s Helenkou Vondráčkovou.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Tento je dneska a splní, co vám na uších, nebo na očích, nebo při rozhovoru po telefonu 221 555 444 uvidí, uslyší. Splníme teď příjemné osvěžení také s písničkou Karla Gotta z 80. let a s jedním aktuálním přáním 23.6.2026 ze Zborova. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Písničku a přání posíláme paní Zdence Pospíšilové do Zborova k jejímu dnešnímu svátku. Milá Zdeničko, přejeme ti hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších dnů. Přeji švagr Josef s rodinou a vám děkuji za vybrání písničky a někdy zase naslyšenou.
1: Ze Zborova do Zborova pěkně zdravíme od nás z Českého rozhlasu Olomouc ze studia v centru města. A teď už míříme také do Olomouce, do Chválkovic s přáníčkem pro babičku a taky tetu Zdeňku, kterou moc zdraví David, Marian a všichni také i z Olomouce. Krásně zahrajeme pro další oslavenkyni paní Zdeničku až do Ostravy, která bude taky brzy slavit o víkendu krásné narozeninky, tak zdraví celá rodina z celé republiky a těšíme se, když tak to oslavíme, až bude přijatelné počasí. To je možná i reakce na to, že se už mluví pár dnů o tom, že to bude atakovat 40 o víkendu. Krásně zahrajeme pro naši maminku, babičku, prababičku, paní Zdeňku Davidovou z Hanušovy. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a vůbec úplně všeho, co si jenom sama přeje. Ať má stále tolik elánu jako doposud a rozdává radost svým úsměvem všem kolem sebe. Zahrádka, ať jí dělá stále radost. A i oku každému, kdo jde okolo. Moc ti, babi, za všechno děkujeme, si ta nejlepší babička, maminka, prababička, kterou jsme kdy mohli mít. To všechno přejí Vyležíci, Matýsek, Jirka, Míša a tak dále. A tak jsme to dali dohromady, i když to přišlo na 10 zpráv a každý ten kousek úplně někde jinde. Snad to se takhle se to aspoň nějak dalo dát dohromady. No a ještě prosím, zahrajte písničku Do práce. Myslíme taky na Mildu, který je za volantem, bohužel mu to tam nechladí. Ať to vydrží a dodržuje nealkopitný režim. Zdraví ho jeho děvčata. A my též.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: snad příjemně pohladil, osvěžil, pofoukal, komu už by bylo hodně velké horko vedro, no ale upozorňujeme na to, že ještě ty teploty mají růst. Ale my rádi zahrajeme za každého počasí, jen co to půjde. Ve 12 hodin 16 minut i z rozehřátých přístrojů našeho zařízení ve studiu. Pěkně zdravíme paní Aničku, která má další přání u nás po telefonních linkách. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila zahrát písničku pro paní Zdeničku Zetkovou z Lipníka k jejímu dnešnímu svátku. Minulý týden měla ještě narozeniny, tak hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, klidu a ať si s manželem užívají každý den v pohodě. Já vám moc děkuji za písničku a zdravím Český rozhlas. Naschledanou.
0: My moc děkujeme za přání a pěkně zdravíme. A rádi pozdravujeme tentokrát ovšem také narozeninové oslavence, oslavenkyně a upozorňujeme jenom tak technicky, když vydrží další volající, hned budeme u vás, hned. Ale teďka písnička míří také z Českého rozhlasu Olomouc k dnešním narozeninám naší babičce paní Janě Poláškové ze Zvole. Přejeme ti hodně zdraví, hodně štěstí a hlavně víc odpočívej, to ti přeje ze srdce pravnučka Mia a vnoučata a taky Bořek a Český rozhlas Olomouc. Krásně zahrajeme taky teď paní Zdeňce Bezděkové z Postřelmova a popřejeme i od Ivy, Jarky a Baronky z Jedlí jen a jen všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, přáníčko pro paní Zdeničku Bezděkovou. A ještě jedno moc krásné také od Erky a Jirky pro paní Zdeňku Škrabálkovou. Hodně, hodně, hodně zdravíčka. Taky pohody. Erika, Jirka, pěkně zdraví. A my krásně zaspomínáme, slavnostně zahrajeme.

0: Když jako malý kluk sledoval zatmění slunce, nejspíš netušil, že se jednou stane průvodcem po noční obloze. Dnes Michal Štipl pořádá přednášky, vyráží s lidmi do přírody a pomáhá jim objevovat krásy vesmíru. Proč stojí za to zvednout občas oči ke hvězdám? I o tom si s hvězdářem Michalem budeme povídat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ve středu krátce po 10. hodině.
1: Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: 12.22, Alinka 221 555 444 a chvíle s přáním pro pana posluchače ze Šumperka. Dobrý den.
2: Dobrý den. Všechny zdravím v Českém rozhlase Olomouc a chtěl bych nechat zahrát písničku od Karla Gotta, Kávu si osladím. Pro paní Zdeničku Wagnerové z Rovenska a přeje Alena a Alfred Vejchodový ze Šumperka.
1: Děkujeme panu Alfredovi a jak jsme si před chvilinkou říkali, Karel už byl, tak něco jiného, cokoliv jiného. Tak příště se domluvíme, písničkou určitě potěšíme pracanta Jarečka, kterého zdraví jeho manželka Lucka a posílá mu ochlazující pusinku, pusinečku. Rádi posíláme písničku také od nás pro příjemné osvěžení paní Zdeničce Krobotové z Mitrovic k svátku. Tak hodně, hodně, hodně zdraví, hodně sil, zdravíčko, lásku přeje Julie a my jí moc, moc děkujeme paní Zdeničce Krobotové do Mitrovic. Krásně zahrajeme. No a písnička udělá, doufám, radost také všem, kterým už je horko a doufají, že ta předpověď nevyjde s těma 37, respektive 39 na víkend. Oh, taky doufáme. Písnička udělá radost v Rudné pod pradědem a to paní Zdeničce Dymiděnkové píšou tady v další zprávě v rozhřáté a přeplňující se zprávové SMS-kové schránce. Paní Zdeničce Dymiděnkové k jejímu dnešnímu svátku. Je tu básnička. Svátek má dnes Zdenička, to je naše babička, protože ji rádi máme, tak jí přejeme hlavně zdraví, taky lásku, štěstíčko, naše milá babičko. Prostě všechno nejlepší, všecičko. Ti přeje manžel Petr, Petr s Jitkou, Majda a Martin, Kiki a Kamil s klukama a taky Majkyšek s Miuškou. A my se přidáváme, rodina, přátelé, mazličci a také Český rozhlas Olomouc. Všechno dobré. Ještě rádi hrajeme pro paní Zdenu Wernerovou do Šumperka. Zdeně, k dnešnímu svátku ti přeju hodně zdraví, štěstí, pohodu, krásné slunečné počasí. A to pozdravení od kamarádek z Řimic Jany a Jany pro paní Zdeničku Wernerovou. Posíláme píseň také do práce, do rozpálených prostor Miloškovi, kterého zdraví celá rodinka a babička mu přeje, ať se opatruje, ať doplňuje tekutiny, vodu, voděnku, čistou a pramenitou. Rádi vyřizujeme a nabízíme trošku stínku před sluncem i v písni.

0: stínku, nějaký osvěžující váneček, průvanek bychom chtěli popřát všem a myslete, prosím, i když třeba někdo žízeň nemá, na dodržování těch čirých, pramenitých, pokud možno nealkoholických tekutin anebo minerálních vod. Jak taky nabádá, ano, naše paní rektorka Cajdanlová i na facebookovém profilu Českého rozhlasu Olomouc ze stínu, možná z podloubí, možná z nějakého parčiku, však se podívejte, kdo jste online. Teď ve 12.30 on air ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc paní Jituška, těšíme se na její přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji, tady Jitka Zuničová. Máte pravdu s tím pitným režimem, horka jsou pro nás děsivý. A já bych právě chtěla pro radost poslat písničku pro mou maminku Naďu a tatínka Zdeňka Svobodovi z Uničova. A taky pro vás, ať to vydržíme a ať máte radost všichni tady z té písničky. Děkuju moc.
0: Vydržať vítr ve vlasech, když tak na té mašině 250, to je výběr paní Jitky. Zdravíme rodinku. Opatrujte se prosím a písničkou potěšte také u vás v Českém rozhlase Olomouc a od Pospíšilových tentokrát ze Zborova. Písnička míří také paní Zdeničce Pospíšilové do Brna. Zdraví rodinka ze Zborova, zdraví Pospíšilovi, zdraví také babi Helenka z Uhelné a zahrajeme její milované básničce paní Zdeničce z Holubic k svátku, že chceme, aby jí muza neopouštěla, byla zdravoučka, aby nás mohla i nadále těšit svými verši. Dál píseň míří pro krásný, hezký, vydařený svátečkový den paní Zdeničce Harazimové. Písnička bude ke kafičku, ať si to pěkně užije, to přeji hřebíci, doufám, že žádné jauvajs jako u nás po 14. hodině. Tak hřebíky zdravíme, také naši soutěž a naše soutěžící a hlavně paní Zdeničku Harazimovou od hřebíků. Píseň míří ke svátku Zdeniček. Zdeničce Pavelčíkové a všem, co slaví, všechno nejlepší, zdravíčko a pohodu, úsměv na tváři, přeje taky Marci z dalšího přání SMS-kového. To následující míří k dnešnímu svátku paní Zdeňce Koleňákové ze Skrbeně. Hodně štěstí, zdraví, spokojenost, boží požehnání přeje sestra a moc děkuje. Rádo se stalo a stane, rádi zahrajeme a osvěžíme teď takovou jízdou, ale opatrnou na motorce paní Zdeňce Koleňákové a výběr od paní Jitky po telefonu a ten další třeba od vás s velkým štěstíčkem.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: chodí, ne, že nechodí, jak se zpívá v jedné známé písni. Chodí a přeplněná je už schránka SMSková a zájemců, no řada, také po telefonních linkách. A my teď zdravíme šťastlivě, jsme rádi. Douničová paní Mirku, dobrý den, pěkné popoledne.
1: Dobrý den. Tak chtěla bych dneska zahrát manželovi Bohumilovi Filipovi a dnes 80, takže bych mu chtěla popřát hodně zdravíčka, štěstí, hlavně to zdravíčko, trochu spokojenosti, protože je takovej, se mi zdá nespokojený nikdy, ale trochu spokojenosti. A život snad, nebo jde život dál a hrozně rychle utekl. Takže hodně štěstí přeje manželka Mirka.
0: Moc děkujeme. Spokojenost bude určitě rozzářena teď jeho oblíbenými olympiky, něčím svěžnějším a navíc slunečným. Tady v té písni to slunce aspoň přívětivé a sympatické. No a už míříme také, když jsme měli paní Mirečku na lince, tak třeba i od Mirka zahrajeme, ale proudí další a další texty, tak až se uklidní schránečka naše milá asistentka kolegiální, zahrajeme k dnešnímu svátku pro krásný, hezký, pohodový den naší sestřenici Zdeničce Pavelčíkové. Dáša, Milena a taky Mirek, moc zdraví. Pozdravení je to také, jak víme, i z vysílání pro všechny organizátory, pracovníky vedení onkologické kliniky ve fakultní nemocnice za ty koncerty pořádané celý týden před budovou pod balkonky onkologie pro pacienty v areálu fakultní nemocnice. Je to pěkné. No a zároveň se tam se přikoupit ty výrobky, které vytvořili pacienti. Děkuje paní Helenka, která zde pracovala. Pozdravy vyřizujeme moc rádi od Nelly k dnešnímu svátku paní Zdeňce Komárkové z Loštic. Hlavně zdraví, hlavně pohodu přeje Nela. A my moc děkujeme i za toto přání. A ještě míříme k dnešnímu svátku s gratulací takto aspoň přes vysílání Českého rozhlasu Olomouc paní Zdeňce Brenkusové z Moravského Kočova. Zdeni, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a hlavně to zdraví ti přeji Zdeněk a Anička. Pozdravy vyřizujeme ještě do Moravského Kočova od Jolanky s rodinkou, tedy tamtéž na stejnou adresu v sousední SMSce. A ještě přidáváme přání také třeba z Nového Jičína okolí od sestry Liborky Zdeňce Dostálové z Vítkova u Klokočova. Zdeni, přeju ti k svátku štěstí, zdraví, pohodu, sestra Liborka. Ještě věříte prosím také pozdravení do Libiny k dnešnímu svátku Zdeňce Geblové. Hodně moc zdravíčka, lásky, božího požehnání přeje Jarka, Jitka a Jenda.

0: Které strhující melodie rozezní letos proslulé amfiteátry a zámecký park? A na jaké pěvecké i taneční klenoty se můžeme těšit na největším svátku lidové kultury? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na samotný vrchol folklorní sezóny. Tématem totiž bude hudební pozvánka na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonilo. A nebo babička ty tabletky taky, papa.
3: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Úterý 23. na Zdeničku je velikánský zájem nejenom pro sváteční i narozeninové oslavence. A 12.44, 23.6. to je čas vyhrazený u nás v Českém rozhlasu Olomouc pro pana Josefa. Dobrý den, pěkné poledne.
4: Dobrý den. O.
3: No, my vás posloucháme, jak jsem říkal, kdybyste měl někde lepší signál, bylo by to úplně nejlepší. A no, teď je ten čas. No trošku jo, tak jsem s tím přáníčkem.
4: No, tak to Zdeničku Halouskovou z Přerova. A všecko nejlepší k jejím dnešnímu svátku. Přeje Pepa.
3: Tak moc děkujeme. Pozdravy ještě vyřídíme také mnoha dalším a dalším oslavencům a těm, které chcete zdravit. Tak tedy Eva Jarda z Mikulovic srdečně zdraví do Svinova a hrají Lojzovi Šperlichovi ještě k svátku. Hodně zdraví, Lojziku, štěstíčko, dobrou pohodu ti přeji Eva Jarda z Mikulovic do Svinova. Pozdraví míří i kamarádkám Zdeničkám Lejchterové do Červenky na Červenku a Trendové do Skřipova. Posílám písničku s přáním všeho nej. Zdravíčka pohoděčky Hela Navrátilová. Moc zdraví Zdeničky, kamarádky. A ještě písnička pro milovanou maminku Broničku Stejskalovou. Slaví krásné životní jubileum. Přejeme jí všechno nejlepší. Hodně štěstíčka a lásky. Málo starostí, hlavně zdravíčko. Máme jí moc rádi. Těšíme se na sobotu na oslavu. Dcera Hanka, zeťák Jara a vnouček Jindřišek zdraví Broničku Stejskalovou. A my přejeme pokud možno nějakou možnost toho stínku při oslavách o víkendu. To bude vrchol těch teplot. Pozdravy ještě míří do Křemačova panu Josefu Drexlerovi ke včerejším narozeninám. Pevné zdravíčko, štěstí, pohodu a lásku od jeho blízkých přejí sedláčkovi z Křemačova. Zdravíme do Křemačova pana Josefa Drexlera. A pozdravy ještě vyřizujeme taky od Mily s Františkem, Lidy s Lubošem do Uničova panu Ladislavu Zouharovi též k narozeninkám, též přáníčko pevného zdraví, stále dobré nálady a krásných letních dnů. Mila s Františkem, Lida s Lubošem. A ještě přidáváme přáníčko k svátku paní Zdeničce z Holubic básnířce. Pevné zdraví, štěstí, lásku a co si přejete, ať se vám splní, ať nám stále posíláte nejkrásnější básničky, které potěší, pohladí po srdéčku. Tak tedy František od Brna, přání krásných slunečných dní, taky pro paní Evičku z Modřic s velkými díky, i paní Milatku z Přáslavic, Julinku z Přerova, Emilku ze Zábřehe, i paní Věrušku z Olomouce a myslím, že se ještě záhy dostane i na přánička veršovaná. Teď ale také krásná pozdravení od Jany z Malína a doufám posílení i pro pana Antonina do Bedihoště a vzkaz i pro ten dnešní den stojí za to žít. Děkuje Jana z Malína a srdečně zdraví a to posílení určitě dorazilo. Ještě stejně jako přání k svátku pro babičku, prababičku Zdeničku z Mitrovic. Pevné zdravíčko, pusa a pevné obětí od Peti Kaj, Nikolky a Zdeňka. A ještě přání k svátku Zdeně Snášelové do Uničova, taky Zdeně z Holubic a sestřence Zdeně Švédové do Dolních Životic. Pevné zdravíčko od Zdeničky z Uničova a od všech tedy i od nás Zdeničce do Uničova.

0: jedno příjemné osvěžení, pohlazení, pofoukání. A teď ještě další přáníčka od Františka, kterého zdravíme. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásné odpoledne, dá se říct vlastně. Zdravím jak do studia a do budovy Českého rozhlasu Olomouc a všechny posluchače, které znám i neznám. No a samozřejmě tohleto bych chtěl poslat Zdeňčkám, tím, co znám, no taky dá se říct, znám jako Zdeňka Chaloupová od z Olomouce, ze Zábře, Zdeňka Molíková a prostě další a další Zdeníčky. Tady bych mohl být k ně třeba zbytek dnešního vydání. A já vám říkám, že jste stále sluníčka a proto vám za chvilku přijde zazní písnička.
0: Tak moc děkujeme i za ní a ještě co zvládneme zahrát k dnešnímu svátku naší tetičce Zdeničce Škrabálkové, k zítřejšímu svátku taky Janičkům Macilům, juniorovi, seniorovi od Žulováků. A přáníčko ještě také zazní Jendovi do Štětovic, Zdeně do Prostějova a Uničova a Zdeně Vaňkové do Malého Hradiska. Já vám přeju pevné zdraví, ať se vám to dobře slaví, dobře, ať se pořád máte, krásný den si uděláte, ať vás potěší Valčík i Polka, překonáte Velká horka, všechno, ať vám roste a zraje rozhlas, ať vám pěkně hraje, ať vás potěší dárky cené a pití máte vychlazené, ať je vám dobře všem a naprší vám na suchou zem, to vám přeje, samozřejmě to a mnohem víc jde na Holubic. Písnička míří ještě k narozeninkám pro Marušku. Píšou tu Chtudinovou z Uničova. Tak je to na vás, jak to napíšete. Odešlete s přáním pevného zdraví. Ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy všechno daří, ať ti na tváři kvete stále mladost a v srdci máš samou radost. To přejí Dostálovi Marušce z Uničova. Paní Zdeňce Bartošové k jejím dnešním jmeninám přeje hodně, hodně, hodně zdravíčka manžel k Bartošovým. Též moc pěkně zdravíme. Stejně tak ještě přání do Holubic pro paní Zdeničku. Všechno dobré, dobrou pohodičku posílá a Honza z Písečné, stejně jako tam do Holubic, ale také Jarušce Chalabalové a její rodince z Javorníku od Břetika z dalšího přání. Od Pavla rádi hrajeme paní Ludmilce Štotlové pro radost. K dnešnímu svátku ještě do Mitrovic i od dcery. Všechno nejlepší paní Zdeničce Krobotové do Mohelnického penzionu. Zdeničko Superová, hoď za hlavu všechny starosti, prožij den v samé radosti. Všechno nejpřeji děvčata z Mohelnice do Mohelnického penzionu paní Zdeničce Soperové. Ještě přání také od dcery Lidy, mamince Lidušce Loníčkové z Olomouce s písničkou Pro radost. Určitě rádi pozdravíme také touto cestou paní Marušku Recovou do Bohuslavického domova od Věrky Nechvátalové z Hvozda. Ať to všechno zvládá, hodně zdravíčka. K narozeninkám přání hodně, hodně lepšího zdraví. Nožky, ať jsou lepší. Lidušce Kolářové z Reclavic od sestry Marušky. Ještě přání všem Zdeňkám do Rapotína k dnešnímu svátku. Hlavně zdravíčko přeje Katy z Rapotína, ať potěší nejenom ta písnička, i ta slovíčka. Krásně zdravíme paní Zdeničku Burešovou z Bernardic. Hodně pohody přeje Marka, Věrka, Jarka a Maruška, všichni známí. Paní Zdeničce Palovčíkové přání také od babičky Marky a celé rodinky. Děkujeme, že myslíte i na ostatní, je velikánský zájem. No a ještě píseň zamíří všechno nejlepší k svátečku paní Zdeničce s Kočenkou do Prostějova, Zdeničce Básnířce, Zdeničce do Uničova od Milatky z Přáslavic a též všechno nejlepší mnoha, mnoha, mnoha všem, všem, všem oslavencům a najmě a zejména Zdeničkám a hodně štěstí.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, nebo písem tichou

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Ekoltest Hranice uspěl u soudu s žalobou na bývalého starostu Kudláčka. Vedení Vápené nechá zmodernizovat IT učebnu základní školy. Bruntál postavil novou cestu k budoucí zahrádkářské kolonii. Zítra bude slunečno a teploty do 31 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Bývalý starosta Hranic Jiří Kudláček musí zaplatit víc než 350 tisíc korun městské firmě Ekoltest Hranice. Nepravomocně o tom rozhodl krajský soud v Olomouci. V plném rozsahu tak vyhověl žalobě firmy, ve které Kudláček působil několik let jako místopředseda představenstva. Peníze v minulých letech inkasoval za své údajné poradenské služby a konzultační činnost.
3: Adolf Pytela, současný předseda představenstva společnosti Ekoltest, rozhodnutí soudu zatím komentovat nechce. Počká si prý na písemné vyhotovení rozhodnutí. Jiří Kudláček se cítí rozsudkem poškozený.
4: Určitě se budu bránit. Žádné argumenty, které jsme předložili, včetně všech svědeckých výpovědí, soud nevzal v potaz.
3: Případným odvoláním by se tak zabýval vrchní soud. Aktuálně policie prošetřuje i bývalého ředitele Ekoltestu Jakuba Horáka, a to kvůli sporným nákupům elektrovozů v hodnotě 3,5 milionu korun. Podnět podalo vedení města. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Učebnu informačních technologií základní školy ve Vápené na Jesenicku čeká modernizace. Zahrnovat bude novou internetovou síť a nákup počítačů, říká starosta Leoš Hanik z Hnutí TOP 09.
5: Nové učebně budou kompletně nové rozvody, budou tam vlastně přívody v optice a nové vybavení, to znamená stolní počítače a myslím si, že jsou tam i iPady, tak aby se to v podstatě mohlo přenášet i do jiných tříd. Investice je 4,5 milionu. V ideálním případě by to bylo super, abychom to zvládli do konce prázdnin.
2: Radnice v Bruntálu dokončila příjezdovou cestu ke vznikající zahrádkářské osadě. Kromě samotné vozovky muselo město postavit taky most přes Bukový potok. Nová cesta vede z ulice Terezie Kronesové kolem brány do staré zahrádkářské kolonie. Městu ještě chybí dokončit inženýrské sítě a plot kolem areálu, řekl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.
6: Sport.
2: Čeští fotbalisté se přesunují do Mexika, kde ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času hrají je na mistrovství světa s domácí reprezentací. Národnímu týmu zajistí postup do play-off nejspíš jen výhra. O zatím 100% Mexičanech mluví reprezentační záložník Vladimír Darida.
7: Působí hodně v pohodě, hrajou uvolněně a uvidíme, jaká bude sestava. Čteme něco, že by se možná mohla prostřídat, ale věřím, že i kdyby ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat. Máme o co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postupili ze skupiny, což je náš cíl.
0: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě jasno až polojasno, teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách okolo 22 a foukat má slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená to pozitivní na slunci, a nebo riziko kůže? Co převažuje? Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to zmiňované vitamin D, to znamená syntéza, novotvorba vitamínu D, a pak samozřejmě i ta dobrá nálada, která plyne z endorfínu. My víme, že vlivem ultrafialového záření nebo vlivem slunečního záření obecně se více uvolňují endorfiny, tedy hormony štěstí, takže automaticky máme dobrou náladu, ale jsou lidé, kteří to se sluníčkem přehánějí, nedrží se takzvaných pravidel bezpečného chování na slunci a můžou si právě

0: díky slunečnímu záření přivodit i nějaký kožní problém. Z těch lehčích jsou to takové ty změny, které zajímají nás ženy, vrásky, hyperpigmentace nebo povadlá kůže. Z těch závažnějších jsou to i kožní nádory, které se bohužel nevyhýbají ani české populaci.
1: Tak já se přiznám, já jsem byla teď na dovolené v Turecku. Myslela jsem na vás, protože jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
0: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být po dovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znaménka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
1: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 SPF-ko a někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti. Je to v pořádku.
0: To jste řekla úplně. Já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat. Řekla jste to správně. Přes poledne nechodit na sluníčku. Zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci. A v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem s SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici. Pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
1: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
0: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
1: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
0: Já klobouk nosím, opravdu, tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální. Takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
1: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
0: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějakým dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten index, UV index je relativně vysoký. Proto bych se na to vždycky po ránu koukla, já to také dělám, vím, že dneska UV index je 6, tedy vysoký, a proto sáhnu po vysokém SPF faktoru. Já často slýchám i to, zejména ta informace zaznívá na sociálních sítích, že bychom se měli chránit celoročně. Já myslím, že tohle pravidlo pramení zejména třeba z USA nebo z Kalifornie, kde těch slunečních dnů přes rok opravdu hodně, a tam to jistě platí, ale my tady v České republice jsme na tom trošku jinak, takže když v prosinci sněží a já jsem v Praze a jdu do práce, tak si taky SPF-ko nedám. Takže já myslím, že ta poučka chránit se právě podle hladiny UV indexu je daleko přesnější. UV index 2 a vyšší znamená chráním se před sluncem.
1: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se, kovářová kobla chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy, třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog. A byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je pořád brána jako dětská kůže?
1: Jsou jakoby na to různé poučky, ale myslím si, že třeba když se bavíme o tom, jaká je incidence, jak často se vyskytují kožní nádory, tak to zhruba do toho 20. 21. roku jsou to pořád rarity. Těch dětských pacientů s melanomem máme opravdu velmi málo, i přesto, že jsme obrovské centrum. Od 21. roku do 30. věku se ale ta incidence vysoce zvyšuje, zejména u ženské populace, což jsou souvisí s tím, co jsem dělala taky já, že ženy chodí do solárií, že se opalují a to z důvodu toho, aby si připadaly atraktivnější, hubenější, prostě více v uvozovkách sexy a podceňují to riziko. To znamená, že my máme například u melanomu, máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kde zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká. A muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem a to na ně dolehne právě kolem té padesátky.
0: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Mm-hmm. Kdy se dívky začnou opalovat? 15, 16 let?
1: Já si myslím, že to začíná poměrně brzo. Tak jako oni začínají používat skincare a jak vyspějí. Dneska jsou to dívky, kterým je kolem 13 let. Takže oni s tím začnou hodně brzo. A právě to spálení do puchýřů v dětství, což považujeme třeba ten 13. rok, může být opravdu fatální a může až zdvojnásobit vlastně tu incidenci neboli pravděpodobnost díku melanomu v dospělosti. Takže tohle to opravdu velmi brzké, velmi rané opalování může být pro tuhletu populační skupinu nebezpečné, stejně jako solária.
0: Tak, ale když se opalují a opalují se zdravě, v uvozovkách zdravě, ale tak všechna ta opatření dodržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
1: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky, vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomiem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často. Ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocněním v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
0: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem, melanomem je ta mladá žena?
1: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
0: Říká Monika Arnbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti, povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnící se znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy nebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4000 lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba v šestici dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znaménky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.
0: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza nebo to, že to znamínko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
1: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80% až 90%. Takže už jsem si myslím velmi exaktní v té diagnóze, kterou tam stanovím, ale tak to má být, že jo? Proto tam ty lidé přicházejí a není to nikdy jednoduché, jako vyřknout to slovo kožní rakovina, říct pacientovi, že má melanom, není vůbec jednoduché, ale já samozřejmě to poslední slovo v téhle diagnóze má histopatolog, můj kolega, který se podívá pod mikroskop a řekne, opravdu tohle to je melanom. Takže vždycky říkám, je tady podezření na vyříznutí, musíte přijít, ale o tom, o jaký nádor se jedná, se pobavíme za 14 dní, když se to znaménko vyřízne.
0: Jdou všichni potom, myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší, stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal, třeba i ze strachu?
1: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí, a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi. Ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka, se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi dnes dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti až ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě říci, že bychom se na cestu letadlem, ale třeba i na dlouhou cestu autem měli připravit, tak aby tom neodnesly naše kotníky, naše žíly a vůbec naše nohy. A měli bychom ideálně dodržovat nějaká pravidla, ke kterým patří například nošení kompresivních podkolenek. Ty kompresní podkolenky samozřejmě, že jsou ještě lepší punčochy nebo punčocháče, ale já myslím, že to je hodně nepraktické, protože je v nich poměrně teplo, ale kompresní podkolenky to jsou vlastně takové stahovací podkolenky, které můžeme mít na tu cestu, nadat si je ráno a vlastně přežít s nimi úspěšně ten let. Pak to ještě můžeme doplnit dalšími pravidly, to znamená hodně pít, vyhýbat se raději alkoholu a nebo také kofeinu, nápojům kofeinem, které vlastně odvodňují a můžou zase vlastně negativně ovlivnit ten žilní systém. A také si třeba dělat nějakou žilní gymnastiku. Já jsem na to nikdy nevěřila. Nevěřila jsem, že pár kroužků v posteli večer před spaním může tak krásně vlastně odlehčit ty dolní končetiny.
0: Už jsem začala kroužit. Dolní končetinou.
1: Kroužte.
0: Jen to říkáte. Ale teď jste možná některé zklamala, protože někteří si zkracují cestu alkoholem, aby jim to rychleji uteklo. Ale toto, jak ta předpříprava, se nemusí týkat všech. Je to u lidí, kteří, řekněme, mají nějaké problémy, žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká. Nebo by to měl absolvovat každý?
1: Já myslím, že třeba u žen 40+ by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu, ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy, vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru tak, jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli, a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá jako u ostatních oblastí v medicíně.
0: Je jedno, jakou délku letu absolvujeme, nebo od nějaké hodiny, od nějakých hodin?
1: Já si myslím, že tady je ta zátěž zhruba od 2 hodin výše, že pokud absolvujeme opravdu krátký let, tak je to na úrovni toho, že sedíme prostě někde na židli, takže já si myslím, že ten let třeba hodina, hodina a půl rizikový není. Ale pokud letím na větší vzdálenost, tak by ty kompresní podkolenky si opatřila. Dneska nemusí být jenom na lékařský předpis, můžeme si je koupit ve zdravotnických potřebách. Třeba i nějaké, dejme tomu, více sexy, než jenom takové ty, které nosila naše babička, mají různé barvy, mají i květinkové, mají růžové, bílé, takže to může být docela hezký doplněk na naší cestu.
0: Tak a jenom když jsi zmínila metličkové žilky, dají se odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
1: Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněna. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser, pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: No, moc děkuji,
0: vás to posluchači nevidí, ale ano, ano, je to tak, tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš posluchačkám, co používat, tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě. Já bych říkal, že ta skin care, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skin care by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up nebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je mastná, tak bych sáhla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
0: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
1: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
0: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
1: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené, anebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena, anebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličeji, který vzniká z toho, že překombinuje ta různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci a negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přijdete si jednu molekulu, pak tam můžete navrstvit ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že se musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
0: Takže vy jste se doslova obětovala, proto abyste mohla dobře poradit.
1: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kůže a správná péče o ní v době, kdy na ní dopadají silné sluneční paprsky, to je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemáme nic lepšího, tak bych klidně dala zavděk i tvarohu anebo nějakému bulharskému jogurtu, který je bohatý na probiotika. Proč ne? Oni mají hezké chladivé, vlastně ty efekty, jak už jsem říkala, obsahují probiotika, různé takové ty flóry, které by nám teoreticky mohly pomoci zlepšit naší imunitu kůže. Ale pokud mám třeba doma pantenol, pantenolovou pěnu, pokud mám doma nějakou chladivou emulzi, která je bohatá na antioxidanty, kterou mám v ledničce, tak je to naprosto ideální. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že se většinou lidé spálí na takzvaných slunečních terasách, kam patří třeba nos nebo ramena nebo zátylek, ale v poslední době se velmi často setkáváme s tím, že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom, proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
0: Takže se budeme mazat úplně celý.
1: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z těch dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká před tím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy, které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
0: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
1: No tak já my ženy víme, o čem mluvíme.
0: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
1: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mást, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mást, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
0: Byl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
1: Ano, ona je to takové leptadlo, které si i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu, jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoci, ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
0: Takže návštěvy u vás se nevyhneme.
1: Tady. Je to tak.
0: Vlaštovičník nás nespasí. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
1: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké hosté z toho bazénu nebo z toho moře. Určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím. Já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře. My jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude té dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
0: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
1: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Oprava cesty k Helvštýnu skončí v závěru týdne. Kárný senát zrušil výtku pro Lastoveckou kvůli jejímu rozhovoru o bitcoinové kauze. Přerovská tenistka Linda Nosková skončila v Bad Homburgu v prvním kole. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Pěkné úterý u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Objížďky ke středověkému hradu Helvštýnu skončí před víkendem. Informaci Českému rozhlasu potvrdil nezávislý starosta Týna nad Bečvou Antonín Ryšánek. Dělníci totiž nejpozději v pátek dokončí opravu návsi a Lipnické ulice. Trvala 3 měsíce a turisté tak museli cestu k jedné z nejnavštěvovanějších památek v Olomouckém kraji absolvovat po objízdných trasách.
4: Zatím práce probíhají tak, aby se to všechno podařilo. No a tudíž přes naši obec už se bude dát důstojně jezdit, nejenom k nám do obce, ale i na hrad Helštín. A dodělává se stavba chodníků podél této komunikace, kvůli samozřejmě zlepšení bezpečnostních chodců, ale i těch místních, a ta by měla být dokončena v průběhu měsíce července.
2: Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké. Bylo to kvůli jejímu rozhovoru o bitcoinové kauze. Dnešní rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Ten teď zvažuje možnosti, jak bude dál postupovat.
5: První je, že v podstatě už na to nebudu nějak reagovat. Další je manažerský pohovor a posledním je samozřejmě znovu udělení té písemné výtky.
2: Lastovecká má z rozhodnutí senátu radost. Na svou funkci ale na začátku června rezignovala. Důvodem podle ní byla ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství. Příběh podnikatelského rodu Kleinů je tématem dnešní přednášky v Šumperku. Vyprávět o něm bude od 18 hodin v muzeu historička Michaela Kolerová, více mluvčí muzea Zuzana Kvapilová.
6: Podnikatelský rod Kleinů v 19. století zásadně ovlivnil hospodářský a technický rozvoj severní Moravy i širší střední Evropy. Historička Michaela Kolerová se při své přednášce zaměří také na působení Kleinů v oblasti Podesní, kde má rodina své kořeny a kde zanechala nesmazatelnou stopu.
0: Sport.
2: Tenistka hrající za Přerov Linda Nosková po triumfu v Berlíně skončila v Bad Homburgu v prvním kole. Po unaveném výkonu podlehla rumunské kvalifikantce Ruseové 1-6-3-6. A české i zahraniční tenistky podpořili Markétu Vondroušovou, která dostala v pondělí od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Například olomoucká rodačka Karolína Muchová označila na sociálních sítích trest za těžko pochopitelný. Za Vondroušovou se postavil i český tenisový svaz nebo bývalý Fed Cupový kapitán Petr Pála. Ozvala se i hráčská asociace.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme v Olomouckém kraji jasno až polojasno, teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách okolo 22 a foukat má slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na 274. až 275. kilometru na dálnici D35 ve směru na Ostravu u Olomouce před exitem Holice. Kvůli údržbě je tam uzavřený levý pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Na rtech vyseti můžeme třeba, co se týká jazykového rozboru tohoto sousloví, a určitě tak učiníme a budeme na rtech vyseti bohemistovi, jazykově, cilingvistovi Ondřeji Blá.

0: To byla klasická katapultí. A tady je naše klasika od pondělí do neděle, dnes 23. červnové. Hřebíky.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Uhoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Ano, linka 221-555-444 v jakémkoliv personálním obsazení ze studia, ale věřte nám, že vám nabídneme rádi výhru, všem něco za něco, za tři správné odpovědi v řadě za sérii těch správných dobrých tipů nebo znalostí, které možná osvěžíme, provětráme. Provětrat by to chtělo i ve studiu, i třeba u vás doma. No a teď na lince 221-555-444 hlavně přivítat a hodně štěstí popřát, samé potlesky, aplauzy, žádná jauvátka. Komu pak? Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tak Tomáš je Šumperka.
0: Pěkně zdravíme, jste venku, doma, v práci. Kolik tam máte stupňů?
4: No doma, no v pohodě, dá se to.
0: Dobré to je, zvládáte to. Těšíte se teda, až bude 37, 39 koncem týdne?
4: No, nevadí mi to.
0: Ne, tak paráda. Tak jestli máte nějaký recept, sem s ním, to budeme chtít po všech odbornících i po všech posluchačích. Vy máte zkrátka takový tělesný režim, tak jak jste nastavený, máte rád teplá horka.
4: Ano,
0: to je
4: tak.
0: Dobře, tak není jak vám. Teď ještě přece jenom trošku provětráme, proluftujeme nebo zahřejeme mozkovnu. Otázky 1 až 10, pane Tomáši.
4: 8.
0: A ta se ptá do Šumperka, do kterého literárního hnutí patřil Svatopluk Čech? Za A mezi Ruchovce, za B mezi Májovce, za C mezi Lumírovce. Svatopluk Čech.
4: Béčko.
0: Májovci. A tam bych řekl, že spoustu posluchačů teď napadá Jan Neruda. A pak už mezi těmi Ruchovci, Lumírovci míváme trošku hokej, nebo tedy literární hokej. A mezi Ruchovce tedy patří zmiňovaný lyrik Svatopluk Čech. Tak, víme pro příště, nejenom do různých kvízů, do televíze, do rádia, Svatopluk Čech a Ruchovci. No a teď ještě možnost získat další, tedy první bod, a pak ještě další dva, a pak nějakou výhru, třeba větrník, větrák, nebo třeba deštník by se hodil, nějaké stínítko s logem Českého rozhlasu Olomouc. Uvidíme, nabídneme v zápěti, ale něco za něco. Za vaše tři odpovědi správné, doufám. Dobrý den.
5: Dobrý den, slyšíme se?
0: My vás slyšíme a posloucháme.
5: Dneska je 23. takže 2, 3, 6.
0: To by byla jedna věc a ještě ta důležitější, kdo pak nám volá a odkud?
5: Libor Zahrada.
0: Dobře, pěkně zdravíme. A chcete tedy šestku?
5: O 2, 3, 6. 23.6.
0: Takhle je to. Aha, já už jsem si říkal, jak je to s těmi počty 2, 3. Tak je tady něco z rozhlasového vysílání a vlastně něco také k postřehu, jestli pak jste postřehl, milí pane Libore a spol, v dobré, krásné letní náladě na zahrádce. Kdo pak byl teď do 14. hodiny hostem v pořadu Alex a host? A teď tři možnosti pochopitelně. Za A doktorka Zorka Horka, nebo za B doktorka Monika Arenbergerová, a nebo za C doktorka Kateřina Cajdhamlová. Paní doktorka Cajdhamlová to tentokrát výjimečně nebyla, bude tu v pátek opět v pořadu Vesele a zdravě. Tentokrát paní profesorka, dermatoložka MUDr. Monika Arenbergerová. Teď do 14. hodiny a dobré rady, dokonce i do kštice a do pěšinky můžeme prý aplikovat něco proti slunci s UPFkem. To byl pan Libor a spol v dobré náladě, v pěkné zahradě. No a dál nabízíme možnost zúčastnit se také vám, ale ideálně i s výhrou. Chtělo by to osvěžení i v tomto smyslu. Dobrý den.
6: Dobrý den, Jarmila Janovice, Urimařová.
0: Moc vás zdravíme a měla byste recept proti vedru, jak to snášíte, jak to řešíte?
6: Ve stínu, pěkně.
0: Potvíky, poslouchat slavíky.
6: Ano, ano.
0: A zaspívat si Jan Bradadadada a vybrat teď nějakou pěknou otázku, možná i písničkovou, uvidíme. Takže byly otázky 6 a 8, která bude teď.
6: Tak jedničku.
0: Dobrá, právě 23. června začala v Praze na Strahově první celostátní Spartakiáda. Někteří z nás se jí mohli i účastnit, možná. Bylo to v roce za A 1955, nebo za B 1960, nebo za C 1965.
6: A jejda. Tak zkusím 60.
0: Jsme s vámi trošku zacvičili. A ono ještě o 5 let dříve, v 55. to bylo 23. června tohoto roku. A jak říkám, zacvičili. To je těžká věc, samozřejmě, zvlášť v tomhletom horku. Ještě nějaká tělesná aktivita, ať teoreticky a ve vzpomínkách. No a dál nabízíme možnost zapojit se do toho dnešního 23. červnového vydání hřebíku Českého rozhlasu Olomouc. Už jste zapojeni. Dobrý den.
7: Dobrý den. Marie Karlovice.
0: Pěkně vítáme, pěkně zdravíme. A jednička, šestka, osmička byly? Co bude dál?
7: Tak, pětku.
0: Bohyní čeho je podle římské mytologie Minerva? Za A bohyní práva a advokacie, za B bohyní myslivců a lesáků, anebo za C řemesel umění moudrosti?
7: Dám za C.
0: To je moc moudré, šikovné a bude dobrý tip. Je to taky ale bohyně války, když jsme tady byli u Ruchovců, Lumírovců, myslím, že zrovna v 19. století byly ty školy, ústavy pro dámy a slečny zvané Minerva. Ale jde o řemesla, umění, moudrost a jde o vyřešenou a úspěšnou pětku za jeden bod. Co dál?
7: Tak, 9.
0: Ano, ta je volná a ptá se vás zase úplně z jiné části našeho vědění a poznání. Ve které části lidského těla máme kost skalní? Za A v ruce, za B v noze, za C v hlavě. Kost skalní.
7: Dám taky za C.
0: To je také velice moudré. Já bych řekl, že skalní biologové vědí, kde je kost skalní, anebo paní Maruška, výborně. Lebeční kost savců, která uvnitř skrývá a chrání střední a vnitřní ucho. Tak o ní vlastně ani nevíme ve většině případů. Dobré, skvělé, báječné. A sedmička. Který cestovatel byl znám jako lovec kaktusů? Za A Jan Eskimo Velcl, za B Alberto Vojtěch Frič, anebo za C Stanislav Zikmund?
7: Tak zkusím za A.
0: Za A pana Velcla.
7: Ano.
2: Jauajs!
0: Tak tady nám to nevyšlo, tady těsně před cílovou páskou, rovinkou pomyslnou. Byl to muž, který ovšem už jako teenager, chlapec, byl považován za jednoho z největších znalců kaktusů ve střední Evropě a šlo o Bčko Alberto Vojtěcha Friče. A to byla sedmička, která nás trošku potrápila. Tak ale zase budeme vědět do příště a někdo věděl, někdo tušil. Dál už nabízíme také třeba úplně nově naladěným posluchačům ve 14 hodin 20 a půl minuty živě možnost se ještě s námi spojit na lince 221 555 444. A popřejeme vám tři otázky a také hodně štěstíčka vám přejeme. Ještě bychom tu měli otázky 2, 3, 4 a potom ještě, ano, je tu desítka. Tak možnost dovolat se k nám. Pojďte k nám, pojďte dál, hezké dobré odpoledne, ještě vám dáme vteřinečku či dvě na stlumení, zeslabení, po odejití od hlasitého přijímače. Dobrý den.
8: Dobrý den, dvojku.
0: Kdo pak volá a odkud?
8: Honza Prostějov.
0: Dobře,
8: tak dvojku.
0: Dvoječka se vás táže na trochu turistiky, možná i prázdninové, než kvůli vlastivědu třeba ze čtvrté třídy za našich časů. Známá skalní památka Pravčická brána je součástí za A Českého středohoří, za B Českého Švýcarska, anebo za C Českého krasu?
8: Za B.
0: Tak jste turista a vlastiznalec a máte za to bod.
8: kolik tam bylo? 2, 4, 5?
0: Trojka, 5? Čtvrka by byla volná a pak ještě desítka.
8: Tak trojku ještě.
0: Trojka se táže po významu slova dehonestace. Někdo říká dehonestace. Za A je to vrácení přeplatku. Nebo za B urážka, zneuctění. A nebo za C odstranění omítky z budovy.
8: Tak za B.
0: Péčko je skvělá volba. A druhý bod?
8: A tam byla
0: čtyřka a desítka.
8: Tak čtyřku ještě.
0: Teď nás někoho napadne možná i nějaké osvěžení bez jakékoliv značky a propagace, ale kdo pak, pozor, v přírodě má umrože ledního kly? Kdo má umrože kly? Za A pouze samec, nebo za B samec i samička, a nebo za C mroži kly nemají?
8: No, za A.
0: Pouze samec.
9: Jau.
0: Jau, to zabolelo i trknutí klem, protože oni mají samci i samice. Samice mají kly tyž, ale kratší a ne tak mohutné. Tak zase do příště možnost potom takzvaně machrovat, říkat, že už to víme, už to známe, pokud to udržíme, nezapomeneme. No a možnost se také nechat inspirovat nějakým ledovým potěšením nejmenované značky a bez jakékoliv cílené propagace. Tak pokud možno svěží dny a třeba zase zítra po 14. hodině i chladnou hlavu a hodně štěstíčka v dalším vydání Hřebíku Českého rozhlasu Olomouc. A když jsme tady byli mimochodem i v té literatuře 19. století s Karlem Jaromírem Erbenem z 19. století spjata nejenom kytice, ale s rodinou Erbenových, tam odkud pocházeli, z Miletína, také miletínské modlitbičky. No a to už je zase další bod programu také dnešního odpoledního vysílání. Roman Paulus bude vytvářet a Patrik Rozehnal ochutnávat. My všichni s ním miletínské modlitbičky za chvíli i v reportáži.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.
1: Prosím, jedna z verzí Karavany mraků. Ony mráčky se hodí v těchto horkých dnech a slunce, o tom se tam taky zpívalo. To je Karavana mraků verze a la Daniel Landa.
2: Slunce je zlatou stovou.
1: Takhle třeba u kapely Divoký byl. A takhle koncem 70. let u pana Kryla v originále.
2: Slunce je zlatou.
1: No a teď je lehká minulost, pochoutkový rok je pořad, který vysíláme od 10. do 11. o víkendu v programu Českého rozhlasu Olomouc. V neděli vám Patrik rozehnal letošním speciálním jubilejním ročníku pochoutkového roku. Připomněl podle posluchačů vůbec nejlepší recept roku 2022. Šlo o miletínské modlitbičky, perničky s mandlemi, ořechy a ostružinovou marmeládu původně od Lenky Hagerové z Klecan. Naučíme se je i teď dělat alespoň na u Plotny a u Trouby s šéfkuchařem Romanem Paulusem. To všechno v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 sezon tohoto pořadu. A záměrně je nedělají znovu ti naši posluchači, ale právě porotci a profesionální kolegové Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naděnka Konvalinková, Vojta Vrtiška, Pepík Maržálek a Roman Paulus. Jednu ze změn, kterou ovšem udělal v původní receptuře nejenom od rodiny Erbenových z Miletína, ale také od paní Hagerové z Klecan, když nemohl najít kartové speciální perníkové vykrajovátko na těsto, zvolil železniční vagónek.
3: A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle, a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
4: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
3: Přesně tak, do té náplně.
4: Co máme tedy mít doma připraveno?
3: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perníčky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
5: Pochoutkový rok.
4: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě.
3: A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama. Těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet. Takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
4: Scházíme se po 24 hodinách.
3: Těsto je vyspinkané do růžova a vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
4: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
3: Jo, tak.
4: To jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedlal co, bílek?
3: Rozkvedlal jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle.
4: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle, podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
3: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
4: Jdeme na náplň.
3: Já tady mám tedy ty namleté mandle. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
4: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký. Pečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
3: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
4: Setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
3: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
4: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
3: Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční.
1: My letínské modlitbičky, tyto sladké perníkové sendviče si můžeme upéct kdykoliv jako dobrou svačinku, pokud tedy tím nerozpálíme už tak možná horkou domácnost, tak to nechat třeba někdy na podzim nebo až to poleví. Vylepšený recept právě podle Romana Pauluse lze kdykoliv v klidu najít, obsat nebo podle něj vařit na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept varianta od posluchačky Lenky z Klecan. A v neděli si připomeneme další recept, který se v roce 2022 ocitl na třetím místě. Díky rozhodnutí tehdejší poroty půjde o likérové řezy s krémem a šlehačkou, které po svém upeče kdo jiný, než když peče celá země, Josef Maršálek. V neděli po desáté.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Čtvrté album skupiny Beggars Opera vyšlo v roce 1973 pod názvem Get Your Dog Off Me. Výrazný odklon od art-rockového zvuku a změnu zpěváka nesli fanoušci těžce, ale jako více než půlstoletí stará muzika se deska pořád poslouchá dobře. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Beggars Opera.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: z Rádia Hlas potěšil nás předpovědí počasí, no tak třeba ve dni v kraji pořadu publicistickém přímo od meteorologů ty informace padnou na nejbližší hodiny a den, tedy po 17. hodině, teď je 14.48, skoro 49, no tak v týdenním výhledu meteorologů pro Českou republiku tedy figurují od pátku teploty do 36, v nížinách 38, ale noc docela výkyv, amplituda rozptyl, klidně i jenom k plus 10, takže opravdu osvěžení, ale třeba noc na neděli 23 až 18. Nejvyšší denní hodnoty očekávají zatím a pro tu neděli v České republice až k 39. Tak třeba potěšíme, třeba potom od pondělí do středy, kde je zatím lehký výhled 31 až 36 a pak do 31, no tak to je úleva, to je ochlazení, aspoň trošku. No a ještě dnes třeba v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc nabídneme opravdu užitečné informace. Olomoucká charita přesunula dvě svoje služby pro ty, kdo se ocitnou ve složitějších životních situacích do nových prostor. Kam? No tak poslouchejte hned třeba po 15. hodině v Českém rozhlase Olomouc. A do 15. hodiny ještě visíme na rtech kolegovi, panu doktoru Bláhovi. Při rozhovorech si často nemusíme uvědomit, kam se díváme, jak dlouho udržujeme oční kontakt. Pozornost ale přirozeně směřuje k ústům a rtům mluvčího. Právě odtud vychází i ono ustálené okřídlené rčení viset někomu na rtech, které označuje velmi pozorné naslouchání a má kořeny už v antických dobách. Jak toto i další podobné obraty vznikly a co všechno o nich víme. Co ví Ondřej Bláha? Prozradí?
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Když spolu mluvíme, tak samozřejmě při té komunikaci děláme spoustu dalších věcí. A řada z nich je neuvědomovaných. Třeba to, jakým způsobem a jak dlouho se díváme tomu druhému člověku do obličeje, přesněji do očí. Dá se říct, že při dialogu tváří v tvář asi polovinu času udržujeme oční kontakt. Ale to koukání z očí do očí se děje vždycky tak maximálně 3 až 5 vteřin, pak se podíváme jinam. Když se nám ale někdo kouká do očí déle než 5 vteřin, tak už to něco znamená. Je námi zaujat v dobrém nebo i ve zlém. A co teprve, když někdo někomu visí na rtech? To je ustálené rčení, ve kterém se vyvolává představa, že někdo tak pozorně poslouchá, až se očima jakoby zahákne na něčích rtech a visí tam. Viset na rtech jako vyjádření zvláště pozorného naslouchání je představa stará, určitě je antická. V latině existovalo slovní spojení pendere ab ore, což znamená doslova viset na ústech. A ta představa rtů jako nedílné součásti úst se tady objevuje jaksi samozřejmě. Značné stáří rčení viset někomu na rtech je doloženo i tím, že nejen v němčině, ale i v angličtině toto rčení běžně funguje, a to právě ve spojení s představou nějakých rtů. V angličtině je spojení to hang on somebody's lips a v němčině je rčení jemandem an den lippen hängen, což je vlastně obojí přesným protějškem toho našeho viset někomu na rtech. Rty jsou přirozeně ve středu pozornosti, když někdo mluví, a pokud se stane, že dotyčného neslyšíme, je možné ze rtů odezírat, co říká. Byl bych ale celkem skeptický v otázce, jestli je možné odezírat ze rtů dokonale, jak se to někdy tematizuje třeba ve filmech a seriálech, v různých detektivkách a podobně. Velká část hlásek se totiž pomocí rtů nijak rozlišit nedá. Odhaduje se, že jen asi třetinu hlásek bychom byli schopni po určitém cviku přesně rozlišit jen na základě pozorování rtů a obličeje řečníka. Abychom rozuměli, musíme mít ještě další informace. Něco pochopíme s kombinací odezíraných hlásek a pomůže nám taky to, když sledujeme kompletní mimiku nebo gestiku někoho, kdo k nám mluví třeba přes okénko v autě. Představa rtů je základem celé řádky dalších českých frazeologismů. Máme třeba slovní spojení kousnout se dortu, což znamená potlačit svoje emoce, nerozplakat se, nevstekat se nebo neříct něco, co by zrovna nebylo vhodné. A známe taky ustálená slovní spojení jako olíznout si rty, tedy očekávat něco dobrého, třeba se těšit na výhru. A také přiložit něco ke rtům, anebo smočit si rty, ve smyslu trochu se napít. Ze studia Českého rozhlasu v Olomouci se s vámi loučí Ondřej Bláha.
1: Český rozhlas Olomouc.

0: No a co dál v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc?
1: Třeba ještě tyhle příjemné, přívětivé a hladivé tóny kapely Kool & The Gang. A za chvilku ve zprávách o 15. hodině třeba ty nejaktuálnější informace k počasí, co plánuje matka příroda na zítřek. Tak pokud možno vlídne, příjemné, hezké, dobré odpoledne.

0: Dychová hudba Bludověnka vás zve 27. června do Bludova u Šumperka na tradiční přehlídku dechových hudeb. Zahrají slovácká kapela Boršičanka, Antonína Koníčka, Straňanka a domácí Bludověnka. Programem vás provede Karel Hegner a připraveno je bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit. 27. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hasičské zbrojnice v Bludově. Více na www.bludovienka.cz, na Facebooku a v infocentrech v Šumperku, Zábřehu, Rapotíně a Velkých Losinách. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Firma Havelka uhelná sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Policisté z Olomouckého kraje využívají jako první v Česku hlukoměr. Olomouc spustila web s pocitovými mapami. Fotbalisté Sigmy hledají další posily. Zítra bude slunečno a teploty do 31 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Zhruba měsíc a půl měří policisté na silnici přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách hluk z výfuků motorek a aut pomocí hlukoměru. Využívají ho jako první v Česku. Zatím zaznamenali 9 přestupků. Podle vedoucího dopravního inspektorátu v Jeseníku Martina Šubrta se dopravní situace na hlavní spojce Šumperska a Jesenicka zlepšila.
6: V rámci Olomouckého kraje tato silnice dlouhodobě vykazovalo kdyby zvýšené riziko bezpečnosti, to znamená, že tady je velký výskyt motorkářů. A bohužel i se smrtelnými zraněními následně. Se nám zdá, že ten efekt už to nějaký mělo. To znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor, zejména o víkendech, jakože už nenajíždějí v takovém množství.
5: Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové teď policisté vyhodnocují výsledky. Pak rozhodnou, jestli hlukoměr nasadí i v dalších krajích. Olomoucká radnice spustila nový internetový portál s takzvanými pocitovými mapami. Zobrazují je například lokality, kde se lidé cítí bezpečně, která místa mají rádi, kde jim chybí zeleň nebo která považují za problematická. Výstupy z mapování poslouží jako podklad pro plánování rozvoje města, přípravu strategických dokumentů a investičních projektů. Sdělil to Tomáš Burian z odboru informatiky Olomouckého magistrátu. V Přemyslovicích na Prostějovsku dělníci opravují svah nad potokem, který podemílá břehy. Nad nimi stojí rodinné domy a obec tak chce předejít možným problémům. Investice vyjde na 11 milionů korun. Uvedla to nezávislá starostka Iveta Pořízková.
7: Je tady prudká strž, ujíždí nám vlastně celý břeh. Je to tady takový nepřístupný terén, je to špatný pro tu techniku. Spoustu prací se tady by muselo dělat ručně, protože vlastně ta technika se sem ani nedostane. Sport.
5: Fotbalová Sigma Olomouc zahájila přípravu s více než 20 hráči do pole. Navíc ještě chyběli hráči, kteří jsou na hostováních, nebo útočník John Paul Dembe, u kterého se řeší víza. Zatím chyběla i dosud jediná oznámená posila, islandský útočník Hilmir Mikaelsson. O něm i o možných dalších příchodech mluví hlavní trenér Pavel Hapal.
8: Ano, hledáme, samozřejmě o Mikaelssonovi jsme se bavili už dlouhou dobu a už byl vytipovaný už předchozím trenérem, takže jsme jenom na to navázali ten. Myslím, že v zimě to nebylo dostupné, nebylo to reálné, takže jsme se k tomu vrátili a jsme rádi, že jsme ho přivedli, je to mladý perspektivní útočník. Samozřejmě jsme ještě na některých postech odchodem Jirky Slámy, tam budeme hledat určitě posílení.
5: Sigmu zatím v létě opustili křídelník Daniel Šturm, krajní obránce Jiří Sláma a útočník Junusa Muritala. Další odchody se čekají, protože kádr je široký a Olomouc nebude hrát evropské poháry. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno až polojasno. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách okolo 22 a foukat má slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Zdržíte se na dálnici D1 na 245. kilometru u exitu Mořice ve směru na Ostravu. Kvůli pracím na silnici tam je do 17 hodin uzavřený pravý pruh.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: To jsou zajímavé podněty od redaktorů, reportérů i zprávařů a odpoledního programu Českého rozhlasu Olomouc třeba na web pocitovemapy.cz/Olomouc/náhled, kam když se podíváte, jsou tam různé barvičky, ve kterém veřejném prostoru ve městě se cítíte příjemně, to je zelený odstín. No, je jich tam pár, kde se necítíte bezpečně, je jich hodně, která místa by se měla vylepšit z pohledu pěší dopravy, je jich hodně a která lokalita by se v Olomouci měla do budoucna rozvíjet. Celá Olomouc svítí. Tak a co dál? Jedno místo, kde bych se třeba ti, kdo se ocitnou ve složitějších životních situacích, měli cítit co nejlépe. Charita Olomouc, její sociální pracovníci stěhují si do nových prostor, a to třeba v Olomouci v rámci nových sadů. Prohlédl si je náš redaktor, tak podrobnosti od něj budeme chtít znát určitě do 16. hodiny. No a za chvilinku také jedna reportáž ze školství, možná pro leckoho z nás nečekaná. Ptáme se totiž po závažných situacích, které se týkají některých mateřinek, mateřských škol.

0: 23. červnové odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. V některých mateřských školách se nadále používají výchovné praktiky minulosti. Jak zjistil a podrobně popsal investigativní tým Českého rozhlasu, někde učitelé přistupují k ponižování, hanbě, samotce nebo pohlavkům a vláčení za ruku. Přes 40 nevhodných situací loni řešila i Česká školní inspekce, která dostala také 5 upozornění na fyzická trestání školkových dětí. Šlo o tahání za vlasy, uši nebo plácnutí přes zadek.
1: Nevhodné chování k dětem šokovalo například Zuzanu. Loni v září nastoupila jako učitelka do větší brněnské mateřské školy. Viděla, jak se tam nechávaly 3leté děti, které byly poprvé ve školce, takzvaně vyřvat.
2: Několik dětí plakalo na tom hřišti a to hřiště bylo oplocené. A paní učitelky byly na lavičce za tím oplocením a ty děti plakaly u té branky a paní učitelka je vlastně okřikla, ať už toho nechají, že už toho stačilo.
1: Paní učitelka s 15letou praxí si všímala i ponižování dětí a také nesmyslných pravidel, třeba při odpoledním spaní.
2: Děti byly zvyklé, že i v teplém období, kdy je opravdu 30 stupňů a v té třídě je horko, tak musí ležet na zádech, musí být zakryté až po bradu, protože to tak paní učitelka nastavila a tak to je.
1: Zuzana dala po několika dnech výpověď. Její celé jméno a konkrétní mateřskou školu redakce zná. Stejně jako v dalších popsaných případech jsme se je kvůli obavám respondentů rozhodli nezveřejňovat. Vedení brněnské školky jsme kontaktovali, citujeme z písemné reakce.
3: Pokud budou anonymní oznamovatelé ochotni vystoupit z anonymity, přijmu pozvání ke společnému jednání. Ráda se na něm podělím nejen o moje dlouholeté zkušenosti z pedagogické praxe v předškolním vzdělávání, ale i o konfrontaci vámi vyřčených poznámek přístupu k dětem ze strany naší mateřské školy.
1: Další situace se týká pražské mateřské školy, citujeme z vyjádření maminky Nelly.
4: Mému synovi učitelka kroutila rukou, vláčila ho, pak ho honila po třídě, následně musel být v době svačiny na hanbě a to ještě v jiné místnosti. A důvod? Zapištěl v šatně.
1: Vedení školky následně agresi odmítlo. Dotyčná paní učitelka, která je v tuhle chvíli už v důchodu, ale dostala výtku.
5: Paní učitelka měla problém s novými formami a metodami vedení dětí, ale agresivní skutečně nebyla. V té době jí byla udělena výtka a odebráno osobní ohodnocení. Rodičům se omluvila, že byla na jejich syna přísnější.
1: Stojí v písemné reakci. Mluvili jsme také s rodiči, kteří se dověděli o zavírání dcery na samotku. Ve stejné pražské školce pak měla jedna z učitelek dávat dětem na oblečení nálepky za zlobení. Mateřská škola vzkázala, že věci prošetří, pokud dostane podnět s konkrétními informacemi, včetně jmen dětí. Jak říká právnička Michaela Dobrovičová, část rodičů kvůli obavám spory nechce a dítě raději přihlásí do jiné školky. Sama ale za poslední roky zastupovala desítky rodičů, kteří se bránit rozhodli.
6: Co se týče situací, tak jsem zažila všechno od nějakých fyzických trestů, zavírání na samotku, nálepkování, vulgární oslovování těch dětí. Pak tam byla skutečně situace, kdy se dítě uklidňovalo tím způsobem, že se mu pouštěla z kohoutku voda vlastně na hlavu. Ty ostatní děti samozřejmě byly stejně traumatizované, protože to museli vidět.
1: Podle Barbory Strálčinské a Petry Ristič z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy jsou popsané praktiky profesním selháním učitelů.
7: Pro to dítě je to vlastně zásadní narušení toho celého procesu vzdělávání.
8: Ten rámcový vzdělávací program nám říká, že mateřská škola má vytvářet právě jako bezpečné prostředí pro ty děti. Co je potřeba říct, že ty příčiny vlastně neomlouvají to chování a z nich těch situací.
1: O tématu píšeme podrobně na zpravodajském webu irozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
9: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Které strhující melodie rozezní letos proslulé amfiteátry a zámecký park? A na jaké pěvecké i taneční klenoty se můžeme těšit na největším svátku lidové kultury? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na samotný vrchol folklorní sezóny. Tématem totiž bude hudební pozvánka na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

hlasatel herec Jiří Ptáčník. Dneska po 16. hodině třeba i s vámi v Humoriádě, co by výběrčí humoru, scének Jirka Ptáčník a Patrik Rozehnal a také vy. Krátce po 16. po zprávách Českého rozhlasu Olomouc, teď je 15.26. Třeba nějaké potěšení nejenom v rámci toho počasí současných hodin a budoucích dnů. Co nebo kdo vás v poslední době úplně nejvíc rozveselil? Možná to bude pan Ptáčník v Humoriádě a humor scénky. Možná někdo kolem vás, tak s Janou Chládkovou, to se hodí i v noci, takové příjmení šansoniérky a moderátorky z Českého rozhlasu Střední Čechy z Karlína. Jana Chládková, co nebo kdo vás v poslední době asi nejvíc rozveselilo od 23. hodiny. No a teď třeba jedna vzpomínková a jež stužková, tedy vlastně maturitní ples v překladu. Kapela Elan, Jožoráš a za chvilku taky Joška Čermák s příspěvkem odpoledního vysílání z zpravodajství a publicistiky.

0: Pěkné dobré odpoledne, přejeme a užitečné informace také v dnešním 23. červnovém odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc nabízíme. Pracovníci olomoucké charity mají nové zázemí v opraveném domě v Jeronýmově ulici v Olomouci. Přesunuli do něj dvě služby střediska pro rodiny a krizovou pomoc. Určené jsou těm, kdo se ocitnou ve složitějších životních situacích. Další podrobnosti už teď prozradí ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc kolega redaktor Josef Čermák. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, nové zázemí je v Olomouci, v Jeronýmově ulici poblíž tramvajové zastávky Trnkova. Z různých adres ve městě se tam na jedno místo přestěhovala takzvaná krizová pomoc a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Tedy služby, které na sebe různými způsoby navazují. Budovu se zahradou charita pořídila za zhruba 16 milionů korun. Další asi 4 miliony stála rekonstrukce, nová je například střecha s fotovoltaickými panely a podlahy. Dělníci taky třeba upravili příčky v budově. Nové zázemí je na rozdíl od toho předchozího bezbariérové. Náklady pokryl Národní plán obnovy.
0: Klidné, krásné prostředí v rámci takzvaného Novosadského dvora Jeronýmova 8, pěkná vilka. Jak fungují služby, které charitní pracovníci právě v té budově v Jeronýmově ulici v Olomouci poskytují a komu jsou ty služby určeny?
1: Jako první bych zmínil sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Charitní pracovníci ji nabízí rodinám s nezaopatřenými dětmi v náročné životní situaci. Maximální kapacita je až 40 rodin. Odborníci lidem pomůžou například s řešením finanční situace nebo při hledání bydlení. Jak konkrétně taková pomoc vypadá, říká vedoucí služby Kristýna Baciak.
2: Tak to jsou různé doprovody, různá jako podpora při komunikaci s úředníky, se školami, dopomoc při hledání zaměstnání, podpora při hledání bydlení, popřípadně nějaká psychosociální jako podpora v nějakých náročných jako situacích, kdy třeba jako toho klienta navazujeme právě na nějaký terapeuty, psychology, ale známe tu svoji hranici, že tohle my určitě neposkytujeme, takže my ze zákona máme sociální poradenství, anebo právě tady ty různé jako činnosti, které jsem popsala, doprovody na soudy, na úřady.
0: Kristýna Baciak, co přesně obnáší Joško služba krizové pomoci?
1: Krizová pomoc je určená všem lidem od 15 let. Klienti můžou využít anonymně. Krizoví interventi jim pomůžou například, když se vyrovnávají s úmrtím v rodině nebo třeba s rozvodem. Služba je určená i obětem různých traumatických událostí, například znásilnění. Pokračuje sociální pracovnice Michaela Moravcová.
3: Ta krizová intervence je takový jako specifická forma rozhovoru, která pomáhá vlastně tomu člověku snížit to napětí, snížit tu úzkost, někdy i vlastně ukázat ty možnosti, které díky vlastně tomu zahlcení v danou chvilku jako nevidí, a pak samozřejmě můžeme pomoct i třeba navázat i na nějaké ty služby nebo jako edukovat vlastně, co v té dané chvíli je možné.
1: Závěrem doplním, že kontakty a další podrobnosti jsou dostupné na webu olomoucké charity. Obě zmíněné služby je možné využít i bez předchozího objednání.
0: Užitečná služba olomoucká charita přesunula dvě své služby pro ty, kdo se ocitají ve složitých životních situacích do nových prostor na Nových Sadech poblíž zastávky Trnkova MHD. Děkujeme za informace. Ježkovi Čermákovi díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Když jako malý kluk sledoval zatmění slunce, nejspíš netušil, že se jednou stane průvodcem po noční obloze. Dnes Michal Štipl pořádá přednášky, vyráží s lidmi do přírody a pomáhá jim objevovat krásy vesmíru. Proč stojí za to zvednout občas oči ke hvězdám? I o tom si s hvězdářem Michalem budeme povídat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ve středu krátce po 10. hodině.
1: Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: Sázava, luka pod medníkem, potlach a posezení u ohně snad za přívětivých chladnějších večerů, ale tak ne, 30 stupňů Celsia, to snad ne. Podvod Jan Nedvěd, klasika z nejklasičtějších. No a kde pak máme menhiry, kromlechy, dolmeny či alesty? Možná, že je obdivujete, možná je vyhledáváte. Slyšeli jste někdy konkrétně o kounovských kamenných řadách? Historickou záhadu poodhalí za chvilinku Martin Písař.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: do 90. let za zpěvačkou Kim Appleby, kdysi také z dua Mel a Kim. Historie těch sester je zajímavá. Jsme vás vzali teď s písničkou Don't Worry. Ještě do lesa s Janem Pokorným. Ne ovšem z rozhlasu, ale ze show businessu. Pokáč Jan Pokorný a písnička V lese. Možná tam potkáme ještě toho Honzika Nedvěda, možná i pana Ptáčníka. Toho ale rozhodně očekávejte po 16. hodině v Humoriádě. A co očekávat při uzavírkách v ulicích Šumperka zjistíme za chvíli v nejbližších zprávách, tedy v 16 hodin za 8 minut tady u nás v Českém rozhlase Olomouc. Pokáč v lese, dobré odpoledne.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ekoltest hranice uspěl u soudu s žalobou na bývalého starostu Kudláčka. Kárný senát zrušil výtku pro Lastoveckou kvůli jejímu rozhovoru o bitcoinové kauze. Uzavírka ulice Javoříčko v Šumperku se prodlouží do druhé poloviny července. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Bývalý starosta Hranic Jiří Kudláček musí zaplatit víc než 350 tisíc korun městské firmě Ekoltest Hranice. Nepravomocně o tom rozhodl krajský soud v Olomouci. V plném rozsahu tak vyhověl žalobě firmy, ve které Kudláček působil několik let jako místopředseda představenstva. Peníze v minulých letech inkasoval za své údajné poradenské služby a konzultační činnost.
2: Adolf Pytela, současný předseda představenstva společnosti Ekoltest, rozhodnutí soudu zatím komentovat nechce. Počká si prý na písemné vyhotovení rozhodnutí. Jiří Kudláček se cítí rozsudkem poškozený.
3: Určitě se budu bránit. Žádné argumenty, které jsme předložili, včetně všech svědeckých výpovědí, jsou nevzal v potaz.
2: Případným odvoláním by se tak zabýval vrchní soud. Aktuálně policie prošetřuje i bývalého ředitele Ekoltestu Jakuba Horáka, a to kvůli sporným nákupům elektrovozů v hodnotě 3,5 milionu korun. Podnět podalo vedení města. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku pro státní zástupkyni Petru Lastoveckou. Tu jí uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Tím, že poskytla rozhovor o bitcoinové kauze, podle něj porušila své povinnosti. Lastovecká to odmítá. Z rozhodnutí kárného senátu má radost. Na svou funkci už ale na začátku června rezignovala.
4: Kárný senát shledal, že výtka byla udělena nezákonně, nebyl dodržen formální postup, procesní postup, byla nepřezkoumatelná, byla zmatená. To je přesně to, co my jsme napadali.
0: Dnešní rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Až do 21. července zůstane kvůli opravám uzavřená ulice Javoříčko v Šumperku. Práce měly původně skončit na konci června. Důvodem prodloužení je nekvalitní podloží pod opravovanými chodníky a silnicí. Dělníci ho musí nahradit novým materiálem. Vícemluvčí města Jana Kaněvová.
5: Průchod pro pěší je v ulici Javoříčko po celou dobu uzavírky zachován minimálně po jednom schodníku. Zajištěn je také přístup k okolním nemovitostem. Všem děkujeme za trpělivost a omlouváme se za dočasná omezení.
1: Sport.
0: Kmenový hráč prostějovského tenisového klubu Vít Kopřiva zahájil wimbledonskou generálku na trávě na Malorce vítězně. V úvodním kole porazil v prvním vzájemném utkání na okruhu ATP Tour bosenského kvalifikanta Damira Džumhura 6-3 a 6-4.
1: Počasí.
0: Na střední Moravě zítra čekáme jasno až polojasno. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách okolo 22 stupňů Celsia a foukat má slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na silnici 446 u odbočky na Štěpánov u Olomouce. Na osobní auto tam spadl strom. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den, ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
7: Dobrý den, ahoj.
6: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
7: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli to, co se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
6: A co se ti stalo?
7: No hned to, já jsem si byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
8: Už ti ho dali.
7: Už mi ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí, až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buď je Boudanojou na 113 let.
8: Ať ješ.
1: Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlsky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si, Šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa...
4: Já jsem klidný.
3: Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti.
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská?
4: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidně.

0: usměte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
1: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
2: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku, kdy naposledy jsi byl v lese.
3: Počkej, to není tak dávno, Kupo, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
2: Jo, bylo to s výhledem na les.
3: Tak.
2: Asi houbář nebo sběratel
3: Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád, rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
2: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
3: Ne, čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tu nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitamínů.
2: Takže do lesa jenom
3: železo,
2: na procházku.
3: Že to bych těžko mohl kousat, tak to musím dát v tabletce.
2: Můžeš olizovat.
3: No to bych dostal žloutenku spíš.
2: No, tak očkování, no.
3: No.
2: Ať můžeš olizovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku? To nic jiného
3: no,
2: ti tam neláká?
3: Na procházku. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě. Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxfery a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
2: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prostě trochu vody, no mám takový hlad, že bych tu přespal.
3: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no tak to tak, se dá vyřešit.
2: Takže nemusel si nikde zůstat na přespání třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace, nebo tak.
3: Ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
2: Pozvaný dopředu.
3: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi. To bylo vždycky krásných 10 dnů.
2: A vždycky ohlášeně?
3: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako, že jsme že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam.
2: Já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii.
3: Kde Chřipský?
2: No, ty, no? Květa Chřipská u stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
3: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říkala, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
2: říkala, vy se dlouho převlíkáte.
3: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o květině hbitosti, ne o naší pomalosti.
2: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršovou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900, volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Akademickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským, proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
3: Tak jo, tak to oslavíme společně.
2: Ať vám to vydrží.
4: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
2: Dobře, děkujeme.
4: Tak jo, děkuji.
2: My taky.
3: Naschledanou.
2: Další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní, je kdo?
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, František z Lipcha.
2: Ano,
3: ano, zdravíme.
5: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju asi.
2: Tak musíte.
3: To bude mejdan jak blázen.
5: To teda jo, to mě bude 110 let.
2: No.
5: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
3: Dobře.
5: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si Donutila, ne?
2: Dobře, no. Pozdravujte Jardu, děkujeme moc.
3: Shledanou.
2: Kdo se ozve teď?
3: Dobrý den.
6: Já vás zdravím, tady je Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
2: Dobře, děkujeme za to.
6: Hezký den.
3: Zdravíme
2: taky do Podkrkonoší.
3: Podkrkonoší, jak
2: rozhodnu
3: říká
2: to.
3: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
2: Kdo myslí, že to vyhrál?
3: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
2: Jo, je to tak. První dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
7: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
8: no, prosím
7: se sestřenicí tchýně.
8: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchýně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje.
7: A ona... Kluci si mysleli, že jejich babička je Heger.
8: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla ani vteřinu a říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
7: Já jsem tam jel, se podíval na bývalou.
8: Tak jsem tam přijel, říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup, provedeš něco, aby si tě hned zpočátku zapamatovali, jo? No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový chatrnější, ten Plutek, a jakkoliv tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý, ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava, ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svojí oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal, tak jsem se lehce opřel o ten Plutek, naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama, moje nohy 20 cm nad zemí beznadějně se komíhají. Tchán s tchýní stáli na zápraží.
7: Brnožky byla sounožka.
8: Tchán s tchýní stáli na zápraží a dívali se, jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou. Pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala. Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý tchán, jo, takže věděl, to taky mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi, jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání zanedlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já už jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes Plutek už si asi neskočíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek Polívka, jejich vzpomínání na tchýni. Vzpomínáš na tchýni v dobré?
3: Tak jako na různé tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní tchýni.
2: A bývá tchýně námětem vyprávění, když si také povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
3: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
2: takže
3: spíš jako
2: laskavé. Takže ty štipy se zakládají napravdě nebo ne?
3: Já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
2: Kde to tak vzniklo, že ty tchyně chodinky takhle...
3: No možná některý jsou. Jako...
2: V té speciální kategorii ve vtipech, kdy hledáš prostě o doktorech, o policajtech, o mluvíná, o tchyních.
3: Ano.
2: A je to takhle prostě...
3: Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život, no.
2: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
3: Tak já mám naštěstí.
2: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
3: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
2: Jsi nikdy nezahradničil a nebojoval s krtky?
3: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
2: vrtaj, zasloužili kopou, nějakou... kopou, tunelujou, zahrady, nějaký, staví metro, jak zpíval, kdysi třeba taky.
3: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
2: Co?
3: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti, jak si, jak je ženský rod? Krtka, krtek a ona je krtice? Krtice?
2: To já myslím, že je to krtčí samička.
3: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
2: poradí,
3: ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takový nepříjemný útvar na obličeji.
2: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty. A vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dal proti nasadil.
3: Tak já bych zkusil pana Horníčka a jeho setkání
2: Mirek
3: s Verichem
2: proti Mirkovi
3: ve Vídni.
2: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte se na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Vy

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je to druhý souboj, Miroslav Donutil a Miroslav Horníček stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den, si
2: dobrý den.
3: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, tiskář.
1: A pro co hlasujete?
3: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře,
2: my vás
1: děkujeme moc.
2: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
2: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, děkujeme mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
2: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
2: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta, já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme, ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
2: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano, dobrá, píšeme mu bod. My taky děkujeme, naslyšenou třeba u dalšího souboje. A tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byli taky ochotnici, jako pechoví rodiče, jako
9: moje rodiče.
8: Moji rodiče.
9: Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především v Třebíči naší rodné a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zasedali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako podej kytku. A to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
8: Jiří Pecha.
9: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče.
8: Holda Navrátil.
9: Je z Boroviny, že jo.
8: No tak to je součást Třebiče.
9: Je to, na samozřejmě.
8: Holda Navrátil.
9: Holda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschläger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
8: já mám takovou teorii na to, proč jste tam šikovný na divadlo.
9: Já to teorii
8: znám. Tam byla taková, totiž hospoda Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že pro nějaký obchodní cestující nebo někdo, oni mu řekl, můžete bydlet u nás tady na mlíně. Odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělili z něho klobásy, jitrnice a sežrala ho celá Třebíč, ho sežrala. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
9: My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš?
8: No, ale počkej, ale řekni, možná jste nesežili.
9: Nedošínskou.
8: Možná ne, možná jenom nějakého neznámého režiséra.
9: Takže je to pravda.
8: Není
9: samozřejmě,
8: to pravda.
9: Že tam nikdo nikoho nežere, tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
8: Takže lidi je žerou. A takhle. Žerou,
9: rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
8: A to mě Peca říkal.
9: Mimochodem, teda ta Nedošínská. Teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se, tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo, víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marvan, no, už kráčí, a těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
8: Ježišmarja!
0: Humoriáda.
1: Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
2: No, kdysi dávno. Na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, Hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem. A tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodulkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli měl jsem měnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říkal, ty máš pod čepicí vrabce. A já jsem měl říct ne a sundat to, tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat,
2: tak jsem říkal, no co? Říkaj, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
2: Nezapomenutelný.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
2: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
2: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnický vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. Hmm. No dávno již tomu.
1: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě rizí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonu Linkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
2: No tak já myslím, že ano.
1: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
2: Jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
1: Rychle to bude.
2: Kompromitující
1: otázka. To je určitě
2: otázka.
1: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Dobrý den, Pavel.
1: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
10: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
1: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
10: No, tak to bude špatný.
1: Bude to velký špatný, krev. Myslíte, že modrá krev?
10: Velký špatný. No, a jo. To je špatný. Ale modrá krev.
1: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat u toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
10: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
2: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
1: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Ecler.
2: Miroslav jako Ecler,
1: hlas,
2: ano.
1: Jako
2: ano.
1: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
2: Renka Slováčková a ještě někdo.
1: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
2: Já dělám objektiv, ano.
1: Ano. Jak dlouho už?
2: 30 let.
1: 30 let.
2: 30 let.
1: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
2: Není, ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
1: Tak, hlavně z toho smutku šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
10: Ano.
2: Naschledanou.
1: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řady pěti, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát z těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriada pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáčka.
3: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
2: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
4: Novoroční projev prezidenta České republiky.
5: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžu vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii. A také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
6: Hezký nový rok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, Jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
3: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava.
2: Jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
3: Ano, aby naskočilo okamžitě. Stejný, v tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
2: Ta služba tehdy novoroční...
3: No jo, no tak to bylo...
2: Bylo to hlídané, sváteční, mohl tam jenom někdo?
3: Já si myslím, že to hlídané bylo, a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
2: to
3: dopoledne, ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
2: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může tak na zastoupit přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo první, kdo je na řadě a nejblíž, tak přijede?
3: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se muselo nahlásit, ale jinak se musel být
2: pak se to
3: přijetitelný. Ano.
2: Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví. A je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B. A právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Řím Ptáčíka.
2: Dobrý den.
3: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Ano, zdravím. Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, děkuju.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo z Lukavy, zdravím Patrika i pana Páčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme, rozhodnu to, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část, v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie mě již 18 letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale to bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18 letá. Važme si toho. Važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň ne nedospělého, zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se po každé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to či ono promluví. Nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letuško. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů. Tah na branko, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
0: Humoriáda.
1: Zase nám to tak rychle uteklo, už jenom pár minut.
2: Hele, vyjde se tam ještě jeden vtip.
1: Rychle.
2: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká, nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká, všecko, úplně všecko. Říká, nástup, budeme betonovat.
1: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem. My s vámi z vysílání dnešní Humoriády. Zítra boj o další knížky a další host. To bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
2: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Začala reklamační oprava plochy bývalého autobusového nádraží v Olomouci. Vedení Vápené nechá zmodernizovat IT učebnu základní školy. Čeští fotbalisté se chystají na mistrovství světa na zápas s Mexikem. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Dělníci musí odfrézovat a znovu položit asfalt na bývalém autobusovém nádraží u Olomoucké tržnice. Nedávno položený povrch má vady. Reklamační práce už začaly a potrvají do 29. června. Proč k reklamaci došlo, popisuje mluvčí magistrátu Jan Horejš.
3: Bohužel byla v první etapě pro poklásku dodána vadná asfaltová směs, která po opětovném spouštění provozu autobusu začala vykazovat značné nedokonalosti. Odbor dopravy proto zahájil proces reklamace, kterou zhotovitel uznal. Děkujeme všem za trpělivost a věříme, že tentokrát vše dopadne tak, jak má, a od 30. června bude celá plocha opět v plném provozu.
1: Oprava severní fasády zámku v Plumlově na Prostějovsku nabere zpoždění. Kvůli rozsáhlému napadení části střešní konstrukce dřevomorkou se navíc prodraží zhruba o 40 milionů korun. Dřevokazná houba poškodila část krovu a stropních trámů natolik, že je ohrožena stabilita této národní kulturní památky. Řemeslníci přerušili restaurátorské práce v posledním patře zámku do doby, než bude dřevěná střešní konstrukce opravená. Dnes to řekla starostka Plumlova Gabriela Jančíková za KDU-ČSL. Učebnu informačních technologií základní školy ve Vápené na Jesenicku čeká modernizace. Zahrnovat bude novou internetovou síť a nákup počítačů, říká starosta Leoš Hanik z Hnutí TOP 09.
4: Nové učebně budou kompletně nové rozvody, budou tam vlastně přívody v optice a nové vybavení, to znamená stolní počítače a myslím si, že jsou tam i iPady, tak aby se to v podstatě mohlo přenášet i do jiných tříd. Investice je 4,5 milionu. V ideálním případě by to bylo super, abychom to zvládli do konce prázdnin. Sport.
1: Čeští fotbalisté dnes odletěli do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra. O na šampionátu zatím 100% Mexičanech mluví reprezentační záložník Vladimír Darida.
5: Působí hodně v pohodě, hrajou uvolněně a uvidíme, jaká bude sestava. Čteme něco, že by se možná mohla prostřídat, ale věřím, že i kdyby ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat. Máme o co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postupili ze skupiny, což je náš cíl.
1: Utkání Mexiko-Česko začne na Aztéckém stadionu pro víc než 80 tisíc fanoušků ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
2: Počasí.
1: Zítra bude v Olomouckém kraji jasno až polojasno, teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách okolo 22 a foukat má slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Řidiči teď neprojedou po silnici 446 u Štěpánova u Olomouce. Na osobní auto tam spadl strom.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Příjemné odpoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Co se dnes událo a co jsme pro vás zaznamenali, o tom si budeme povídat v následující hodince. Vydáme se třeba na Červenohorské sedlo, kde byl namontován hlukoměr, a co zatím zjistil, tak to se dovíte v reportáži Sabiny Millerové. Podíváme se i na Přemyslovice, kde spravují svah mezi rodinnými domy. Olomoucká Sigma začala svou přípravu na další sezonu pod vedením trenéra Pavla Hapala, který zůstal ve funkci a má 3 nové asistenty a 2 z nich jsou cizinci. Více v naší dnešní reportáži. No a jaké budou mít prázdniny děti z Bohdíkova, i to se dnes v závěru hodinky Dne v kraji dovíte. Tak ještě jednou, co nejpříjemnější poslech.
2: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Se zpravodajským přehledem už je ve studiu připraven Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Bývalý starosta Hranic Jiří Kudláček musí zaplatit víc než 350 tisíc korun městské firmě Ecoltes Hranice. Nepravomocně o tom rozhodl krajský soud v Olomouci. V plném rozsahu tak vyhověl žalobě firmy, ve které Kudláček působil několik let jako místopředseda představenstva. Peníze v minulých letech inkasoval za své údajné poradenské služby a konzultační činnost. Olomoucká radnice spustila nový internetový portál s takzvanými pocitovými mapami. Zobrazují, jak obyvatelé vnímají jednotlivá místa ve městě. Výstupy z mapování poslouží jako podklad pro plánování rozvoje města, přípravu strategických dokumentů a investičních projektů. Sdělil to Tomáš Burián z odboru informatiky Olomouckého magistrátu. Prostějovská radnice vypsala tender na modernizaci řízení automobilové dopravy ve městě pomocí nových technologií. Součástí zakázky v hodnotě bezmála 32 milionů korun je instalace nových zařízení na světelně řízené křižovatky, osazení detekčních a dohledových kamer na hlavních dopravních tazích a rozšíření městské optické sítě. Vyplývá to z databáze veřejných zakázek. Objížďky ke středověkému hradu Helvštín skončí před víkendem. Informaci Českému rozhlasu potvrdil nezávislý starosta Týna nad Bečvou Antonín Ryšánek. Dělníci totiž nejpozději v pátek dokončí opravu návsi a Lipnické ulice.
3: Zatím práce probíhají tak, aby se to všechno podařilo, no a tudíž přes naši obec už se bude dát důstojně jezdit, nejenom k nám do obce, ale i na hrad Helvštín.
2: Zhruba měsíc a půl měří policisté na silnici přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách hluk z výfuků, motorek a aut pomocí hlukoměru. Využívají ho jako první v Česku. Zatím zaznamenali 9 přestupků. Podle vedoucího dopravního inspektorátu v Jeseníku Martina Šubrta se dopravní situace na hlavní spojce Šumperska a Jesenická zlepšila. Více o tomto tématu už za chvíli v našem vysílání.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Dnes nás opět v celém kraji sužovalo poměrně velké vedro, no a jak tomu bude dnes večer, jestli si alespoň vydechneme a předpovědi na zítra už pro vás má nachystánu ve dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc Petr Drobek. Dobrý podvečer.
2: Hezký podvečer. Ahoj, slyšíme se?
1: Já vás slyším dobře.
2: Aha, tak dobře, takže dneska jsme měli teploty od 25 do 29 stupňů, poměrně více oblačnosti, ale postupně teďkom od západu bude docházet k ubývání oblačnosti a v noci se vyjasní. Teploty klesnou k ránu na 15 až 12 stupňů, v údolích klesne teplota až k 10 stupňům, takže se nám uleví trošku od těch veder. No ale zítra předpokládáme, že budou maximální teploty ještě vyšší než dneska. Takže při jasné nebo skoro jasné obloze vystoupí teploty na 27 až 31 stupňů, na horách na 20 až 24 a k tomu povane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Přes noci tedy možná malinko vydechneme, ale zítra tedy znovu velmi vysoké teploty. Ten trend tropických teplot se bude držet i v následujících dnech?
2: Ano, bude se pozvolna oteplovat, každý den bude o ten stupeň o dva vyšší teplota, takže ve čtvrtek očekáváme maxima 29 až 33 stupňů, v pátek 31 až 35 a vypadá to, že v sobotu budou teploty ještě vyšší, takže se na to připravme. Postupně se budou zvedat i ty minimální teploty, ve čtvrtek ráno bude 16 až 12 stupňů, pátek 19 až 15 a v sobotu už může být i kolem 20 stupňů. Takže postupně si ani v těch nočních hodinách moc neulevíme.
1: My jsme všichni asi tak trošku očekávali, že mohli o víkendu přijít nějaké přehánky, protože i voda by byla opravdu potřeba, ale zase na druhou stranu, když jsme viděli, co ty bouřky přinášely, tak možná zaplať pánbu, že se nám to víceméně vyhnulo. S bouřkami to vypadá, jak můžou přijít nárazově někdy v příštích dnech?
2: Teď v těch následujících dnech nepředpokládáme, že se vyskytnou přehánky nebo bouřky a to pravděpodobně ani o víkendu, ani v sobotu, ani v neděli. A takový výhled je, že by začátkem příštího týdne už se, nebo už by byla trošku pravděpodobnost zvýšená, že by se mohly vyskytnout, ale to samozřejmě ještě budeme upřesňovat.
1: Tak doufejme, že pokud se vyskytnou, tak budou v mezích normy, to znamená, že budou snesitelné. To byl z aktuální předpovědí počasí Petr Drobek, díky za ni a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc i nadále pokračuje Den v kraji a slíbili jsme vám, že se podíváme, jaký je vlastně ten hlukoměr a co měří na Červenohorském sedle, takže to bude první dnešní reportáž, těšte se.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonilo. A nebo babička ty tabletky taky, papa.
2: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cíla z Mídla, to byl ještě Krištof a také Jaromír Nohavica. Vy stále posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. No a na silnicích jsme poměrně čím dál tím častěji zvyklí na to, že vám někde měří rychlost. Ovšem na Červenohorském sedle je to i jinak. Zhruba měsíc a půl měří policisté na silnici právě přes Červenohorské sedlo hluk z výfuků motorek a aut pomocí speciálního zařízení. Mobilní hlukoměr, který mají jako jediný v Česku, využívají na hlavní spojce Šumperska a Jesenicka kvůli dlouholetým stížnostem chatařů a lidí z nedalekých obcí na motorkáře.
1: Nastartujte normálně motorku.
2: Mobilní hlukoměr se při kontrole připojí k vozidlu a změří jeho hlučnost při různých otáčkách motoru.
3: Takže máme tady tři měření, které musí být plus minus stejné. Takže dáme první měření, vyšlo, teďka dáváme druhé měření, kolega to vytočí mezi těma stejnýma otáčkama a musí být všechny tři.
1: Ta motorka je 98 decibelů a povolený bylo 95, je tam 4 decibely tolerance.
2: Popisují členové dopravní hlídky. Důvodem nasazení mobilního hlukoměru byly mimo jiné také stížnosti místních obyvatel a samospráv, uvádí nezávislá starostka nedaleké Loučné nad Desnou Petra Hrazímová.
4: Spousta těch trvale žijících lidí říká, že tady už se jako nedá žít, že ta hlučnost je tak obrovská a ten hluk je tak zatěžující, že je to fakt jako extrémní.
2: Hlukoměr na Červenohorském sedle je v provozu zhruba měsíc a půl. Pokračuje mluvčí krajských policistů Jaroslav Herzán.
5: V květnu se jednalo o nižší desítky kontrol, přesně ty kontroly neevidujeme. Ale v souvislosti s měřením hluku byl zjištěn problém u celkem 9 kontrolovaných vozidel.
2: Mezi nejčastější přestupky patřila nelegální úprava výfuku, říká vedoucí dopravního inspektorátu v Jeseníku Martin Šubert.
6: Krajecí řidiči vlastně tvrdí, že daný motocykl takhle už zakoupili, nebo že to je od výrobce, nebo že to je po technické, že všechno splňuje, ale v momentě, jak my jsme schopni, jak kdyby změřit ten hluk, tak otáčí ho, začínají mluvit pravdu, takže vlastně do toho zasáhli, nebo že nějakou část mají nehomologovanou.
2: Podle motorkáře Luboše jsou kontroly hlučnosti potřeba.
7: Protože některé výfuky jsou fakt extrémně hlučný, až to může být prostě hodně nepříjemný. A já, jelikož mám homologovaný výfuk, tak s tím zásadním problém nemám.
2: Podle Šuberta se díky zapojení hlukoměru situace na sedle sklidnila.
6: Ten efekt už to nějaký mělo, to znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor, zejména o víkendech, jakože už nenajíždějí v takovým množství.
2: To potvrzuje i Petr, který vlastní chatu v Koutech nad Desnou.
8: No, ono, když člověk jede třeba na víkend nebo jede si tam jako odpočinout a chce mít jako chvíli klid, tak to bylo docela dost rušivé. No, já si myslím, že je to trochu lepší.
2: Jeseničtí policisté mají v plánu hlukoměr nasazovat i na jiných místech kraji, říká Herzán.
5: Zejména pak v rámci různých tuning srazů a obdobných akcí, nebo v případě problémů s hlukem vozidel v určité lokalitě, na kterou nás zase někdo upozorní.
2: Podle mluvčí policejního prezídia Violety Siřišťové policisté nyní vyhodnocují výsledky. Teprve poté rozhodnou, zda hlukoměr nasadí i v dalších krajích. Z Červenohorského sedla Sabina Millerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Tak taková situace je kolem Červenohorského sedla, no a my se za chvíli vypravíme zase na jih našeho kraje do Přemyslovic na Prostějovsku, kde začaly práce na zpevnění břehu nad tamním potokem. Ten totiž roky podemílá svah, na kterém z obou stran stojí rodinné domy, a více uslyšíte už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jen co Leszek Semelka dospívá svůj úžasný hit jednou větou.

0: Lešek Semelka vše zvládá jednou větou. Vy stále posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a jednou větou se nedá zvládnout třeba prudký svah, na kterém stojí rodinné domy a potok, který podemílá břehy. Několik let vedení Přemyslovic na Prostějovsku řešilo, jak problematické místo zpevnit a taky, kde vzít na opravy peníze. Teď se dělníci pustili konečně do práce.
1: Ten břeh byl úplně někde jinde. Že se můžeme podívat, tam chybělo takový 2 metry, protože to bylo zároveň asi s tím plotem.
2: Václav Tyl bydlí v Přemyslovicích už 50 let. Ve svahu pod jeho domem teče potok, který podemílá břehy.
1: Za těch 50 let byla celá tady ta strana. Dá se říct, že je prostě zvětralá skála, která se neustále drolí.
2: Obyvatelé okolních domů o zajištění svahu usilovali dlouho.
1: No, už jsme žádali dávno, aby se to prostě buď zatrupnilo, nebo něco se s tím udělalo. No a teď právě tady dávají injektáže, aby se to celé zpevnilo. Manželka už má 75 a říká, že se konečně možná se toho dočká.
2: Je tu se mnou také nezávislá starostka Přemyslovic Iveta Pořízková.
3: Je tady prudká strž, ujíždí nám vlastně celý břeh.
2: Problém byl podle ní nejen v ceně opravy, která je kolem 11 milionů korun, ale také v tom, jak vlastně břehy zpevnit.
3: Je to tady takový nepřístupný terén, je to špatný pro tu techniku, spoustu prací se tady bude muset dělat ručně, protože vlastně ta technika se sem ani nedostane.
2: Dělníci už na zpevnění začali pracovat.
3: V některých částech budou pilíře, které budou vlastně držet ten svah, a v některých částech bohužel ty pilíře nebudou, protože tam to není ani kam ukotvit, takže nám říkali, že tam budou nějaké gabiony, prostě nějaké kameny poskládané, které budou držet ten břeh.
2: Část potoka navíc někdo v minulosti svedl do trubek, ty ale popraskaly.
3: Musí se to celé vyměnit, protože tím, jak to praská, tak se to propadá vlastně ta zem a je to nebezpečný.
2: Jakmile dělníci břeh zpevní, plánuje vedení obce vyasfaltovat cestu, která tudy k okolostojícím domům vede. Ani to dřív kvůli nestabilnímu podloží obec udělat nemohla. Z Přemyslovic Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Fotbalisté Sigmy Olomouc začali přípravu na novou sezónu se staronovým hlavním trenérem. Pavel Hapal zůstává jak v pozici generálního sportovního manažera, tak na postu šéfa lavičky. Jen má k sobě 3 z brusu nové asistenty. Více už za chvíli ve Dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Po katapultech.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Co se dnes událo? Fotbalová Sigma Olomouc v letní přestávce více než hráčské posily hledala nového hlavního kouče. A i když se dívala zajímavými směry hlavně do zahraničí, nakonec ho nenašla. A skončila u podobného řešení jako na konci jarní části po vyhazovu Tomáše Janotky. Hlavním trenérem totiž zůstává současný generální sportovní manažer Pavel Hapal.
1: Od počátku to nebyla vůbec naše myšlenka, ale prostě trenéry, který jsme nějakým způsobem vytipovali, tak byli pod nějakými kontrakty a bylo to složité je vyvázat a vedení nebo vůbec jsme si řekli, že chceme nějakou zkušenost, opřít se o zkušenějšího trenéra a bohužel v ten daný moment jsme nic, co by nám asi tak jakoby bylo podle našich představ, jsme nenašli.
2: Říkal Pavel Hapal na startu přípravy fotbalové Sigmy Olomouc. Nakonec se tedy klub uchýlil znovu v podstatě k záložní variantě, kdy právě Hapal jako generální sportovní manažer bude stejně jako na konci jarní části zastávat i funkci hlavního trenéra. Teď už oficiálně a natrvalo.
1: Tak každopádně jsem z toho dlouho nevypadl, nakonec jsem skočil do těch posledních 6 zápasů. Výhodou toho je, že to mužstvo znám, že prakticky jsem měl možnost i jako ten sportovní ředitel, když jsem u toho byl, to mužstvo navnímat, takže to je určitě velkou výhodou pro mě, takže nejsem z toho překvapený. Důležité bude, aby to navnímali teďka kluci asistenti, protože to je pro ně samozřejmě nový tým.
2: Právě 3 jeho asistenti jsou z Brusu noví. Klub angažoval z vlastní lihně Filipa Rydvalda, který v minulosti působil jak v Bčku, tak u mládeže. Toho doplnil Polák Radoslav Bela a Portugalec Jaime Monroy. Ten má v různých pozicích minulost u velkoklubů jako Barcelona, Porto, AC Milan, Atletico Madrid nebo Leeds United. A tak se může zdát jeho příchod do Sigmy Olomouc až nepatřičný.
1: Jaime jsem poznal někde před 6-7 měsíci, byl jsem s ním asi 2x. Řeknu, že jsme si měli co říct, strávili jsme spolu 1.5 hodiny, bavili jsme se o fotbale, takže na mě udělal dojem. Netušil jsem, že by to bylo vůbec možné to zrealizovat, ale po pár telefonátech a pak po osobní zkoušce jsme se Jaime rozhodl, že do Olomouce půjde. Těší se na to, ho zajímala velice česká liga.
2: Vysvětluje Hapal, který tak bude moci oprášit španělštinu ze svého 5letého hráčského angažmá na Tenerife. Možná sám ale ještě neví, jak nový a neobvyklý model bude fungovat v praxi a jak s trénováním skloubí i funkci generálního sportovního manažera.
1: Tak tam jde hlavně o ten tréninkový proces. Když bude něco potřeba v rámci pozice sportovního ředitele, nebudu se moc zúčastnit nějakého tréninku, což nepředpokládám, že by mělo být nějakou pravidelností, tak abych byl dostatečně zastoupený a to si myslím, že budu.
2: V případě neúspěchu bude také Hapal jednou z hlavních osob, která bude o budoucnosti hlavního trenéra, tedy sebe sama, rozhodovat.
1: Já o tom nepřemýšlím teďka, že bych měl momentálně hledat náhradu sám za sebe. Přemýšlím a věřím, že nám to půjde, takže k tomu nebude potřeba docházet. Tak dohodli jsme se takhle z vedení, že tady zůstanu na lavici a já to beru teďka tak, že jsem hlavní trenér samozřejmě k dispozici vedení pro případné jednání, takže jako i sportovní ředitel. A teď nechci spekulovat, jestli bych se vracel zpátky nebo bych byl odvolán z obou dvou pozic.
2: Pousmál se Pavel Hapal při pomyšlení, že v případě nezdaru bude muset vyhodit sám sebe. S manažerskou pozicí by mu mohl vypomáhat Radim Kučera, bývalý kapitán Sigmy, o kterého Hapal výrazně stojí. Naopak klub by potřeboval vyřešit situaci kolem stávajícího sportovního manažera Ladislava Mináře, který už od podzimu svou funkci nevykonává. Stále má ale v klubu platnou smlouvu na další 4 sezóny. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

0: Čtvrté album skupiny Beggars Opera vyšlo v roce 1973 pod názvem Get Your Dog Off Me. Výrazný odklon od art-rockového zvuku a změnu zpěváka nesli fanoušci těžce, ale jako více než půlstoletí stará muzika se deska pořád poslouchá dobře. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Beggars Opera.
1: Loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu Zámecké léto. Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
0: Ta následující, kterou bude zpívat George Harrison, My Sweet Lord, ho stála poměrně hodně peněz, ale opravdu nestárne, takže si užijte. No a protože nám zbývá ještě 10 minut do 18. hodiny, tak se vypravíme i za dětmi na Šumpersko a budeme se jich ptát, kde chtějí a vlastně budou trávit své prázdniny. Spoustu odpovědí pro vás zaznamenala Dita Vojnarová.

0: Pomalu končí My Sweet Lord George Harrisona, pomalu končí také naše programová hodinka s názvem Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. No a blíží se také konec školního roku, a to nejkrásnější období v roce, dvouměsíční letní prázdniny, co nevidět začnou. Plány, jak a kde je strávit, dělají nejen dospělí, ale samozřejmě také děti. A jsou rozmanité a pestré, tedy ne ty děti, ale plány. A jak uslyšíte v následující anketě, kterou jsme natočili se žáky základní školy v Bohdíkově na Šumpersku, pro někoho mohou být i překvapivé.
1: Moje prázdniny budou vypadat tak, že pojedeme do Chorvatska s mamkou, s taťkou a s bráchou.
2: Moje léto bude vypadat, že pojedu k dědovi do Losin a pak do Holštejna na týden.
3: Co tam budeš dělat?
2: Asi hrát a odpočívat a tak dále.
4: Pojedeme do Chorvatska.
3: Takže budeš odpočívat?
4: Uh-huh.
3: A potřebuješ odpočinek?
4: Jo.
3: Co se bude dít, holky, u vás?
1: Tak my pojedeme do Chorvatska, do Tučepy, autem, s babičkou, s dědou a s rodičem a ještě s tetou a se strejdou.
5: My pojedeme do Turecka se sestrou, s mamkou a s taťkou.
3: No a co nějaké tábory? Jede někdo na tábor?
4: Já pojedu
5: na tábor do Koního rája.
3: Co tam budeš dělat?
5: Jezdit na koně.
3: Jenom?
5: A starat se o koně.
3: Já jsem si říkala, že to bude i o práci. Kam pojedeš ty?
6: Já budu trénovat mažoretky u dědy a pak půjdu do zoo.
3: A kam?
6: Olomouco.
7: Já o prázdninách pojedu do Šumperka na tábor o planetách.
3: A budeš se to teprve učit, nebo už o nich něco víš?
7: Už o nich vím spoustu.
3: A teď mi řekněte, kdybyste si mohli vybrat nějaké prázdniny podle vlastního přání, nějaké místo, anebo společnost, ve které byste chtěli být, jak by to vypadalo?
2: Že bychom třeba byli někde ve vile a v Turecku nebo tak někde.
3: Čili kamarádi?
2: Mhm.
1: Já bych se chtěla hodně cestovat s kamarádama.
5: Já bych se chtěla s kamarádama vídat a jezdit hodně na výlety.
6: Já bych chtěla nakupovat do tety pro nějaké malování a tak.
3: Takže líčit se?
6: Jo.
1: Já bych chtěla letět do basketbalové země.
3: A to je?
1: V mé fantazii.
3: To bychom si museli zasloužit, abys nás vzala.
1: Ano.
3: A jaké byly vaše nejlepší prázdniny zatím?
7: Moje nejlepší prázdniny, minulý prázdniny to bylo, jsme byli s mamkou a s tetou v Chorvatsku.
3: A vydařilo se to.
7: Mhm.
1: Tak když jsem byla na dvou dovolených, v Turecku a v Bulharsku, v Turecku s babičkou a s dědou a v Bulharsku s rodičema a s tetou.
5: Moje nejlepší prázdniny byly asi v Rakousku.
4: Moje nejlepší prázdniny byly v Chorvatsku.
5: Moje nejlepší prázdniny byly na Jižní Moravě.
3: Je to velmi rozmanité a pestré, takže ať se splní všechno, co si přejete, ať si odpočinete, ať je vám tam dobře. To přejeme dětem ze základní školy z Bohdíkova. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Až mě to dojalo na závěr dnešního dne v kraji Českého rozhlasu Olomouc, no a zítra se vypravíme třeba na Olomoucký hřbitov. Hezký večer.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Centrální hřbitov v Olomouci je ohlídá kamerový systém. Cyklista z Olomouce Pavel Bittner na domácím mistrovství republiky nepojede. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. V Olomouckém kraji, ale i ve zbytku republiky se bude dál oteplovat. Největší vlna veder dorazí o víkendu, kdy bude až 39 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí požáry, a to především na jihu Moravy. Lidé by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Olomouc rozšíří kamerový systém na centrálním hřbitově. Jde o reakci na loňský vandalský útok. Zatím byla kamera jen v blízkosti krematoria, doplňuje mluvčí radnice Jan Horejš.
3: Nové kamery budou součástí stávajícího kamerového systému města Olomouce, který provozuje městská policie. Kamery budou na budově krematoria, římskokatolické kapli a evangelické kapli. Předpokládané náklady přesahují 500 000 korun. 250 tisíc korun poskytne jako dotaci Olomoucký kraj.
1: Radnice v Bruntálu dokončila příjezdovou cestu ke vznikající zahrádkářské osadě. Kromě samotné vozovky muselo město postavit taky most přes Bukový potok. Nová cesta vede z ulice Terezie Kronesové kolem brány do staré zahrádkářské kolonie. Městu chybí dokončit inženýrské sítě a plot kolem areálu, říká mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.
4: Jednou z variant je rozdělení plochy na zhruba 75 až 80 zahrádek. Definitivní rozvržení a počet zahrádek se ale bude odvíjet teprve od dalších případných požadavků Českého zahrádkářského svazu, například na parkovací plochy, manipulační plochy a podobně. Založení prvních zahrádek bude osada připravena nejspíše v příštím roce.
1: U bývalé krajinské lékárny na Horním náměstí v Olomouci můžete využívat nový odpočinkový kout. Jeho součástí je zeleň umístěná v přenosných kontejnerech.
5: Architektonický projekt Horního náměstí v Olomouci s trvalou zelení nepočítá. Stromy se tam nedají vysadit ani kvůli skalnatému podloží a kvůli inženýrským sítím pod dlážděním. O dočasnou zeleň pečují zahradníci výstaviště Flora. Jak jsou lidé s přenosnou zelení na náměstí spokojení, můžou dát vidět v anketě na webu města. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Olomoucký cyklista Pavel Bittner se na domácím mistrovství republiky v tomto týdnu nakonec nepředstaví. Místo šampionátu v Uničově a Jeseníku dal 23-letý silniční profesionál přednost pokračování přípravy na Tour de France.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno až polojasno. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách okolo 22 a foukat má slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D35 na 266. kilometru ve směru na Hradec Králové u olomouckého letiště v Neředíně. Stojí tam nákladní auto s defektem. A u Olomouce se na D35 se můžete zdržet také na 274. až 275. kilometru před exitem Holice ve směru na Ostravu. Cestáři tam v levém pruhu pracují na údržbě vozovky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: i nadále co nejpříjemnější, byť určitě pro vás všechny pořádně žhavý podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Písničky pro radost jsou dnes pro vás nachystány až do 19. hodiny, takže stačí si zavolat na číslo 221 555 444, anebo pokud chcete někomu popřát jen SMS-kou a nemusíte vybírat konkrétní písničku, tak je vám k dispozici naše číslo 723 70 33 51. A na úvod uděláme radost všem myslivcům.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A přesně tohle číslo vytočila, vyťukala na svém mobilu, prostě zavolala nám paní Eva z Horní Loděnice. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc a tuhle písničku bych chtěla věnovat moji švagrové, Zdeňce Zahradničkové do Štěpánova, která má dneska hezký svátek. Tytínko, všechno lepší ke svému svátku, hodně zdravíčka a štěstíčka ti přeje rodina Koníčková. Totéž přeji rodině Zahradničkové a rodině Václavíkové do Štěpánova. Děkuji, hezký den.
1: Mějte se hezky, naschledanou. Hrát budeme rovněž Zdeničce Wolfové z Břidličné k jejím dnešním meninám. K tomu jí přeji vše nejlepší, hodně zdraví, klid a pohodu. Syn Petr a snacha Mirka. Hrát budeme do Olomouce Broničce Stejskalové k dnešnímu životnímu jubileu. Hodně zdravíčka, štěstí, radosti a boží ochrany. Ti Broničko přeje tvoje maminka a kdyby tatínek žil, také by se připojil. Zahrajeme rovněž paní Zdeničce do Holubic, Jarušce Chalabové, její rodině také do Štítů zahrát nechává tetička Baťová. A dnes prosím o zahrání k dnešnímu svátku pro paní Zdeničku Klevarovou z Jakubčovic u Oder. Přejeme štěstí, hlavně mnoho zdravíčka. Písnička ať také potěší jejího manžela Vojtíška a posílá to Ruda od Opavy.

0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.
1: Svým typickým způsobem vyhrávali Babouci skladbu Tam u nás na návsi a my pokračujeme dál s Antonínem z Bedihoště. Dobrý podvečer.
2: Báječný den všem věrným posluchačům i kolektivu Moravského rozhlasu Olomouc. Touto cestou gratuluji své švagrové Zdeně Pospíšilové z Horky ke jmeninám. Zdení, ať se ti daří i nadále. Písničku posílám také všem Zdeňkám, posluchačka Moravského rozhlasu Olomouc. Vinchuji pevné zdraví, nezbytné štěstí, rodinnou i osobní pohodu. Zdeňky, mějte se fajn. Přání a písničku zasílá vdovec Antonín Pospíšil z Bedihoště, rodák z Horky nad Moravou. Moravskému rozhlasu srdečně děkuji a přeji do budoucna vše dobré a nashledanou.
1: Mějte se hezky, nashledanou. Hrát budeme také k dnešnímu svátku babičce Zdeničce do Pískova. Vše nejlepší přeje vnučka Verča s rodinou. Také zahrajeme k svátečku paní Zdeničce, milující s kočičkou. Milá paní Zdeničko, přejeme vám pevné zdraví, štěstí, moře lásky a vždy milá a moudrá slova, která dáváte. Také bohatou zeleninovou a ovocnou úrodu a co si přeje, ať se vám splní panenka svatohostýnská, ať vás opatruje, andělíček, ať vás vždy chrání, to vám z celého srdce a lásky přeje František od Brna. Hrát budeme k dnešnímu svátku s Deničkám Vopravilové z Kožova a Pospíšilové z Mohelnice, krásné dny, všechno dobré a život bez nesnází jim přeje Anna, naší švagrové z Deničce Bůveníkové ze Seničky, přejeme k dnešnímu svátku hodně zdraví, napsala Anička, Martička, Maruška, Hela a také

0: Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Které strhující melodie rozezní letos proslulé amfiteátry a zámecký park? A na jaké pěvecké i taneční klenoty se můžeme těšit na největším svátku lidové kultury? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na samotný vrchol folklorní sezóny. Tématem totiž bude hudební pozvánka na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: I nadále posloucháte písničky pro radost, tedy lidovky a dechovky na vaše přání, a na lince už je připraven pan Karel z Moravského Kočova. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc. A prosím vás, kdyby se zahráli mé milované manželce Zdeničce Brenkusové, že jí mám rád, děkuji za její práci, cokoliv mě líce, a všichni ji pozdravujeme, celá Brenkusová rodina, vnoučatka a tak dále. Děkuji pěkně, nashledanou.
2: A přejeme vám krásné společné chvíle, nashledanou. Hrát budeme také úžasné babičce Zdeničce Zahradníčkové ze Štěpánova k dnešnímu svátku. Hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a tolik životního elánu, jako má doposud, jí přejí Václavíkovi a manžel Zdeněk. Také k dnešnímu svátku paní Zdeničce Šínové z Hrochova všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví ví přejí Vranešicovi. Do Pískova teď je Zdence, vše nejlepší, pevné zdraví jí přeje Lída. Zdeničce Smrčkové z Pískova k dnešnímu svátku hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky přeje Jarmilka Stlumačová. A manželce Zdeničce Mojžíšové k dnešnímu svátku moc zdraví, spokojenosti, pohody a mnoho krásných dní na chaloupce přeje manžel a dcery s vnoučaty.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Jiří Helán a Jožka Šmukař zpívali Veselá je dědina a na lince už je připraven pan Jirka z Olomouce. Dobrý podvečer.
2: Hezký podvečer do Českého rozhlasu Olomouc, pane redaktore i moderátore Jirko Matěju. Já vám přeju hodně zdravíčka, písnička je samozřejmě i pro vás, i pro celý kolektiv Českou rozhlasku Olomouc. Dále bych to poslal milým posluchačům, co poslouchají u Českého rozhlasku Olomouc, a paní Zdeničkám písničku posílám k dnešnímu svátku, své manželce Anice, také bych to poslal k nám tady na Stupkovou, celému Olomouci i do cukrárny u Koňa, kde je kašna Cezara. A tímto bych jim ze srdce moc poděkoval za zákusky a kafe. A prostě to poslám i pro radost i potěšení všem, co poslouchají. Milý rozhlas Olomouc. Pane moderátore, redaktore, moc krát vám děkuju.
1: Mějte se hezky, nashledanou. Zdravím všechny posluchače a dnes posílám krásný pozdrav mé sestře Zdence. Vše nejlepší, hlavně zdraví k svátku a také pozdrav posílám paní Gotwaldové, Lidce a panu Crhákovi a děkuji jim za pozdravy a písničky, které posílají, napsala Emílie. Zahrajte prosím našim milým a věrným Zdeničkám k dnešnímu svátečku, Zdeničce Pavelčíkové z Uničova, Zdeničce Šínové z Hrochova, Zdeničce Konečné z Prostějova, Zdeničce Klíčové ze Stražiska a také hodné paní Broničce Stejskalové ke krásným narozeninám. Všem ocelové zdraví, kopec štěstí, lásky a spokojenosti, plný koš, to vám ze srdce přeje Věrka Halousková s hodným vnukem Adámkem. No a zahrajeme i všem obyvatelům do Bernardic u Jeseníku i starostovi a dvěma děvčatům, co spolupracují pro příjemný večer. Ať se máte všichni dobře, přeje bývalá zbůj.

0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Jeseníky krásné zpívala Eva s Vaškem, no a my už spěcháme za dalším gratulujícím nebo za dalším, kdo vybíral písničku, a tím nebo tou je v tuto chvíli Staňka z Lomnice. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Prosila bych tuhle písničku nechat zahrát Zdeničce do Holubicí, přeju hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka. Dále Zdeničce do Unišova, také hodně zdravíčka. Zdeničce Čáňové do Krnova, Lidušce z Unišova, či Olomouce, a Lidušce Pohádkové babičce do Jeseníku. Děkuji vám a všem tahle písnička bude pro Zdeničky naslyšeno a tahle písnička je pro vás.
1: Já děkuji, mějte
2: a
1: se krásně.
2: A příjemnou službu.
1: Děkuji, nashledanou. K včerejším krásným narozeninám přeji všechno nejlepší, hodně štěstí a hodně lepšího zdraví. Nožky ať jsou lepší. Lidušce Kolárové z Raclavic, to vše přeje sestra Marie.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Malý hošík černovlasý vyhrávala krajánka a na lince už je připraven pan Olda z Nemilé. Dobrý podvečer.
2: Dobrý večer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, Jirko, děkuji za vybrání písničky. Posílám pozdrav Zdence Vejnarové do Štítu, do domova důchodců, do Rovenska Zdence Wagnerové, dále do Dobravice rodině Gottwaldové a Vidušce Siglové a do Svinova manželom Sislovým Františkovi a Věrušce, že jsme se potkali v nedělu v Loščicích na dostíhách na koních. A ať jim roste řibátko. Děkuji vám za celou.
1: Mějte se hezky, nashledanou.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Když jako malý kluk sledoval zatmění slunce, nejspíš netušil, že se jednou stane průvodcem po noční obloze. Dnes Michal Štipl pořádá přednášky, vyráží s lidmi do přírody a pomáhá jim objevovat krásy vesmíru. Proč stojí za to zvednout občas oči ke hvězdám? I o tom si s hvězdářem Michalem budeme povídat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ve středu krátce po 10. hodině.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Stále posloucháte písničky pro radost, tedy lidovky a dechovky na vaše přání, a tu další už vybíral pan Miloslav z Ludmírova. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer. Chtěl bych zahrát písničku pro Zdeničku Fialovou z Olomouce. Myslím, že jsem už psal, ale nechám zahrát písničku tím Slavku a ještě jednou přeji hodně a hodně zdraví i manželovi Františkovi. Naschledanou.
2: Mějte se hezky, naschledanou. Všem, kdo mi přáli k narozeninám, dětem, vnukům, sestře Marii, bratrovi, všem také přeju hlavně dobré zdraví, napsala Lída z Raclavic. A hrát budeme k včerejším narozeninám všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a též poděkování paní Staňce z Lomnice, napsala Lída z Olomouce. A ještě všem, co mi přáli a děkuji, napsala Zdenka Smrčková, samozřejmě k dnešnímu svátku.

0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.
1: Pardubická šestka vám hrála Něžné konvalinky, no a do finále dnes půjdeme s Ludmilkou z Doubravice. Dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer, taky vám přeji už takové klidné, vlažné. Pane Jiří, jsou ráda, že se slyšíme po dlouhé době a chtěla bych dnes poslat hudební dárek dnešnímu svátku. Dnes má svátek Zdeňka, tak paní Zdeňčce Pavelčíkové z Uničova a výborné básničce Zdeňčce z Holubic. Milá děvčata, k vašemu dnešnímu svátku vám přeju všechno nejlepší, pevný zdraví, štěstí, lásky, pohody. A Zdeňčko z Holubic, tobě přeju, ať máš ještě pořád ten mozek výborné na ty básničky a moc tě za ně děkuju. A taky dnešní narozeninový den má výborný moderátor Českého rozhlasu Olomouc. Krásné narozeniny pan Vítek, pan Vilémek Pospíšil, už se za spoletu. Tak mu taky přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a osobních a pracovních úspěchů, ať se mu daří v životě. A do třetice zítra má svátek Jan, tak do Doubravice třem Honzíkům. Nejstaršímu panu Jendovi Koňařovi Gotwaldovi a jeho synovi Honzíkovi, taky Gotwaldovi z Doubravice a Honzíkovýmu synovi Honzíčkovi. Taky všechno nejlepší jim přeji. Hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání a písnička je taky pro Didušku, manželku nejstaršího Jenička.
1: Dobře.
2: A všem přátelům. A vám, pane Jiříčku, posílám písničku taky a děkuju.
1: Mějte se, naslyšenou.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Ekoltest Hranice uspěl u soudu s žalobou na bývalého starostu Kudláčka. Prostějov vypsal tender na modernizaci řízení automobilové dopravy ve městě. Fotbalisté Sigmy začali přípravu pod trenérem Pavlem Hapalem. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Bývalý starosta Hranic Jiří Kudláček musí zaplatit víc než 350 tisíc korun městské firmě Ekoltest Hranice. Nepravomocně o tom rozhodl krajský soud v Olomouci. V plném rozsahu tak vyhověl žalobě firmy, ve které Kudláček působil několik let jako místopředseda představenstva. Peníze v minulých letech inkasoval za své údajné poradenské služby a konzultační činnost.
4: Adolf Pytela, současný předseda představenstva společnosti Ekoltest, rozhodnutí soudu zatím komentovat nechce. Počká si prý na písemné vyhotovení rozhodnutí. Jiří Kudláček se cítí rozsudkem poškozený.
5: Určitě se budu bránit. Žádné argumenty, které jsme předložili, včetně všech svědeckých výpovědí, soud nevzal v potaz.
4: Případným odvoláním by se tak zabýval vrchní soud. Aktuálně policie prošetřuje i bývalého ředitele Ekoltestu Jakuba Horáka, a to kvůli sporným nákupům elektrovozů v hodnotě 3,5 milionu korun. Podnět podalo vedení města. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Prostějovská radnice vypsala tender na modernizaci řízení automobilové dopravy ve městě pomocí nových technologií. Součástí zakázky je instalace nových zařízení na světelně řízené křižovatky, osazení detekčních a dohledových kamer na hlavních dopravních tazích a rozšíření městské optické sítě. Moderní technologie budou napojeny na centrální dopravní dispečing v budově městské policie. Vyplývá to z databáze veřejných zakázek. V Přemyslovicích na Prostějovsku dělníci opravují svah nad potokem, který podemílá břehy. Nad nimi stojí rodinné domy a obec tak chce předejít možným problémům. Investice vyjde na 11 milionů korun. Uvedla to nezávislá starostka Iveta Pořízková.
6: Je tady prudká strž, ujíždí nám vlastně celý břeh. Je to tady takový nepřístupný terén, je to špatný pro tu techniku. Spoustu prací se tady bude muset dělat ručně, protože vlastně ta technika se sem ani nedostane.
2: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc začala přípravu a poprvé trénovala pod vedením nového realizačního týmu. Ten tvoří tři noví asistenti. Portugalec Jaime Monroy, Polák Radoslav Bela a Čech Filip Rydvald. A také nový kondiční kouč Michal Dragýský. Všemu velí teď už oficiální hlavní trenér Pavel Hapal.
7: My jsme samozřejmě tu situaci vyhodnocovali delší dobu. Nakonec s celým sportovním vedením jsme se rozhodli, že zůstanu u mužstva já. Zůstávám v pozici jak sportovního ředitele, tak i hlavního trenéra. Všichni lidi z realizáku jsme vybírali delší dobu, bylo tam hodně schůzek, hodně komunikace a nakonec jsme to poskládali tímhletím způsobem a já věřím, že to bude ku prospěchu věci.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme na střední Moravě jasno až polojasno. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách okolo 22 a foukat má slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nohu z plynu na D35 na 266. kilometru u Olomouce před letištěm Neředín ve směru na Hradec. Stále tam stojí nákladní auto s defektem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Cymbál a husle.
9: Příjemný úterní večer od cymbálu a huslí přeje z olomouckého studia Českého rozhlasu Honza Žůrek. Dnes vás pozvu na místo, které je pro každého milovníka tradic opravdovou mekou. Už za pár dní, od 25. do 28. června, propukne 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. A než se festivalové brány otevřou do Kořán, ve skutečnosti, rád bych vás nejen na tuhle největší folklorní událost roku pozval hudebními bonbonky. Na úvod to bude, jak jinak, domácí cymbálová muzika Danaj a symbolicky otevíráme exkurzi na letošní strážnické slavnosti nahrávkou Nad strážnicou jasno a Hory hučá.

Řekněme, že jsme se prošli malebnou obcí Strážnice a hned v pátek večer si najdeme místečko v amfiteátru Zahrada před programem Ostrava Šumna. Zapomeňte na unifikovaný téměř orchestrální projev. Ostrava, Lašsko a Těšínsko nabídnou regionální barvy v té nejčistší podobě. Zatímco ve Strážnici uvidíte a uslyšíte moravský soubor Ševčík, muziky Lipka a Šmíkňa nebo soubory Hlubina, Fogáš, Ostravica nebo Slezský soubor Heleny Salichové, u nás bude Slezsko reprezentovat havířovská cymbálová muzika Jagár. Chlapskou energii a rázovitý temperament přináší vojenské písně z Baranského Beskydu.

Na severovýchodě republiky ještě chvíli zůstaneme, protože v sobotu večer ožije strážnický amfiteátr Bludník pořadem Tvrdá je Slezská řeč. Drsnou, ale krásnou poetiku opavského Slezska, kraje, kde se po staletí potkávali Češi, Moravané, Němci i Poláci, nám tady na rozhlasových vlnách představí cymbálová muzika Frisch. Žádné studiové přehrávání, ale muzikanti, kteří hrají ostře, rytmicky a s typickým lokálním drivem.

Ta pravá strážnická nálada po skončení oficiálních pořadů tradičně začíná pod staletými platany při noci s hudci. A to nejen u bysty zakladatele a prvního ředitele, pořadatele strážnických slavností Národního ústavu lidové kultury Slávka Volavého, ale je i parky jsou plné stovek nebo tisíců zpívajících nadšenců všeho věku. Mezi muzikami, které tuto nekončící lidovou párty rozjedou, pravidelně najdete i jednotlivé hudebníky z jiných seskupení. A přestože je letos v seznamu oficiálně nevidím, trošku tuším, že fakticky nebudou ve Strážnickém parku chybět ani členové horňácké cymbálové muziky Petra Mičky. Reprezentuje dnes už spíše střední generaci, která ale s obrovskou pokorou a nábojem drží zemitý, syrový styl svého regionu bez jakýchkoliv moderních příkras.

Pokud bychom měli vybrat pořad, který v sobotu dopoledne doslova praská ve švech, je to finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na amfiteátru Zámek. Chlapskou taneční energii s protiváhou něžného elementu v našem rozhlasovém výběru zastoupí společná nahrávka cymbálové muziky Mladí burčáci, kteří pravidelně verbíře při strážnickém finále doprovázejí, a ženského zborečku Nivnička. Čeká nás přímočarý projev v písni Prodala rubáč.

Naše dnešní pozvánka na pověstnou nejdelší noc v roce ze čtvrtka do neděle na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici míří do finále. Jihomoravské podluží má v srdcích návštěvníků festivalu vždycky speciální místo. Letos ho v programu najdete mezi poslechovými pořady tradiční dechové hudby, ale také při programu muzičky, co by tvůrčí dílny dětských a mládežnických muzikantů interpretujících lidovou hudbu. Já vybírám pro mnohé z nich možná vytouženou metu. Hrát jednou jako cymbálová muzika Břeclavan. S hlasem Františka Zachovalého a pod vedením primáše Jošky Kobzíka to bude píseň Na horách, na dolách. A z olomouckého studia Českého rozhlasu se už s vámi loučí a na viděnou přímo ve Strážnickém parku se už za pár dní na vás těší Honza Žůrek. A za týden opět u cymbálu a huslí naslyšenou.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. O Roma Vakeren.
2: Dobrý večer. Dnešní pořad nabídne ohlédnutí za druhým ročníkem akce Den se složkami integrovaného záchranného systému a neb setkání se skutečnými hrdiny. V parku Učeňků na pražském Černém mostě si návštěvníci mohli prohlédnout techniku záchranných složek i sledovat ukázky jejich práce. Seznámíme vás také se Sárou Danielovou, která stojí za podcastem Ony vědí. Lačera te šukar šuniben.

0: Poslech nám zpříjemnila Erika Fečová. Pěkný večer. Jak vypadá práce policistů, hasičů anebo záchranářů zblízka? Mohli ve čtvrtek 18. června poznat návštěvníci parku Učeňků na Černém mostě. Konal se zde druhý ročník akce Den se složkami integrovaného záchranného systému aneb setkání se skutečnými hrdiny. Na místě byl také Dušan Vagaj, který oslovil místostarostku Prahy 14 Soňu Tománkovou z Hnutí naše 14, která má ve své gesci bezpečnost.
1: Toto je již druhý ročník, protože ten první proběhl přesně 18. června loňského roku. Právě na 18. června, kde připadá svátek Dne hrdinů, pravda, druhého odboje, ale já jsem se dovolila vlastně rozšířit rozměr tohoto svátku ještě o hrdiny současnosti, za které považuji právě policisty, hasiče a záchranáře.
2: Proč je podle vás důležité představovat práci bezpečnostních záchranných složek veřejnosti?
1: Myslím si, že je velmi podstatné a je i na místě vlastně poděkovat lidem, kteří denně kolikrát mohou i nasazovat vlastní životy právě za naše bezpečí, za naše životy, ale třeba i za ochranu majetku.
2: Paní Tománková, jaké aktivity bývají mezi návštěvníky nejpopulárnější?
1: To je těžká otázka, protože vlastně děti mají zájem prakticky o všechny atrakce, že to tak nazvu, které tady máme. My tady máme zástupce policie České republiky, zástupce městské policie, zástupce armády, zástupce vojenské policie, zástupce záchranářů, máme tady hasiče, máme tady sbor dobrovolných hasičů Prahy 14, je tady mnoho organizací, ať už je to třeba společnost Laguna, která zachraňuje papoušky, to je velmi častě navštěvovaný stánek, ať je to Resdogs, kteří mají pátrací psy. Skutečně je velmi těžké říct, která z těch věcí je úplně nej, protože všechny stojí za shlédnutí a za navštívení.
2: Vyzkoušela jste už i vy nějaké atrakce?
1: Jako první jsem si dnes vyzkoušela simulátor auta, které se s vámi vlastně obrátí při autonehodě.
2: Paní Tománková, jaká je spolupráce s lidmi, kteří jsou z ISIS?
1: Jedinečná, velmi vzácná a pozitivní. Ať je to tedy paní ředitelka Jelínková z policie České republiky, ať je to sbor hasičů, ať jsou to záchranáři, kdykoliv se na ně obrátím s prosbou, se žádostí, tak mi velmi vstřícně se vždycky snaží vyhovět.
2: Paní Jelínková, co obnáší vaše práce a s jakými situacemi se setkáváte nejčastěji?
3: V rámci svého působení mám na starosti 3 městské obvody. Největší, to znamená 3, 8 a 9 a k tomu přilehlé části, mimo jiné i Prahu 14, kde se právě teď nacházíme. Máme necelých 800 policistů, tak má práce je zajistit veškerý komfort pro jejich výkon služby. Tato akce a další obdobné akce by měly ukázat veřejnosti, policii i v tom dalším světle, nejenom v té represi, kterou vymáháním zákonných norem používáme, ale i takovou tu lidskou tvář, kdy mají možnost účastníci vidět naše vybavení, vidět policisty, zeptat se jich i na ty běžné věci ohledně jejich výkonu, ne jenom zákonné normy, které my respektujeme.
0: Uvedla ředitelka obvodního ředitelství policie Praha Římská 3, plukovnice Josefa Jelínková, která se na organizaci akce osobně podílela. Den plný dynamických ukázek, zajímavých setkání a interaktivních aktivit přinesl radost nejen dospělým návštěvníkům, ale především dětem.
2: Verunko, co se ti na dnešní akci nejvíc líbilo?
4: Koníčky.
2: Dozvěděla jsi se něco nového o práci policistů, hasičů nebo záchranářů?
4: Jo.
2: Co to bylo?
4: Chytají zloděje.
2: A hasiči?
4: Hasi.
5: Nechte tam Honzu.
2: Honzíku, na co se dnes nejvíc těšil?
4: Na policejní auta.
2: Které vozidlo nebo ukázka se ti líbily nejvíc?
4: Dodávka.
2: Byla velká?
4: Jo.
2: Vyzkoušel jsi jí?
4: Jo, byl jsem vevnitř.
2: Co nového ses dnes naučil?
4: Naučil jsem se dělat první pomoc.

0: Dospívali Jan Bendík, Milan Kroka a Věra Bílá. O Romech a Romkách se často hovoří prizmatem stereotypů. Méně prostoru však dostávají příběhy žen, které studují, budují kariéru, pomáhají druhým a mění společnost kolem sebe. Právě jejich hlasům dává prostor podcast Ony vědí. Jeho zakladatelkou je Sára Danielová, juniorní výzkumnice Romského advokačního a výzkumného střediska ve Skalici na Slovensku a interní doktorantka v programu Sociální politika. O projektu s ní mluvila Iveta Durdoňová.
1: Pani Danielová, čemu vy se věnujete?
2: Ja sa momentálne venujem jednému projektu, ktorý je zameraný na podporu rómskych žien a vlastne robím podcast, ktorý sa volá Ony vedia. Cieľom tohto podcastu je, že dávať najavo spoločnosti, že tu máme rómske ženy, ktoré sú vzdelané, ktoré sú múdre, inteligentné, začlenené do spoločnosti a fungujú ako každý iný občan Slovenskej republiky alebo inej republiky. A vlastne takým našim cieľom je, že veľa ľudí si myslí, že keď je niekto Romka alebo Rom, tak iba Rom alebo Romka, ale to nie je pravda. Ja keď som Romka, tak som aj Slovenka. A sú to dve veci, ktoré sú spojené dokopy a nedokážu sa rozdeliť. Sú to dve veci, ktoré sa nedokážu nejako oddeliť. Neberiem to nejak separátne a vlastne našim cieľom je, aby aj tá spoločnosť to nebrala separátne.
1: Jaký je zájem z rad romských žen?
2: My si dopredu už akože vyberáme nejaké romské ženy, ktoré by mohli ísť do nášho podcastu. Zatiaľ sme dostali vždy iba pozitívnu väzbu a vždy tie ženy chcú ísť s nami do podcastu a rozprávame sa úplne o bežných veciach, čo robia, čomu sa venujú vo svojej profesii alebo vo svojej praxi a nerozprávame sa o veciach, o ktorých rozpráva každý, o diskriminácii. Ak to niekto spomenie, že sa jej to stalo, tak kľudne nemám proti tomu nič. Ale rozprávame sa o bežných veciach, tak ako nerómske ženy.
1: A kde je možné tento podcast si poslechnúť?
2: Na našich sociálnych sieťach máme facebookovú stránku Ony vedia, taktiež instagramovú stránku a taktiež TikTok platformu Ony vedia a YouTube kanál Ony vedia.
1: Co vás tomu vedlo založiť tento podcast?
2: Viedlo ma k tomu to, že vlastne ja sama som rómska žena a úprimne už ma štve, a štvú ma teda názory o spoločnosti na to, aké sú rómske ženy a že neviem aké a proste chceme zmeniť to povedomie o tých rómskych ženách spoločnosti, aby sme boli silnejší a silnejšie teda, pretože podľa mňa toto je veľmi dôležitý atribút a už ma unavovalo počúvať, že aké sú Romky a neviem čo, úplne také stereotypné predstavy, ktoré kolujú stále o nás, takže toto bol jeden z dôvodov, prečo to robíme.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangav bud bacht, zort zastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Ústecký kraj podpořil zachování plánovaného napojení Mostecka na vysokorychlostní železnici. Zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
5: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
6: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost, ne schvalování.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
7: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
5: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Ústecký kraj podpořil výzvu proti ukončení přípravy železniční tratě mezi Kralupy nad Vltavou a Mostem. Projekt měl v budoucnu zlepšit spojení Mostecka s Prahou a navázat na vysokorychlostní tratě mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďany. Kraj se tak připojil k iniciativě žádající ministerstvo dopravy o přehodnocení rozhodnutí, říká senátor Jan Paparega z hnutí Lepší sever.
8: Když si uvědomíme, že v minulém funkčním období jsme tady minimálně 2 roky se zabývali změnou územního rozhodnutí, tak nám přišlo škoda, jestli to teďka pozastaví, protože ta odbočka vlastně přes most se vybojovávala docela složitě.
4: Karlovarský festival ocení Dustina Hoffmana. Americký Oscarový herec převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na slavnostním zahájení přehlídky. Stejné ocenění převezme na 60. ročníku také francouzská herečka Juliette Binochová, říká umělecký ředitel akce Karel Och.
9: Uvede 3 filmy. Juliette Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila přes téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský, a sice film Tři barvy modrá a Abbas Kiarostami Věrná kopie. Sport.
4: Fotbalisté Anglie se po výhře nad Chorvatskem představí ve druhém duelu ve skupině mistrovství světa od 22 hodin českého času proti Ghaně. Chorvaty čeká od 1 ráno Panama, od 4 hodin se střetne Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Program zahájil v Houstonu souboj Portugalska s Uzbekistánem. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 v Brně je stále silnější provoz. Ve směru z Ostravy na Prahu popojíždí kolona kamionů od 201. kilometru k omezení na 196. Je tam krátké zdržení. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
10: Začalo léto, čas dovolených, cestování i opalování a s ním spojená rizika. Pobyt u moře ale zase naopak může prospět. Vše probereme s naším dnešním hostem, profesorkou Monikou Arenbergerovou, dermatovenerologkou a držitelkou prestižního ocenění Lékař roku 2025. Gratuluji vám a vítám vás tady. Dobrý den.
11: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné odpoledne.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená ten to pozitivní na slunci, a nebo riziko kůže, co převažuje? Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to

0: jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
1: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být podovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znamenka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
0: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 SPF-ko. A někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti, je to v pořádku.
1: To jste řekla úplně, já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat. Řekla jste to správně, přes poledne nechodit na sluníčku. Zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji, anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci. A v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem s SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici. Pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
0: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
1: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
0: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
1: Já klobouk nosím, opravdu, tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální. Takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
0: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
1: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějakým dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten index, UV index je relativně vysoký. Proto bych se na to vždycky po ránu koukla, já to také dělám, vím, že dneska UV index je 6, tedy vysoký, a proto sáhnu po vysokém SPF faktoru. Já často slýchám i to, zejména ta informace zaznívá na sociálních sítích, že bychom se měli chránit celoročně. Já myslím, že tohle pravidlo pramení zejména třeba z USA nebo z Kalifornie, kde těch slunečních dnů přes rok opravdu hodně, a tam to jistě platí, ale my tady v České republice jsme na tom trošku jinak, takže když v prosinci sněží a já jsem v Praze a jdu do práce, tak si taky SPF-ko nedám. Takže já myslím, že ta poučka chránit se právě podle hladiny UV indexu je daleko přesnější. UV index 2 a vyšší znamená chráním se před sluncem.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Tak se mi zdá.

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se, kovářová kobyla chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy, třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog. A byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je pořád brána jako dětská kůže?
1: Jsou jakoby na to různé poučky, ale myslím si, že třeba když se bavíme o tom, jaká je incidence, jak často se vyskytují kožní nádory, tak to zhruba do toho 20. 21. roku jsou to pořád rarity. Těch dětských pacientů s melanomem máme opravdu velmi málo, i přesto, že jsme obrovské centrum. Od 21. roku do 30. věku se ale ta incidence vysoce zvyšuje, zejména u ženské populace, což jsou souvisí s tím, co jsem dělala taky já, že ženy chodí do solárií, že se opalují a to z důvodu toho, aby si připadaly atraktivnější, hubenější, prostě více v uvozovkách sexy a podceňují to riziko. To znamená, že my máme například u melanomu, máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kde zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká a muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem a to na ně dolehne právě kolem té padesátky.
0: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Protože kdy se dívky začnou opalovat? 15, 16 let?
1: Já si myslím, že to začíná poměrně brzo, tak jako oni začínají používat skincare a jak vyspějí. Dneska jsou to dívky, kterým je kolem 13 let. Takže oni s tím začnou hodně brzo. A právě to spálení do puchýřů v dětství, což považujeme třeba ten 13. rok, může být opravdu fatální a může až zdvojnásobit vlastně tu incidenci neboli pravděpodobnost díku melanomu v dospělosti. Takže tohleto opravdu velmi brzké, velmi rané opalování může být pro tuhletu populační skupinu nebezpečné, stejně jako solária.
0: Tak, ale když se opalují a opalují se zdravě, v uvozovkách zdravě, ale tak všechna ta opatření dodržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
1: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky, vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často. Ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocněním v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
0: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem, melanomem je ta mladá žena?
1: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
0: Říká Monika Arnbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnící sem znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy, nebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4000 lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba v šestici dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znaménky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.
0: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza, nebo to, že to znamínko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
1: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80 až 90%. Takže už jsem si myslím velmi exaktní v té diagnóze, kterou tam stanovím, ale tak to má být, že jo? Proto tam ty lidé přicházejí a není to nikdy jednoduché, jako vyřknout to slovo kožní rakovina, říct s pacientovi, že má melanom, není vůbec jednoduché, ale já samozřejmě to poslední slovo v téhle diagnóze má histopatolog, můj kolega, který se podívá pod mikroskop a řekne, opravdu tohle to je melanom. Takže vždycky říkám, je tady podezření na vyříznutí, musíte přijít, ale o tom, o jaký nádor se jedná, se pobavíme za 14 dní, když se to znaménko vyřízne.
0: Jdou všichni potom, myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší, stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal, třeba i ze strachu?
1: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí, a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi, ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka, se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi dnes dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti až ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě říci, že bychom se na cestu letadlem, ale třeba i na dlouhou cestu autem měli připravit, tak aby to neodnesly naše kotníky, naše žíly a vůbec naše nohy. A měli bychom ideálně dodržovat nějaká pravidla, ke kterým patří například nošení kompresivních podkolenek. Ty kompresní podkolenky samozřejmě, že jsou ještě lepší punčochy nebo punčocháči, ale já myslím, že to je hodně nepraktické, protože je v nich poměrně teplo, ale kompresní podkolenky to jsou vlastně takové stahovací podkolenky, které můžeme mít na tu cestu, nadat si je ráno a vlastně přežít s nimi úspěšně ten let. Pak to ještě můžeme doplnit dalšími pravidly, to znamená hodně pít, vyhýbat se raději alkoholu a nebo také kofeinu, nápojům kofeinem, které vlastně odvodňují a můžou zase vlastně negativně ovlivnit ten žilní systém. A také si třeba dělat nějakou žilní gymnastiku. Já jsem na to nikdy nevěřila. Nevěřila jsem, že pár kroužků v posteli večer před spaním může tak krásně vlastně odlehčit ty dolní končetiny.
0: Už jsem začala kroužit. Dolní končetinu.
1: Kroužte.
0: Jen to říkáte. Ale vy jste možná některé zklamala, protože někteří si zkracují cestu alkoholem, aby jim to rychleji uteklo. Ale toto, jak ta předpříprava, se nemusí týkat všech. Je to u lidí, kteří, řekněme, mají nějaké problémy, žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká. Nebo by to měl absolvovat každý?
1: Já myslím, že třeba u žen 40+, by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu, ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy, vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru tak, jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli, a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá jako u ostatních oblastí v medicíně.
0: Je jedno, jakou délku letu absolvujeme, nebo od nějaké hodiny, od nějakých hodin?
1: Myslím, že tady je ta zátěž zhruba o 2 hodin výše, že pokud absolvujeme opravdu krátký let, tak je to na úrovni toho, že sedíme prostě někde na židli, takže já si myslím, že ten let třeba hodina, hodina a půl rizikový není. Ale pokud letím na větší vzdálenost, tak bych ty kompresní podkolenky si opatřila. Dneska nemusí být jenom na lékařský předpis, můžeme si je koupit ve zdravotnických potřebách. Třeba i nějaké, dejme tomu, více sexy, než jenom takové ty, které nosila naše babička, mají různé barvy, mají i květinkové, mají růžové, bílé, takže to může být docela hezký doplněk na naší cestu.
0: Tak a jenom když jsi zmínila metličkové žilky, dají se odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
1: Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněna. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser, pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: No moc děkuji,
0: vás to jste mě potěšila. Nevidí, ale ano, ano, je to tak. Tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš posluchačkám, co používat, tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě. Já bych řekla, že ta skin care, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skincare by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up nebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je mastná, tak bych sáhla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
0: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
1: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
0: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
1: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené, anebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena, anebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličeji, který vzniká z toho, že překombinujete různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci. A negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přijdete si jednu molekulu, pak tam můžete navrstvit ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že se musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
0: Takže vy jste se doslova obětovala pro to, abyste mohla dobře poradit.
1: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: kůže a správná péče o ní v době, kdy na něj dopadají silné sluneční paprsky. To je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemáme nic lepšího, tak bych klidně dal zavděk i tvarohu anebo nějakému bulharskému jogurtu, který je bohatý na probiotika. Proč ne? Oni mají hezké chladivé, vlastně ty efekty, jak už jsem říkala, obsahují probiotika, různé takové ty flóry, které by nám teoreticky mohly pomoci zlepšit naší imunitu kůže. Ale pokud mám třeba doma pantenol, pantenolovou pěnu, pokud mám doma nějakou chladivou emulzi, která je bohatá na antioxidanty, kterou mám v ledničce, tak je to naprosto ideální. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že se většinou lidé spálí na takzvaných slunečních terasách, kam patří třeba nos nebo ramena nebo zátylek, ale v poslední době se velmi často setkáváme s tím, že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom, proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
0: Takže se budeme mazat úplně celý.
1: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z těch dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká před tím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy, které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
0: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
1: No tak já my ženy víme, o čem mluvíme.
0: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
1: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mást, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mást, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
0: Byl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
1: Ano, ono je to takové leptadlo, které si i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu, jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoci, ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
0: Takže návštěvy u vás se nevyhneme.
1: Tady. Je to tak.
0: Vlaštovičník nás nespasí. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
1: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké z toho bazénu nebo z toho moře. Určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím. Já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře. My jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude té dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
0: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
1: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
1: Policisté v Praze našli hledaného muže, pátrali po něm od rána. Vysoká škola Báňská otevře v Mostě nové studijní obory. Zítra čekáme slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Desítky policistů od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisté ho nakonec kolem 2. odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích.
2: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7. hodině. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat. Popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
3: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
2: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
4: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
2: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve dvou krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několikaleté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie.
5: Studenti se v něm naučí pracovat například s laserovým skenováním pomocí bezpilotních systémů, využít ho pro následné modelování krajiny či specifických objektů a vytvořit takzvané digitální dvojče. Absolventi tak budou žádaní zejména v oboru projektování liniových staveb nebo prostorového plánování.
1: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově v hlavním sále vidět výstavu o hradech na Liberecku. Nabídne kromě informačních panelů také repliku hradní brány v reálné velikosti i 3D modely 6 hradů, třeba Frýdlantu, Grabštejna i Jezdce. Lidé tam uvidí také erby rodů, které na Liberecku ve středověku žili, doplňuje kurátor výstavy Zbyněk Hubínka.
6: To jsou Valdštejnové. Je to v podstatě jediný z dosud žijících rodů, co jsou tady vyvěšení. Ta další vlajka, to jsou Johanité. Tohleto jsou Wartenbergové, to je další větev Markvarticů. Pak tady máme dvě vlajky české. Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc zahájila přípravu s víc než 20 hráči do pole. Navíc ještě chyběli hráči, kteří jsou na hostováních, nebo útočník Jon Paul Dembe, u kterého se řeší víza. Zatím chyběla i dosud jediná oznámená posila islandský útočník Hilmir Mikaelsson. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce v okolí sjezdu Prostějov jih. Mezi 25. a 26. kilometrem leží na vozovce sražená zvěř. Na dálnici D8 z Prahy do Drážďan jsou stále uzavřené tunely Panenská a Hliboucheč. Z tunelu budou odstraňovat porouchaný kamion. Kamiony se řadí už na 80. kilometru. A ještě před kolonou a sjezdem na Hliboucheč na 79. kilometru stojí nákladní auto, je označené šipkou. Lidé, kteří ho opravují, ale vcházejí i do pravého pruhu, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní defilé skupin, které vznikly před rovným půlstoletím, otevřeli František Nedvěd, Lohan Franky a Brontosauři. Celých 20 let ozdoba naší tramsko-folkové scény, kde v dobách největší slávy působili i Zdena Tosková, dnes Tichotová a Dušan Vančura. V letech 1975 až 78 získali Portu, tu druhou i díky vzpomínkám na tramskou osadu, pod jejímž názvem kdysi začínali jako Toronto.

jak plot, jako bárka na pořád, jen tak větrem dát se hnát, do parku a do zahrad. Tahle místa bys měl znát, tam si zhrával jako kluk, tam si

Jirkové Bosáka, Sloup, Jitka Bosáková, Honza Bicen a Pavel Tichovský, tedy budějičtí bakaláři, kteří si sporty 1974 odnesli čestné uznání. Mimo jiné i díky nočnímu městu, které je provázelo po celou další cestu, která skončila v roce 1988. O 7 let později se v Georgii narodil Jack O'Brien, který se po lavinovém úspěchu ve světě streamů konečně odhodlal k útoku na řídnoucí gramofonový svět.

0: Pavlové Vodička, Holík, Hampl a Voltner, Lubor Sokol a Vladimír Ludmila se solovou Zdenou Veselou Hustou, tedy olomoucký dostavník, který se na naší country scéně objevil rovněž před půl stoletím, a Půlnoční blues z úspěšného debutu na portě v roce 1976. Ovšem, jejich nespornou perlu připomene Pavel Vodička v Christophersonově Help me make it through the night pod názvem Pomoz mi noc překlenout.
1: Zase vrací.

Tak trošku pomatená opilecká meditace Ain't Gonna Happen Today, tedy dneska se to nestane, z prvního skutečného alba, které v polovině letošního podzimu vyslal do světa 27-letý nováček Jacob Bryant. Tak a teď rychle do města Žebrák, kde od roku 1972 údajně dodnes působí skupina Brzdaři. S nimi zpívá Lucka Veselá Lásko.

se sugestivní kešou I Walk the Line pod názvem Já jsem tak rád, za vámi přijeli brzdaři, dnes už jen s hostujícím Jirkou Žižkou. Od roku 72 do dnes sídlí na polovině cesty mezi Prahou a Plzní ve městě Žebrák. A zase na chvíli za moře do nového alba Jacoba Bryanta Barovej kazatel.

Klasickou máčit, určenou tentokrát pro Františku, vám nabídli Mirek Knop, Karel Plíhal, Lubomír Schneider, Vojislav Ketman, Richard Pogoda a bubeník Petr Černý, tedy falešní hráči, kteří vznikli v roce 1972, rovných 10 let sídlili v Olomouci a v archivu Krajského studia Českého rozhlasu zanechali dobré 2 tucty nahrávek. Mezi nimi i Honky Tonk Express Mirka Knopa.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nemám nic než ten svůj trailer.

Country jednička rádio s hostujícím Alešem Petrákem nás zavedla zpátky do žebráku za místními brzdaři, kteří vznikli před půl stoletím a vytrvale jezdí po koncertech s western swingovou klasikou Take Me Back to Tulsa, proměněnou na Mary's Louisiana.

Nedokážu ti říct ne, can't say no to you. A Jack O'Brien, kterému nešvilští znalci, prorokují velikánskou budoucnost.

Zdeněk a Jiří Lebedovi, Tomáš Ludvíček, Josef Voda a solový Petr Žižka, Brzdaři z Kutné Hory a titulní písnička jejich nejnovějšího alba Dva chlapci. Stejně jako všichni dnešní aktéři vznikli před půl stoletím a navíc dodnes neúnavně hrají. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou a hezký zbytek večera, mějž za vámi ještě Josef Voda dorazí s vlakem číslo 97. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc.

Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Nová poradna pro oběti domácího násilí v Britoměřicích od ledna pomohla 60 lidem. Zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
2: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
3: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost. Neschvalování.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
4: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
2: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Poradnu pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna vyhledalo 60 lidí. Odborníci v ní bezplatně pomohou s krizovou intervencí i právnickou pomocí. Cílem je do června roku 2028 pomoct zhruba 100 lidí, říká vedoucí litoměřické a lovosecké pobočky organizace Naděje Veronika Libišová.
5: Tým je složený ze dvou klíčových pracovníků, jednoho koordinátora, psychologa a pak k sobě externě máme ještě právnickou. Projekt je financovaný Evropskou unií. Celkové náklady jsou asi 2,8 milionů s nějakou povinnou spoluúčastí.
0: Organologové opravují varhany v kostele svatého Petra a Pavla v kaplici na Českokrumlovsku. Některé části nástroje z 19. století je potřeba vyměnit a naladit. Slavnostní hudební křest opravených varhan bude 28. července. Radnice podpořila opravu nástroje 50 000 z rozpočtu. Peníze přidali i dárci, jak zmiňuje farář Pavel Šimák.
6: V knihovně byly umístěny pokladníčky a na nich se zatím vybralo asi 70 000 korun. A ještě také funguje i transparentní účet na opravu. Varhan tam teda nevíme, jaký je stav, to má pod svojí správou právě město Kaplice. Sport.
0: Čeští fotbalisté cestují do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra nad zatím 100% Mexičany. Zápas začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně, pokud budete sjíždět do Plané nad Lužnicí, ve sjezdu na exitu 84 stojí nákladní auto s defektem pneumatik. A na silnici 21 z Chebu do Plané se zpomaluje u Trstěnic. Havarovala tam dvě osobní auta a dodávka. Dlouhé kolony se ale netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastyka někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř naspamět, že opač jsem měl představit o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že ho tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. Jo, no ale já jsem nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní, já jsem měl dost bohatou historii, já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný z začátku, poněvadž já jsem byl už míry v té době, my jsme v Jihlavě měli stálý divadlo, Burian přišel z koncertačního tábora, tam mě viděl rád a velice o mě usiloval, jo. Jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem byl u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě, tak jsem tam seděl v takovým baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, až jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a povedal, tak co děláš, starý? Já povedal, no co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolním. Povedal, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A povedal, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapete jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana, když jsem šel tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, nezlob se, Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom EF Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmarja, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležitý, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten hroší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla, vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou, víte, na porážku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hral Chytrák se spálí Mamájeva s Vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, víte, kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam a teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo nás to budem hračte, prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. A měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnou vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval zase tam to požářiště, jedlo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Porášek nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli, jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky. No. Tak to jsou takové zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

jsme měli několik těch autobusů. To jsme koupili, to byl no, jiný, to byl náš krasavice, já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, kole, obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 tisíc, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak pažandí anebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. Jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slohů, že jo. A on když v nějakej bazně říkal, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte, na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo, no tak nám mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo, ale ty baby ty padaly ještě dřív než brzdil, takže byla to všecko zkušená.

zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milospaní, a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nezdažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl, to hlodá, tak ona zařvala, hledá, jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu paní bábu vyhodit jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikominda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhla všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohleto zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální herečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. To si taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam v nocleh, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvelený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, pojem byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, byl plešatý, ale nesměl jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta paruka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no. Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal. Nasadil, ale Jiříku, jak to žene, když si vzpomeň přece, a teď tak rád, tak já vám jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7krát, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci, ač to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly a člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen? Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj lyriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklár. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivil jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skrýjí a pod loděmi strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlináři, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad, a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklát. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku, a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rví na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na příště a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní, jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina, voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív. Jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály 2 trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli. No to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali. kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle. Není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi naleje svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanu bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký jak cumel a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat. Tatínka nebylo vidět.
Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milost paní, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod Břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Jen malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do peřinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to ano, bylo, že ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Takže vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Mně bylo tlumečeno, že jsem mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, ano. Neobratní lichotníci.
3: No ale seš mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, pač. V prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, se to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělá. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu do těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač. Tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
3: Ale jako proč mi nedal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě, že to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždíte takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl, nebo chtěl
3: prosím,
2: něco
3: ty... Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak
2: samotný... Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tedy já musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem, a promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat si a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně,
3: k tobě.
2: Jo, a teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až trap normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, nebo já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, jestli se mě někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mě mluvil jako... Hochovi s ryšícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak jsi některý historik, já jsem říkal všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody. Tak zjistí, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už, pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Haberšper, který ho teďka studuju, protože
3: studuji
2: jsem
3: šel do...
2: Jo, no studuju, porád ho studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo. Ty spodní, jako spodně. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půl.
3: Tam se
2: to byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš někdo z konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: Ne.
3: Já
2: ne. Ne, taky ne.
3: Přímo ze života, jo?
2: No tak, ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No, tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudá, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pletu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj.
3: Ano.
2: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano.
2: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky,
3: ano.
2: Jaký zlata, tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska hlavě. Tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
3: ano.
2: Že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem
3: měl. To
2: pochopitelně takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano, ano. No a... No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: jo, tak to ty myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, to byla konkurence veliká, Slávě, Sekurita, Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, 5,5 roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: To. Nepřetahujem, to nepřetahujem.
3: Ne.
2: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
3: Dog, ano. Dogo.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, oba, ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, pač myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, pač tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Solba, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
3: ano.
2: Nepojistné cvoci. A tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám povedal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv a pana vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl už potvoro a už byl konec ven, jak nebaž ona viděla, že s těmi dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený a nebo prostě rozuřený.
3: Ne,
2: poznám.
3: No tak... Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, no. U některých je to těžký.
3: Ano.
2: No tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálý mi chlupy na těle, pokud ten moment ano. První, já měl v každý kapse buřta, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže ano. Oni mi říkali, tak ne, ču, a co pak, jo, ty klasný pejsek a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já mám co pak, no, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psy, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden... do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
3: Jo.
2: A teď bába od stolu přes vejde pozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak zlikla.
3: Ano.
2: Tak zlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
1: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Ano, posloucháte Noční linku, a to s datem 26. června. Svátek slaví nositelky jména Zdeňka, což je moje maminka a také sestra, takže pokud jste té vaší Zdence zapomněli popřát, udělejte to, ještě máte hodinu. Jaké téma jsem si pro vás vybrala pro dnešní noc? A o čem si budeme povídat? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil? Říká se, že kdo se umí smát, má šťastný život. Platí to i u vás? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíc pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád. Dnes v noci se budu těšit samozřejmě na vaše vzpomínky a zážitky. Já mám teď jednu hned ze začátku, kdy jsem vstoupila do studia, kdy můj kolega tady mě chytil do ruky mouchu. A já jsem nevěděla, co to vlastně dělá, a tak jsem ječela. Nevěděla, co, že to tady honí, jestli nějakého člověka nebo co. Takže jsme se zasmáli, pobavili a já mám radost, že Lukáš je veselá kopa. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900 a vyprávět. A nebo také můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a také náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Zábava je takový druh trávení času, do kterého se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo také oddech. Zábava může být pasivní, kdy se člověk nechává bavit jako divák nebo posluchač, a nebo aktivní, kdy je například účastníkem nějaké hry nebo sportu, no a také třeba noční linky. A kdo se k dnešnímu tématu vyjádří jako první? Tou první volající je paní Nora z Frenštátu, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, paní Chládková, děkuji za přivítání a zdravím také všechny posluchače. A děkuji paní Ivetě, nedávno mě pozdravovala v noční lince, takže děkuji za pozdrav. No, je to takové veselé téma a když jsem tak nad tím teďka, jak jsem slyšela, jaké téma, přemýšlela, tak jsem si říkala, no, tak nevím, co je veselého teďka vůbec, všeobecně, protože doba je taková rozbouřena, jako kdyby byly bouře někde na moři, vlny se přes nás valí, že člověk neví, kam by se teda schoval, kam by utíkal, jestli to je do sklepa, do krytu, do zákopu nebo někam do divočiny, všude je to prakticky stejné. Jsem šťastná, že jaro, i když to bylo letos takové, taky se tomu nedalo zasmát, tak jsem se těšila na jaro. A ono bylo pořád takové studené, ano, a s takovými výkyvy. A teďka konec konců, teďka zase to začalo. Léto je po slunovratu, já to sleduju, kdy je vždycky měsíc úplňku, za pár dní budeme mít, nebo kdy je nov, ale ty výkyvy, to je taky k zasmání. A dneska to je zajímavé, bylo tady ve Frenštátě, pro mě bylo příjemně teplo, protože tady v místnosti jsem měla 25 stupňů a byl takový mírný vánek, ale na večer se velmi zřetelně ochladilo. Ze zahrady šel úplný chlad a vidím to i podle svých dvou kočiček, že přerušili lov, nebo co to dělali venku, a přišli už domů, takže mě to tady všecko bude teďka spát. No a s nimi se taky člověk může zasmát někdy.
0: To máte pravdu, to máte pravdu. To je, promiňte, že vám skáču, paní Noro, do řeči, ale připomněla jste mi kočičku. Já mám kočičku Kleopatru a ta nechce vždycky odjet ze zahrady. Takže vylezla na strom a 3 hodiny na mě koukala, mávala mi packou a říkala si, jen si pro mě vylez, když chceš, abychom odjeli. Takhle to umí. A to jsem se teda taky zasmála, ale pak už míň, to se přiznám. Po 3 hodinách už jsem jí hubovala.
1: Tak já mám taky tu jednu kočku Kety a já ji někdy, ona už má kolik, 11, 12 rok, taky říkám holka, teď ti to nějak přibývá a ona je taková velmi svérazná, dovede si vybojovat svoje místo a proti těm dvěma je taková, bych řekla, někdy divočejší. No, asi vyrůstala v prostředí, kde to bylo zapotřebí.
0: Ano.
1: A když někdy mě tak jako nazlobí, protože taky si postaví hlavu, tak já jí říkám, ty Kleopatro, ty kurhuto. A když tak řeknu, královno Kleopatro, co si za sobě myslíš a podobně. Ale tak to je takové vtipkování, takové úsměvy. Ale když mluvíte o tom humoru a o tom smíchu, já si nemůžu pomoct, ale já si vždycky vybavím dobu, to je ještě tak po válce kolem toho 48. 50. roku, kdy jsme měli jenom rádio, televizi jsme měli až někdy po 68. roce, ale poslouchali jsme, i když jsme byli malé školní děcka, tak jsme s rodiči poslouchali na Silvestra estrády. A to nezapomenu, jak tam vyprávěl Jiří Štuchal nebo Josef Kobr z Ostravy. To byly tak hezké, do dneška si to pamatuju. A kdo mi udělá teda vždycky radost, to je poslouchat Vladimíra Menšíka. To je skutečně k nezaplacení. No a teďka opakuji zase přes léto troškovi slunce, seno, jahody. No to jsou nezapomenutelné scény. Tam i ty jednotlivé postavy, ale já vždycky vzpomínám na Luďka Kopřivu, který tam hrá toho faráře. Bože, ten je tam k nezaplacení. Jak jsem já ten narazil na ten
0: ohradník, že jo?
1: Na ten ohradník elektrický rozkrokem. A jaké on dělal ksichty přitom a pak jak se vrátil domů a Cecilka s takovým tím cudným úsměvem na druhou stranu, ano. Jak mu na ten klín dávala studené obklady a hlavu odvracela. No to je k nezaplacení. Je. No a teď myslím, že budou dávat zase, jak vytrhnout nebo jak dostat tatínka do polepšovny, ano. Ale i ten první díl, jak vytrhnout velrybě stoličku. To je takový lidský, takový velmi příjemný, inteligentní humor. Tam se člověk opravdu těm scénkám zasměje a vidí, že to je skutečně ze života.
0: Ano.
1: Já si už několik roků neuvědomuju, že by v televizi byl takový příjemný humor, který dovede i pohladit, že je to takové nějaké, ne rozesmáte, že to je rozřechtané, tak uměle rozřechtané, že to říkám až takovým vulgárním slovem, a že to je takové nějaké vyumělkované a takové uřvané. On i ten humor nemusí být takový nějaký násilný a hlasitý, aby pronikl člověku do duše. No, to
0: je
1: by
0: to
1: tak asi bylo
0: všechno. Tak, jak říkáte. Moc krát děkuju, paní Noro. Dobrou noc do Frenštátu.
1: Tak se mějte všichni hezky a čekejte, počkejte, dneska je 23. zítra je svatý.

0: a už se to nikdy nestalo. Takže toho opravdu lituju. Já jsem, nebo pořád je zbožňuju. Mám to teďkon v autě a opravdu, když někdy chci a chci se smát, tak si pustím moji první jízdu tramvají, jak jsme chovali užitečné zvíře a další a další. A opravdu se směju a směju. Takže, a můžu to slyšet prostě samozřejmě po 150. Takže to byl podle mě kvalitní humor. Tak, teď už další písnička. A tak dál nosíš po kapsách si mládí, Valdemar Matuška. A potom budu čekat na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Dnešní noční lince si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozvesel. Já říkám, že kdo se umí smát, má šťastný život. A tak se vás ptám, jestli je to i u vás. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? A kdy jste se naposledy bavili v kině, v divadle, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád, jako mě, moje kočka Kleopatra. No dneska v noci se prostě těším na to, co mi budete vyprávět na lince 731 800 900. V tuto chvíli si budu povídat s paní Emílií, která nám volá z Nýtku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nebo kdo vás, paní Emilko, pobavil v poslední době?
1: No moji vnoučci.
0: Umí vás rozesmát?
1: Jo, ti jsou tak úžasní, že jsem tak ráda, že je mám.
0: To věřím. A čím vás naposledy, paní Emílie, pobavili? Co provedli nebo co vám hezkého řekli?
1: No, tak se mě ptají, babí, co děláš? A já někdy nevím vůbec, co jim mám odpovídat, protože když jim řeknu pravdu, tak se dívají. Jsou malí a jsou šikovní, no. Tak se moc těším, že je mám.
0: No to rozumím, to rozumím. A kolik jich máte? A holky, kluky?
1: No mám dva chlapečky doma.
0: Ano.
1: No a jsou úžasní.
0: Kolik jim je let?
1: Nevěděl. Jeden má 2 ročky a jeden 5. Aha. A vůbec jsem si nevěděla představit, že tolik pro mě budou znamenat v životě. Jo, jsou úžasní.
0: Tak to mám radost, paní Emilie, za vás, protože každá dobrá zpráva z rodiny člověka potěší, když slyší něco pozitivního. To mám radost. Moc děkuju.
1: Ano, ano.
0: Krásnou dobrou noc, paní Emilie.
1: Taky vám dobrou noc.
0: Přidám k paní Emilce zprávu, kterou poslal pan Pavel. Krásný noční čas přeji všem posluchačům. Mě třeba naposledy rozveselila hra divadelní hra od Tennesseeho Williamse Skleněný zvěřinec. Na této hře jsem byl včera s kamarádem na Kraví hoře v Brně na otevřené scéně amfiteátru Bloka Polívky v Brně, kde excelovala svým výkonem Simona Stašová, která opravdu to tam hodně táhla, i když i ostatní byli perfektní. Zasmáli jsme se všichni. Tak přeji všem dobrou noc. A Pavel ještě psal, prosím ještě o zveřejnění a třeba i přečtení tohoto dodatku. Vzpomněl jsem si ještě na jednu veselou příhodu, kdy jsem na jednom bleším trhu sehnal pískací kachnu pro psy, pro mé kamarády. No a když jsem s ní zapískal mé kamarádce přes WhatsApp, dostala krásný, aspoň 10-minutový záchvat smíchu a tím pobavila i mě, napsal pan Pavel. Takže děkuju, pane Pavle, i za váš příspěvek. A teď už další písnička. František Nedvěd, Jabko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tak to máte tak, že někdy vás potěší třeba takový telefonát od maminky Jarušky, mé kolegyně ze šlágru. A já mám velkou radost, že můžu přivítat paní Jarku z Davle, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, dobrý večer. Zdravím vás i všechny posluchače.
0: Co nebo kdo vás potěšil, paní Jaruško?
1: No, víte, já mám 4 pravnoučátka. Nejmladší Matyášek je rok a nejstarší je Adélka, tý jsou 4,5. No dneska jsem je tady měla všechny 4. Byly tady teda ty dvě tady byly s maminkama, protože mezi tím je ještě, takže vlastně je Adélka, pak ty jsou 4,5, pak je Martínek, tomu je 3,5, to je vnouček Jarušky.
0: Ano.
1: Pak je Amálka, ty je 1,5 a nejmladší, to je taky vnouček Jarušky a to je Matyášek. No a protože je bedro, tak se přijeli koupat, no a to vždycky se rozesměje prostě, že jo. Oni tyhle ty starší už mají takový výšplechty a Adélka chodí do školky, že jo, tak to. Ale musím říct takový to, co mě takže vás odesměl skoro vždycky, ale protože to je nějaký příběh, tak ten mám asi tak 14 dní starý ten příběh. Hlídala jsem tady právě toho Martinka.
0: Ano.
1: A šli jsme spolu tady na dětské hřiště, které tady máme. No a teď jsme tam teda přišli, tak všechno prostě to. A bavil potom opravdu celé to hřiště a tam ještě paní sousedka toho hřiště dělala na zahradě. A tak se teda tak smála, protože on byl samozřejmě, že po takovém tom žebříčku na takovou tu, já nevím, jak bych to řekla, takovou tu chaloupku, co tam ty děti mají a sklouzatou dolů, že. A teďka tam je po žebříku, pak po takových kamenech se tam leze, po provazech a tak. A teďka si vymyslel a říká, babi, pojď nahoru. A já říkám, Martinku, já nemůžu. A on pořád, babi, pojď, zkus to, já ti pomůžu. A pojedeš dolů. A nebo chtěla bych lezla po tý zkuzace, že? Yeah. Říkám, Martinku, já nemůžu. Já už jsem velká a těžká. Já bych se tam ani nevešla. A on mi na to povídá, nemáš velký zadek.
0: To se smáli, co, sousedka?
1: No to se smáli všichni, ale nejvíc se smáli tomu, jak prostě on říkal, neboj se, já ti pomůžu.
0: Kus to.
1: A pořád takhle jako na mě. A pak já tak jsem teda aspoň po tom žebříku chtěla vylez nahoru, že to takový zábradíčko, musí se pod to zábradí. A já říkám, Martinku, tak po tom žebříku vylezu, ale tam už nemůžu, víš, tam se bojím. To by mě třeba bolali záda a co by si tak dělal? A on mi říkal, zavolám doktora nebo dědu.
0: No vidá, umí si Martínek poradit či kulka. Tak to jste se pobavili.
1: Já si zrovna, teďko jsem si vzpomněla, to je z poslední doby. Tak to jsem si vzpomněla, ale jinak prostě mě baví úžasně, no je to prostě nádhera, já si to strašně užívám a vzpomínám si, protože já měla vnoučat 6.
0: Ano.
1: Byly tak mezi 10 let a hodně se mě tady mívávala, jo, takže ty výšlechty byly i od nich. Jako jestli ještě můžu,
0: určitě,
1: abych nezdržovala. Jako Lucinka, to tenkrát bylo asi, já nevím, 2-3 roky, bydleli jsme ještě na Hradišku a teď se mi taky hlídala a vylezli jsme z bytu, jsme bydleli v bytovce a paní sousedka tam měla veliký dýně, jo, to veliký dýně. A ona vyšla a říká, báty, to jsou velký mandarinky. A Martínek, to teda opravdu jako syn, jako Jarušky syn.
0: Ano, ano.
1: Ten, když čekali Kačenku, to je jako sestra jeho, Jarušky dcera, tak můj manžel je bousatej, že jo? A tak se přemýšlelo a říkal se, Martínku, když budeme mít sestřičku, když budeš mít, bude Kačenka, když budeš mít bratříčka, tak to bude Jiří. Jako děda Jiřa. A on tak se zamyslel a on byl tenkrát 3 roky a říká, to jsem rád, že budu mít bráchu pousatýho.
0: Je, no to je co, to je krásný.
1: Je manžel je Jiří,
0: ano.
1: Jo? A to, že i ten malý, který bude Jiří,
0: tak bude pousatý. No, děti jsou úžasný.
1: Na mě si asi jiného už nespomenu, nebo nechci zdržovat.
0: Ne, nezdržujete.
1: Moc a moc vás zdravím.
0: Taky.
1: A doufám, že se někdy uvidíme, no.
0: Taky se budu těšit. Krásnou dobrou noc.
1: Pěkně dobrou noc.
0: Naslyšenou. Přidám ještě k paní Jarušce jednu zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer. Můj příspěvek bohužel není veselý, jak se od dnešního tématu očekává, ale bohužel je to dnešní krutou dobou, kdy jsou lidé na sebe velmi zlí. Já mám třeba radost ze svého koníčku, který občas dílím i na Facebooku, a mnozí lidé mi tu radost dokáží pěkně pokazit. Dobře jsem se pobavila také při krojovaných hodech a radost mi také udělá pěkný dárek, no a v neposlední řadě kamarádi z noční linky, jako například pan František ze Židlochovic, který má dneska narozeniny. Takže všechno nejlepší, píše paní Jana. Samozřejmě přidáváme se a přejeme hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdy naposledy se bavila, například v divadle, kině, ve společnosti, nebo kdy se zasmála, nebo kdo ji pobavil, paní Jana z Plzně, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím, posluchače, i vás, paní Jano.
0: Děkuju.
1: Naposledy jsem byla teďka, ke konci května jsem byla na opéře Čertova stěna.
0: Aha.
1: Tady v Plzeňském divadle, ve velkém, stylovo.
0: Ano.
1: A teď se těším na pátek na Mamma Miu v Amfíku, co budou dávat muzikál. Takže máme tady 3 dny, tak ten muzikál, čtvrtek, pátek, sobota, tak máme tady ten muzikál Mamma Mia.
0: Takže no tak to si užijete, ano.
1: No, to půjdu s vnučkou, protože to dostane za vysvědčení, teď je 17, takže se učí kadeřnicí, takže to dostane jako za vysvědčení. No a co se týče, vlastně mám předplatný, zase na od září mám předplatný zase divadlo, takže se zase těším, že tam budou zase ty muzikály pěkný. Sestra v akci a prostě je tam i prostě vždycky nějaký muzikál, balet, činohra, opera, takže se moc těším zase na novou sezonu. A co se týče ty druhý vnučky, to je menší, tak loni, když jsme ji tady měli na prázdninách, tak jsem se s dědou jako domlouvala, co budeme jako dělat k obědu. A ona mě řekne, no tak si to vygoogli.
0: Takže
1: hned byla pohotová. Prostě, to je takový pohotovej prostě človíček. A to je jenom chrlí prostě odmala. Prostě to jsou samý takový...
0: Glosy, že se člověk zasměje, že jo?
1: No, smí jo, protože to vždycky říkám, jak se to v té hlavě může prostě urodit. Taková
0: ještě by mohl říct, babi, zeptej se umělý inteligence, co máš uvařit.
1: No, tak to asi to už brzo, protože to, oni jsou hrozný. Jako, já říkám už, aby to prostě aspoň do těch škol prostě to zrušili, protože je to hrozný, jak jsou závislí. Takže takhle.
0: Souhlasím.
1: Prostě
0: souhlasím, no, jinak za chvíli nebudou umět používat vlastní mozek, no, bude to všechno jenom jiné.
1: No, a co se týče zvířátek, tak máme teďka, jako máme 2 kocoury, jako jeden je úplně starý, tomu je asi 13 a jednomu 5. A teďka máme čerstvý 3měsíční koťátko, takže s tím měl teď kalegrace.
0: No to jo.
1: To je prostě, to je energie sama. Prostě to je prostě, to je takový žíhadlo. Takže prohání teďka ty starý kocoury.
0: Který chtějí mít klid, že jo, neotravují kotě.
1: Jo. Takže prostě veselo. Takže takhle prostě... No a pak máme ještě vlastně 2 fénečky, vlčandu a boxerku, takže s nima je taky potěšeníčko.
0: Říkám, paní Jano, tak. Dívat se na zvířata, pozorovat je tohle lepší než televize.
1: Jo,
0: opravdu, no,
1: my jsme kousíček takhle zaplzní, takže my musíme tady mít jako nějaký zvířata, protože se tady okolo krade, takže jako bez psa a jako vlastního, tak... No, taky k nám se nikdo neodváží, protože opravdu
0: Hlída.
1: Máme oslí. No jo, máme oslí psi.
0: To je dobře.
1: Takže, no musíme, no, prostě. Takže jako to, tak. No, takže to je asi všechno, co
0: Moc
1: jsem...
0: Moc děkuju, paní Jano.
1: Jo,
0: a zdravím do Plzně. Naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: Přidám k paní Janě zprávu, kterou napsal pan Sváťa. Dobrý večer, které tady. Dobrý večer, paní Jano, i všem linkařům, které baví život, ať jsou v jakémkoliv věku. Mezi takové se stále počítám i já, ačkoliv jsem už překročil 84 let. Zábavě jsem věnoval a věnuji celý život. Začalo to už ve škole, kde jsem hrál divadlo a přednášel básničky při různých akcích. Věnoval jsem tomu i velkou část mé profesionální činnosti, kdy jsem zabezpečoval zájezdy, vystupování známých umělců pro rajon, ve kterém jsem působil. Podílel jsem se na bohaté činnosti SRPŠ skoro 20 let. I v současné době na schůzkách důchodců připravuji soutěže a sdílení zajímavostí z domova i ze světa. Málem bych zapomněl na noční linku, kam jsem přispíval více než 450 příspěvky. Samozřejmě rád sleduji v televizi dobré filmy a seriály. Ne, na sport nezapomínám. Tak dost. To jsem se nějak rozepsal. váš Sváťa. Děkuji, pane Sváťo, samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky. A teď už Alice Springs, Dej mi pusu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 40 minut po 23. hodině a stále si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. A v tuto chvíli si budu povídat na toto téma s paní Aničkou z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a taky všem posluchačům. A jestli bych se dovolila, tak já bych hned na začátku pozdravila paní Teresku z Prahy. Včera měla krásný příběh, moc mě dojal. Takže jí držím pěstí a jsme spolu na jedné lodi, protože říkala, že nevidí, takže jsme spolu na jedné lodi, taky držím pěstí. A teď tak příběhu, nebo ano, tématu ano. Máte, moc děkuju. Je to příjemné, když je takový odlehčené téma, protože na noc člověk by se měl uklidnit, ne nějak
0: rozhněvat
1: a rozrušit a pak nemůže spát. A já musím říct, že zažívám s mým mužem, ale občas se tomu smějeme, občas je to teda k pláči, protože jak mnozí ví, že já nevidím a on teda velice špatně slyší. A teď když jsme měli den na jaře, jsme měli oba takovou chřipku, tak se mu to ještě zhoršil. Takže u nás je to někdy já o koze a on o voze, jo, jak se říká. Takže někdy je to k pláči, ale většinou
0: někdy
1: je to
0: smíchu.
1: Ano. Ale já samozřejmě u nás už je, já poslouchám hodně rozhlas a taky, když jste mluvila s paní Norou na ten film, kde hrál ten Tomáš Holý, ten základ je to, jak vytrhnout verlibě.
0: Stoličku, ano.
1: No tak já vždycky vzpomínám, nevím, jak se ten díl jmenoval, na to si teď nespomenu, jak jeli k tomu tatínkovi, ten Luboš k tomu tatínkovi, jak jeli a jak tam padl ten, dělal toho vodníka.
0: Jo, dědeček, ano.
1: Jak dostat tatínka
0: do polepšovny.
1: Jo. A tak jak padl do toho rybníka, ano, tam, tak no, to bylo úžasný, jak to s tím mopedem. No ale u nás se většinou inspirací, samozřejmě máme dvě pravnučky a jednoho pravnoučka. Ty pravnučky jsou ještě, mají přes rok a pravnouček má přes 4 roky. A velice mě pobavil, teda to je vždycky, teď tady byli v neděli, no a své sestřenici říkám, to je tvoje sestřenice, on na to nic. A za chvilku říká, Jasmínka je moje bratranička.
0: Takže bratranička, no jo.
1: Ano, nový výraz.
0: Ano.
1: A je to 14 dnů, oni bydlí u Moravského Krumlova, já to prozradím, jsou to Dolní Dubňany, aha, a tam je už letitý dechovkový festival. Aha. A před 14 dny se tam konal, no a my, že tam pojedeme. No a pak člověk samozřejmě míní a okolnosti mění, takže jsme tam nakonec nejeli. No a on volal s maminkou v pondělí a říká mi, babi, my jsme vás včera čekali, že přijedete s dědečkem, protože u nás byl dětský den pro babičky a dědečky.
0: Tak to je kouzelné, to je kouzelné, dětský den.
1: No, oni tam měli den předtím dětský den oslavovali, protože se koná na fotbalovém hřišti, tak tam se konal dětský den v sobotu, no a v neděli tam byl ten dechovkový festival.
0: Pro dědečky a babičky.
1: Jo, já říkám, chlapče, jak to ty vystihl,
0: krásně.
1: Kůň je jednou hřívětem a člověk je dvakrát dítětem, ano. A tak to je určitě to tak je.
0: To mě pobavil.
1: Nasmáli,
0: to
1: teda. Říkám, kde na to ty děti chodí, na ty rozumy. To je jeden, jak tady říkala paní, jeden humorný, takový, jak ano, my tomu říkáme, výšplechty nebo vejšplechty, jeden za druhým, ale tomu jsme se teda opravdu nasmáli tady tomuto.
0: Dětský den pro babičky a dědečky, to je nádherný.
1: Ano.
0: To je nádherný.
1: Takže opravdu jsme se nasmáli teda oba
0: dva.
1: Takže to by bylo také, no, samozřejmě vnoučata už jsou dospělá a mývala jsem je tady celé roky o prázdninách, mám 4, jednu vnučku a 3 vnuky, no to je vzpomínek na to, na ty jejich, a co jsme spolu zažili na různých těch akcích a to těch takových samozřejmě humorných scének a to by bylo na celou noční linku, takže to nebudu zdržovat a dám zase prostor někomu jinému a mějte se moc krásně.
0: Dobrou noc.
1: a držte se všichni, držte se nad tím horkem a
0: ano.
1: U nás je sucho, teda ano. Sucho a velmi teplo.
0: Teplo, ano.
1: Takže všude dokola prší, jak říkají, a syn volal, že u nich prší, oni bydlí v Dvůr Králové nad Labem, že tam prší skoro každý den a dokonce...
0: Opravdu?
1: V zoologické zahradě, že měli, teď nevím, jestli říkal v sobotu, v neděli, že je takový nějaký vír, takže tam udělal nějaké škody, stromy vyvrácel, tak se to tam, on tam dělá zoologa, zoologické už přes 40 roků, takže je to tohle, tak tím žije celý život,
0: no, tady tím
1: nepostižený, tady to udletou svou prací, no je to jeden z lidí, který, jeho práce je jeho koníček, takže...
0: To má štěstí a je to nádherná zoologická zahrada, ano, mám jí moc ráda.
1: Ano, už tam pracuje, říkám, od útlého mládí, nebo od teenagerského roku začal od začátku a takže takhle.
0: Děkuju, paní Aničko, dobrou noc.
1: Krásně a dobrou noc všem.
0: Paní Ažice, k Aničce přidám zprávu od paní Marušky, ta ji napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Srdečně zdravím, paní Chládková, mě vždy pobavil v noční lince pan Láďa z Kančích hor svými trefnými příspěvky. Vy jste byla jeho srdeční záležitost. Máte pravdu, Maruško, a já musím říct, že jsem ho měla moc a moc ráda. A není to tak dlouho, co jsem si na něj při nějaké příležitosti vzpomněla. Tak se podívala nahoru na to nebe a říkám, Láďo, jestli pak to je tak zařízené, že nás vidíte. Jestli to tak prostě je. Bohužel to se dozvíme všichni, až jednou budeme stejně tak na tom jako pan Láďa nebo ti, co nám odešli. Pan Ota z Kamenického Šenova svými milými příspěvky také Marušku potěší. Pěkně maloval a pracoval s dětmi a písničkami. Hermánková by byla milá. Příjemnou dobrou noc, napsala Maruška. Maruško, moc děkuju za příspěvek do noční linky. Další písničku bude zpívat Jiří Korn, Té, co snídá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si už 51 minut povídáme na téma, kdo vás nejvíce rozveselil v poslední době. A vyptávat se budu i dnes prvního muže, který se dovolal do Noční linky, a tím je pan Václav Skatovic. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer.
0: Tak pane Václave, kdo vás v poslední době nejvíce rozesmál, rozveselil?
1: Prakticky sehnal jsem na internetu film.
0: Promiňte, pane Václave, že vám ještě skočím do řeči, jestli můžete vypnout rádio nebo jít do jiné místnosti, protože je tam ozvěna a posluchači by to špatně slyšeli.
1: Už je to lepší?
0: Ano, děkuju.
1: Tak, stáhnul jsem film, je někdy 60. let, natočil ho Jurij Ozerov a jmenuje se Velká cesta Jaroslava Haška Šedou Rusí. Jestli vám to něco říká?
0: Ne.
1: No a je to vlastně jako satira a je to prapůvodce vlastně, jako, nebo je to, dá se říct, jako autobiografie Jaroslava Haška. A tam vlastně vznikal román Dobrý voják Švejk. A protože ho vlastně nedopsal, tak odpisoval ho pan Vaněk. Tak v tom filmu je prakticky nastíněný konec toho románu, který vlastně ten pan Hašek nedopsal. Jo? A to mě právě vždycky pobaví, tenhle ten film, protože on tam vlastně nastínil mentalitu českých lidí.
0: Jo.
1: Tak a to mě pobaví vždycky. A protože se na pana Haška vlastně jako trošku zapomíná.
0: To máte pravdu. Jo,
1: tak je to prostě film, který mě baví pořád. I když Voják Švejk je pěkný, ale jako ten konec toho románu měl být vlastně, co je konec toho filmu.
0: Je pravda, to jste mi připomněl, že skutečně se v dnešní době už na pana Haška zapomíná. A kdyby se nedávali občas v televizi přesně voják, Dobrý voják Švejk, tak by už vůbec to vymizelo. Já si pamatuju, že táta ten vždycky čet jako Dobrého vojáka Švejka a smál se u toho. A mamka vždycky říká, podívej se, já nevím, co tomu tátovi furt je na tom tak smíchu. Tak jsem hned tu knížku vzala a četla jsem si už jako holka. Máte pravdu.
1: Jasně. A tam je právě humor.
0: Ano.
1: No, a humor i trošku černý humor a tak dále, ale on tam právě v tom konci vlastně nastínil to, jak se vlastně lidi chovají dneska. Je to pořád stejný. No, když vezmete třeba, já nevím, obecní volby nebo různý
0: strategické
1: záležitosti, tak je to pořád stejný.
0: Jo. Jenom se, jak vždycky říkám, jenom herci se mění v uvozovkách.
1: Herce se mění, přesně tak. A jako víte, dneska se říká lokajové. Dneska jako vlastenec, jo, je všelijak nálepkovaný nebo tohleto, ale ty lokajové jako byli za CK a dneska se jsou jinde. Jo, to jsou takový zvláštní lidi. No. A já nevím, já se možná považuji za vlastence, protože mám rád tyhle věci. A mrzí mi to, že to je humor, jo, dneska se dělá sranda, jo, a
0: tak.
1: Ta sranda, tak. Jako, jo, jak říkal pan Horníček, humor je humor, tam nemusím používat prostý slova.
0: Úplně třeba s vámi souhlasím.
1: Pan
0: víte,
1: Menčík třeba použil slovo, já nevím, prostý jednou, dvakrát za vystoupení, ale v pravé chvíli.
0: Tak, ještě se to hodilo, jo? Přesně tak, každý to vzal. Přes.
1: Tak.
0: Úplně vím, o čem mluvíte.
1: No, taky Jurij Ozerov, Velká cesta Jaroslava Haška, Šedou Rusí. Jo, je to vlastně taková autobiografie. No. A tak asi měl ten konec vlastně dopadnout, jak psal ten román, že jo, o dobrým vojákovi Švejkovi, který jednou bude u každého vlastně doma. Tak ten pan Vaněk nějak jako nedodělal, jak by to mělo být.
0: No moc děkuju, pane Václave, i vám za váš příspěvek do Noční linky a přeju dobrou noc.
1: Já taky děkuju, že jsem se dovolal a přeju krásnou, i když tak krásný i když pozdní večer.
0: Tak, dobrou noc.
1: Tak jo. Dobrou noc, nashledanou.
0: Pan Bohumír napsal, v poslední době se rád dívám na opakované snímky mistra Bína nebo sladkárnu na Facebooku. Z ničeho nic se nám vyklubal pan mistr Sládek a dává rady pro celý národ. No a tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Rozesměje mě i vnučka, když spěchá ke slípkám pro vajíčka, napsal Bohumír. Děkuju i za váš příspěvek, pane Bohumíre. Teď už Pavel Novák, Nádherná láska.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 24. června a stále si budeme povídat o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, v kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád? A nebo, jak už několikrát v první hodině zaznělo, vaše vnoučata či pravnoučata? Stále se budu těšit na telefonním čísle 731 800 900 na vaše telefonáty, nebo mi také můžete napsat, a to na adresu www.rozhlas.cz/linka, případně na adresu linka@rozhlas.cz. A tu první, tedy www.rozhlas.cz/linka, využil pan Michal a napsal: naposledy jsem se zasmál jednomu slovnímu novotvaru, který jsem si vymyslel. Bylo to v noci před usnutím, v čas, kdy mi fantazie jede na plné obrátky. Uveřejňovat ho však raději nebudu. Také mě onehdy pobavil, byť dosti hořce, zákon schválnosti. Devětkrát vyjdu za denního světla ven náležitě oděn. Sousedku nepotkám. Po desáté se pod rouškou tmy plížím v roztrhaných domácích cárech vynést odpadky a s kým si to náhle nepodávám dveře? Hádejte. Co mě ale vždycky spolehlivě vyvolá úsměv na lících a smát se tomu budu i v hrobě, je anekdota o starém lordu Persim, který poté, co se do sídla z chudlé šlechtické rodiny donesla zpráva, že jejich dívka Priscilla pracuje v Londýně jako call girl, prohlásil: taková hamba, člen naší rodiny a pracuje. Tenhle vtip je přesně podle mého gusta. Tenhle vtip je, jak by řekla máma, milionovej, napsal Michal. Michale, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už Marcias s Luisem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 6 minut po půlnoci, tady už máme další nový den. Já mám tedy půlnoc, někdo už má ráno, ale to já teda opravdu ne. Já vždycky říkám noční lince dobrou noc a že je teprve noc a někdo mi píše, ne, teď už je ráno. To já budu mít hlubokou noc a já věřím, že i paní Magdalena, která se k nám dovolala jako první v té druhé hodině noční linky na téma, kdy si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil, paní Magdalena volá z Hradce Králové, tak jsem zvědavá, co nebo kdo ji rozveselil. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a pochopitelně jako snad každý nebo každý druhý v noční lince prohlásil, že ho nejvíce potěší vždycky vnoučata a pravnoučata,
0: ano,
1: tak
0: ano.
1: Mě je to samý. Mimo to, že si dovedu ze sebe udělat taky legraci a nevadí mě, když ty legraci dělají ze mě i mý přátelé. Já mám pravnočata, který žijí v cizině a když jsou tady na prázdninách, tak mě učí francouzsky.
0: Aha.
1: A já je učím česky a máme hroznou legraci, když se nám to daří komolit.
0: Aha.
1: Mýho pravnoučka, když já nepochopím nebo špatně řeknu přízvuk na jeho příjmení, tak když už mě opravuje třeba po druhý, po třetí, tak on se dovede jako rozčírit a my se s pravnoučkou tomu hrozně smějeme, jak on se dovede rozčílit. Mimo toto, už jsem taky říkala, v lince používáme v autě, když nasedneme a já mám startovat, tak oba dva mě říkají, tak nastartuj a jeď. A když jsem měla nějakou poruchu na startéru a nešlo to nastartovat, tak oni prostě to hlasem zesilovali, aby prostě tomu startérovi domluvili, aby jsme mohli...
0: A podařilo se, nepodařilo, že jo?
1: Podařilo.
0: No vidíte, podařilo, šikulky.
1: Tak. A teď už to mám upravený, takže je to dobrý. Leč jsem východočeška, tak jsem začala poslouchat Dobré ráno středních Čech s panem Honzou Macounem, protože ten má takovou bohatství českého jazyka, že u každého jeho projevu se člověk musí nasmát. Mimo to má svátek, tak bych mu chtěla přes linku popřát hodně zdraví a že se zase těšíme na to, až bude vysílat. Taky vysílá málo.
0: Tak to bude jako... rád, to bude rád.
1: Tak, paní Janičko, já vám děkuji.
0: Taky děkuju.
1: A těším se na vysílání s vámi, protože váš milý hlásek potěší a tak se budu těšit i na písničku.
0: No tak to mám radost. Moc krát děkuju. Dobrou noc přeju, paní Magdaleno, naslyšenou do Hradce Králové. Přidám ještě zprávu od paní Blanky, která píše dobrý večer všem. Dnes se nedá smát ničemu, je nedobrá doba. Spolehlivě mě ale rozesmějí scénky ze 60. let. Grossman, Šimek, Bohdalová, Dvořák, Menčík a jim podobní herci. To byl laskavý humor. Dnes ho nikdo neumí. Dobrou noc, napsala Blanka z Přeloučska. Máte pravdu, paní Blanko, já taky miluju Grossmana Šimka. Samozřejmě Grossmana už jsem neměla šanci osobně nikdy poznat. Paní Bohdalovou ano, pana Dvořáka taky ne, pana Menčíka taky bohužel ne, ale jak už jsem říkala, pana Šimka ano. A samozřejmě celou tu plejádu jeho spolupracovníků, ať už Luďka Sobotu, ať už Josefa Dvořáka, ať už Uršulu Klukovou, tak jsem moc šťastná, že jsem v životě měla to štěstí tyto lidi poznat a poznat je i lidsky a že jsem se v nich nespletla, že jsou bezva lidi i bezva herci, baviči. A to už si myslím, jak to píšete, paní Blanko, že dneska se to nějak vytrácí. Já tomu humoru taky moc nerozumím. Pamatuju si, jak moji mladší kolegové mi nabízeli lísky záměrně, neřeknu na co, a brali to tak, jako že to je čest. A já říkám, to se na mě nezlobte, ale tam byste mě nedostali ani párem koní. A oni mysleli, že si dělám legraci. A já říkám, ne, já tomu humoru, tomu, kam mě zvete, vůbec nerozumím. A absolutně bych se nebavila. Takže si to užijte, ale beze mě. Tak nevím, co si kolegové tehdy mysleli, ale je mi to srdečně jedno, protože já bych se skutečně nebavila. Ale na těch hercích, co jste vyjmenovala, tam bych se bavila vždycky. Tak další písnička, Karel Černoch, taky úžasný to muž, úžasný zpěvák a ve dvojici samozřejmě geniální maďarštiny a podobně s Jiřím. Tak a teď mi teda vypadlo s Jiřím Wimmerem, tak už mám jméno na jazyku, tak byli geniální. No ale teď to nebude v dvojici s Jiřím Wimmerem, ale bude to píseň Sen kovbojů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 700.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si dnes povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Já mám na telefonní lince paní Staňku z Otrokovic, která mě o něco požádala, tak samozřejmě jsem vyhověla, protože to je důležité. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jani, a moc děkuju za pochopení. Téma jsem zaslechla, srandu si ze sebe umím udělat, ale z dnešní situace moc sranda není. Ne, není to drama, jo,
0: ano.
1: Ale přestává nám tu téct voda na Baťově.
0: Ano.
1: Jestli kdo poslouchá, já jsem na třídě odboje a volal i pán z Volkerové. Ve vodárně se neví, kde je porucha.
0: Aha.
1: Jestli ti, co ještě nespí, by mohli trošku pohlídnout kolem svého bydlí, jestli náhodou někde ta porucha není, aby se to mohlo nahlásit.
0: Dobře, děkujeme.
1: Takže já děkuju moc a přeju všem klidný večer.
0: Ať všecko dobře dopadne. Dobrou noc naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Tak já přečtu zprávu, kterou napsal František ze Židlichovic. Dobrý večer, Janičko, posluchači Noční linky. Já musím poděkovat slečně Janičce z Jirkova za gratulaci k dnešním narozeninám. Já se vždycky zasměju starším veselohrám, kde hrají třeba Miloš Kopecký, Jiří Sovák, paní Růžičková a jejich vrstevníci. Současné veselohry nemají ten šmrnc, proto se taky stále opakují staré filmy, kdy se tedy pořádně zasměju. Taky se zasměju, když někteří lidé mají ke všemu vtipné a pohotové průpovídky. Musím se zasmát, i když náš pravnouček mě klade otázky. To se divím, kam na to osmiletý kluk chodí, napsal pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes v noci si povídáme, co nebo kdo vás nejvíce v poslední době rozesmál, jestli si umíte udělat legraci sami ze sebe, kdy jste třeba naposledy se bavili v divadle, kině, ve společnosti, a vyptávat se budu i paní Dáši, která nám volá z Hranic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jenom krátce.
0: Ano.
1: Chtěla jsem říct k té plejádě těch herců, co jste jmenovali.
0: Ano.
1: Ještě bych předala pana Donutila,
0: ano.
1: Protože jeho příběhy nebo to, co zažil při cestách a na různých vystoupeních, tak to opravdu se člověk
0: pobaví. Ano.
1: Pobaví, tak ano. A jenom ještě jsem chtěla říct, že k těm vyšplechtům malých dětí, můj synovec, když měl tak ty 2 roky, tak že jako někde stál a říkal, maminko, že nevíš, na čem stojím. Tak jako říká, na čem teda? No, to je podvozek stromový. No, jenže on nedokázal pojmenovat paře.
0: Ano,
1: tak si vymyslel
0: podvozek stromový. Krásný.
1: A teď má, že jo, chlapečka, no tak ten jde do školy a byl u zápisu a teď tam měl nějakým způsobem posoudit asi, tak tam byly obrázky 3 jehňátek a 3 dospělých oveček. No tak on prý koukl a říká, to je jasná. Koukl doprava doleva a říká, to je jasná remiza.
0: Ne, to nevymyslíte prostě. No,
1: to je právě, to ani to zpěvá by nevymyslel. Tak říká, ne, no tak to podědil po svém tátovi.
0: Ano, ano.
1: Tak to je tak asi všechno.
0: Moc děkuju, Dášo.
1: Šanci někomu druhému.
0: Tak děkuju, dobrou noc, naslyšenou. Přidám ještě zprávu od pana Mojmíra ze Svitav, který využil adresu linka@rozhlas.cz a napsal. Když jsem byl mladší a schopnější, přibrali mě kamarádi do Šermířského divadla, se kterým jsme vystupovali, kam nás pozvali. Hodně na nás chodili děti, tak jsme se snažili dělat spíš legraci než nějaké tragédie. Což se mi hodilo, když jsem jezdil na dětské tábory a hráli jsme si s dětmi na různé příběhy z Bible, byl to církev. Tábor. Teď už jsem starý a moji společnicí je komtesa Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. S tou je pořád nějaká legrace. To, pane Mojmíre, věřím. Protože, jak už jsem tady zmiňovala na začátku noční linky, mám kočku Kleopatru, protože když jí tatínek objevil na našem dvoře, tak údajně jí byly 3 roky, jak jsme se pak od veterinářky dozvěděli, tak nám přivedla za chvíli i 3 koťata, aby se to pletlo, takže jsme je všechny vychovali asi do 4 měsíců a pak jsme je úspěšně rozdali. Takže teď vím, protože moje nejlepší kamarádka z dětství Petra má 1 z těch kočiček, tak za ní jezdím, tak vždycky mě hupsne do klína a já se jí omlouvám, že jsem jí musela dát dál, ale že je v dobrých rukou, že se tam má výborně, protože Kleopatra, ta jejich máma, by nesnesla jinou kočku vedle sebe. Je to prostě dáma. Takže když jsem ji viděla na tom dvoře, tak jsem řekla, ta nemůže mít jiný jméno než Kleopatra, protože ta, když jde, to něco jde. Je to tříbarevná kočka, no a na to, jak byla nejdřív plachá, tak teď je z ní kočka domácí a máme s ní spoustu legrace. I když musím říct, že asi do těch 3 let si vytrpěla své, protože se pořád jako bojí a otáčí a i po těch letech, co už je u nás a bude to 5 let, tak stále je nejistá. Asi si prožila své. Ale je to nádherná kočka. Takže vám, pane Mojmíre, rozumím, že máte ze svojí Agnes velkou radost a hodně radosti, protože když na vás to chlupaté stvoření skočí, tak i kdybyste měl sebe blbější, jak já říkám, náladu, tak se vám prostě zlepší. Je to prý dokázané i vědecky. Ale mě nemusí nikdo nic vědecky dokazovat, tak to prostě mám. Ta kočička mi zvedne náladu. Tak kdo zvedne náladu vám, to nevím. Možná, že teď vám ji zvednu já.

0: Ještě půl hodina nám zbývá do konce noční linky, takže toho využijeme, nebudu zdržovat. Povídáme si o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil a vyptávat se budu i pana Boleslava, který nám volá od Kladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem i vám. A já bych tak navázal na to téma takovým malým humorným vyprávěním, protože většinou ti lidé vzpomínají, co mezi lidma, co mezi sousedama a tak, a ono ty vztahy jsou nabouraný. A tak si myslím, že takový malý veselý vyprávění, že by mohlo taku trochu zpestřit.
0: Tak jsem s ním, pane Boleslave.
1: No, přišel chlápek do Zverimexu a říká: dobrý den, já potřebuju mluvícího papouška. A ona mu říká, prodavačka: ježiši, já nemám už. No, mám tady jednoho, ale on má chybu, on nemá nožičky. A on říká, mluví, a ona říká: tím si pokecáte, ten je inteligentní to. Tak chlápek zaplatí, odnese ho domů, doma ho postaví na lednici a říká: tak a Pepíku, teďka mě budeš jako hlídat manželku. Já jedu na služební cestu na týden a až se vrátím. No a tak po týdnu se vrátil a prvníma nohama jako k papouchovi. Tak Pepíku, co bylo? A Pepík povídal: no, ty jsi ráno odjel, ve 2 hodiny odpoledne přišla manželka s fešákem, no teda ty se šmejdlo proti němu, to by, no prosím tě, skrať to. No on měl aspoň vlasy. No dobře, a co bylo dál? No, sedli si u stolu, dali si litr vína, no a pak se k sobě měli a on je rozeb bůzku, no já ti řeknu, teda ta tvoje ženská tam má prsa, no to se nedá. On říká: dobře, tak to zkráť. No a on říká: no tak pak ji vzal teda do ložnice, no a co bylo dál? No tak to nevím, postavilo se mi péro a spadl jsem za lednici.
0: Pane Boleslave, dobře. Tak doufám, že se posluchači zasmáli, aspoň někteří. A my děkujeme za váš příspěvek do noční linky. Tak já přidám k panu Boleslavovi, to bylo trošku lehtivé, pravda, už je po půlnoci, tak se nad nám to Rada pro rozhlasové vysílání promine. Samozřejmě, kdyby to bylo někde, pane Boleslave, jako mezi kamarády nebo přáteli, tak jasně, ale přece jenom do rozhlasu, ale říkám, je po půlnoci, dobře. Tak paní Iveta, zdravím paní Janičko, vás i nespavce, o dobré náladě je sousta propovídek, spousta propovídek, s dobrou náladou jde všechno líp, veselá mysl, půl zdraví a tak dále. Já sice nejsem škarohlíd, ale jsem spíš vážnější povahy, i když legraci mám ráda. Zdrojem mé dobré nálady jsou většinou děti. Jejich občasné výroky jsou k popukání. Nedávno si dcera stěžovala svému 2letému synovi, že má nemocné uši, že špatně slyší. Malý se zamyslel a rychle došel k závěru. Máš ho rozbitý. Vzal mámu za ruku a vedl ji ke mně se slovy: pojď, babička opraví. Je zvyklý, že ho máma posílá, abych mu spravila díry na gatích. Nebo při návštěvě v zoo se rozčílil na čápa. Čápe, tak už leď pro tu holčičku. Teta se nemůže dočkat a ty si tady lebedíš. Cestou domů se ho táta ptal, kdo jezdí po kolejích. Třeba tramvaj, zněla odpověď. Nebo, opáčil otec, druhá tramvaj, odpověděl s naprostou samozřejmostí. Na jaře při prořezávání stromů měli kluci sbírat větvičky. Jeden sbíral a když viděl, že se brácha ulejvá, napomenul ho: brácha, sbírej, až budeš ženatej, tak ti to žena dělat nebude. Podotýkám, že jim bylo necelých 5 let. Řekněte, není u nás o zábavu postaráno? Hezké léto, napsala Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku, ve které si povídáme o tom, co nebo kdo vás poslední době nejvíce rozveselil. A dovolala se nositelka jména, která slavila svátek, musím říct, už včera, paní Zdeňka, kterou srdečně zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No a dokonce děkuji i Českému rozhlasu Brno, který mě vždycky přeje k svátku k jejich narozeninám. Tak teď to bylo k svátku. Včera jsem poslouchala. Ano. Já jsem takový odpočinkový den a poslouchala jsem Český rozhlas.
0: Tak to je dobře, paní Zdeňko.
1: Přáli, bylo to moc hezký.
0: To určitě.
1: A jinak teda mě všichni tady přáli. A nejlepší jsou, když přejou ty nejmenší, to jsou ty pravnučky, 4 a 6 roku, tak to je nejkrásnější. A byli tady a takže vždycky se zasmějeme a vždycky mě aj pořádně radí ta 4letá.
0: Ano.
1: Říká, uvař mamince kávu. Protože ona vždycky řekne, já jdu jenom na kávu, mě vnučka řekne. A tak ona už předem, anebo předem řekne, že ona vždycky vnučka řekne, máme tě moc rádi. A tak on odchází a říká už předem, máme tě moc rádi.
0: Všechno, že on si pamatuje, krásný. Vnučka, pravnučka, ano.
1: Ano, jo, jo, ale ta, já si pamatuju ještě dcera, která má teď 57 roku, která měla 3,5 roku a narodila se mě druhá dcera. A takže jsem přijela z porodnice, že, s balíčkem a ona, byla jsem jí vzácná, protože jsem pár dní byla pryč,
0: ano, ano.
1: Tak pořád u mě stála, tak se dívala a všechno, říkám, tak teďka ji vykoupeme, to hned rozlila vaničku, teda to bylo hned a hned, a mám teď se najít, tak ona tak u mě tak stála a teď dívala, já jsem ho nakojila a ona se teď podívá, jsem to povídá, a jak tady to spíš?
0: To je co? Že jo?
1: Takže to jsou takové vzpomínky, ale jinak já jsem byla v lázni teďka 4 týdny v Poděbradech, takže jsem té zábavy tam měla hodně. A teda léčení dobrý, ale i té zábavy. Byla tam Alena Antalová, která brněnská herečka, tam byla tak bezvadná, že to byl David Prachař a no tež Rybová, takže jsem tady toto všechno zažila s ním a takže jsme se tak pobavila a byla tam celý květen jsem tam byla, takže to bylo takový příjemný, ten květen byl příjemný, teploučko a takže to jsou takové vzpomínky zábavné. A jo, a teď jsem, co jsem si zasmála v televizi, tak Karel Šíp, tam měl Pavlinu Filipovskou. Uh-huh. Ale to jsem se to tak nasmála. Ona ho nepustila ke slovu. Teď vidět, že je to dcera takového významného herce, že?
0: Ano.
1: No, ale jak ona to uměla s ním, že on byl úplně vedle. Takže to bylo, když se má, on Karel Šíp si dovede dělat srandu i ze sebe, teda.
0: To je pravda.
1: Srandu si dělá, no. A tak on tam měl, no, jsou to takový, když tam má takový významný herce, no. Takže to bylo, to jsem se zasmála, opravdu. Já nemám ráda takový ty sami vraždy a vyšetřování. A tak to já se nedívám. A tak já mám ráda zábavný a potom soutěže. Tak to taky. Ondřej Sokol, ten je ohromný, taky to je taky.
0: A hodně se tam člověk dozví, přesně tak.
1: Ano, ano, ještě si to zopakuje všechno, ale on je tak dobrý, tak bezvadný, že, ten Ondřej Sokol, teda. Akorát se mě nelíbí, že zrovna v takových detektivkách, to už se mi tam nelíbí. Ale tady v těch soutěžích, takže ono v té televizi se najde, jo, někdy, no ale nemám ráda takový ty vraždy a takový teda.
0: Je toho moc, je toho moc.
1: Ano,
0: je to
1: ano.
0: Pravda, paní Zdenko.
1: Akorát teď se dívám, když byl Buldo z Poděbrad, protože jsem zažila a je to úplně všechno, jak se tam prošla všechno.
0: Poděbrady, že jo, ano.
1: Poděbrady jsou krásný, teda můžu říct, že teda je, všechno jsou krásný, lázně jsou všechny. Ať to vezmete Luhačovice, všechny jsou krásný lázně, ale ty, nebo Karlovy Vary, Karlovy Vary, já říkám, to je takový město, kdežto ty Poděbrady, to je příroda. To je tam tak nádherný a byly tam soutěže mezinárodní v chůzi, takže jsem tam měla tolik zábavy. Jo, takže to jsem si, první se mě nechtělo tam jet, protože já furt Hodonín, to je tady moje, jezdím, ale
0: že to bylo jako
1: jet.
0: daleko, že jo, ale přece
1: No,
0: jenom,
1: no,
0: když
1: ale
0: je tam člověk
1: jo,
0: měsíc stráví, tak je to
1: ale
0: hezké.
1: naši mě zavezli a zase pro mě přijeli, takže to bylo dobrý. Takže jsem si teda užila takové a vůbec těch umělců z té
0: Tak to je
1: Prahy
0: dobře.
1: a
0: Moc
1: Brna
0: děkuju,
1: a
0: paní Zdeno. Děkuju i vám za příspěvek
1: A
0: a
1: já vám
0: zdravím.
1: děkuji za
0: Dobrá.
1: písničky.
0: Děkuju, já děkuju.
1: Vydávajte jich víc trošku.
0: Kdyby to tak šlo. Děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdy se naposledy pobavila paní Marie z Vysočiny, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Já vám řeknu, já jsem takovej tvor a vždycky mám do sebe tak štěstí, že se sejdu zase, mám přátelé, když jsou taky veselý. A i ve škole, jak jsem byla takový, jak se říká, že člověk je smějot. Když jsem se začala smát, tak potom jsem nemohla ani přestat. Znáte to někdy?
0: Ano, ano. A za břicho se popadáme,
1: no,
0: jak se říká.
1: To je vedlejší, toho by bylo hodně. Ale vzpomněla jsem si na to, jak moje sestřenice, když měla malého klučíka, kterému byly asi 4 roky, tak se nějak ptal, jak se dostal na svět, nebo tak ona mu říkala, že ho porodila a ukazovala mu, ona byla po operaci srdce, takže ono takhle, říkala mu, že ho nosila pod srdcem taky, ano, jak se to říká?
0: Ano, ano.
1: No a ukazovala mu dosela snad nějaký jizvu, já už nevím, jak to bylo, a tak on být tak soucitně byl k ní takovej jako hodnější, ale
0: ano,
1: jenom chvíli. Ale pak se stalo to mi vypadalo, její maminka, babička, teda toho kluka, se na něj zlobila a šla na něj s metličkou. A on jí povídal, co mě biješ, když mě neporodila? Bij si dědečka, když si porodila dědečka.
0: To je, na co nepřijdou děti, že jo?
1: A tak to jako, na to kolikrát vzpomenem, když takhle se sejdem a je to takový dost legrační dědeček.
0: Ano,
1: porozený
0: babičkou. Babičkou, ano.
1: No, ale tak je moc věcí takových hezkých. Má se člověk víc smát, než mračit.
0: Je to pravda.
1: Každý má jinou povahu. Ale...
0: Je to pravda. Prostě se smíchem je to lepší, no. Stejně se nepomůžeme, i když se mračíme, že jo. Prostě tak to je.
1: No, pochopitelný, no, ale já teda opravdu řeknu to, že jsem měla štěstí na takový kamarádky, spolužačky, kdy jsme byli, no až to jsme byli i káraný. Znáte to, jak se člověk ale nikdy rozesně, a my jsme tak rozesmáli třeba celou třídu. Protože, a to říkala maminka, smích je nakažlivý. Tak jako, no, ale tak je to dobře, když se člověk trošičku směje. Ono je to smutný kolem nás dost, tak
0: přesně
1: je
0: tak.
1: Lepší, když se smějeme. Tak jo.
0: Moc krát děkuju, paní Marie, a zdravím na Vysočinu. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to už tento čtvrtek 25. června, kdy mě bude zajímat nebo budou zajímat vaše zážitky z prázdnin. Jestli si vzpomenete na některý z nich, který se vám nikdy nevymaže z paměti, co pěkného jste zažili o prázdninách, kde, kdy a s kým to bylo. Možná máte prázdninových zážitků více. Tak budu stát o to, abyste se s námi o ně podělili. Dnes už se na vás těší kolegyně Jarka Barboříková ze zlínské redakce a Jarku bude zajímat vzpomínka na letní tábory. Jestli jste jezdili na ně jako děti, nebo jste je objevili až později třeba jako lektoři. Byly pro vás tábory zdrojem nezapomenutelných zážitků a přátelství? Rádi bychom slyšeli vaše příběhy a vzpomínky, píše Jarka. Co vás na táborech nejvíce bavilo? Byly to hry a soutěže, noční bojovky, táboráky s kytarou nebo snad dobrodružné výlety do přírody? Tak já si vzpomínám na jeden, kdy jsem byla jako 14-letá na výměnném táboře v Německu a tam vlastně začaly moje umělecké sklony. Protože jsem tam za Českou republiku vlastně sehrála celý ansábl divadelní, zpívací, tančící. Zkrátka dobře, jsme se tehda, tak říkajíc po Německu, teď si dělám legraci, vycajchnovali a měli jsme nejlepší program. No a tam si mě taky všiml jeden muzikant, tehda z Lovosic. A když mě bylo 15 let, tak protože všichni jmenoval se pan Čech, já na něj moc ráda vzpomínám, Jirka Čech, tak šel za mým tatínkem, protože spolu dělali ve stejné továrně, jestli bych mohla s nima zpívat. A tak to všechno začalo. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková. Tak to byla moje vzpomínka na tábor.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral, no, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsythe.
2: Stáří? 45 let. Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsythe platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
5: Jmenuji se Sidney Huddleston.
4: Stáří?
5: 47 let.
4: Odkud?
5: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin, 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsythe, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsythe.
4: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
5: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
4: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsythe.
3: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil...
4: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsyth, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
6: Podvodníku!
7: Ignorante!
6: Šarlatáne!
7: Zloději meteoru!
6: Lupiči astronomických objevů!
7: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
6: Hanbo veškerého hvězdářství!
7: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář!
6: Před vámi by týž v hrůze odporu utekl!
4: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsyth a Sidney Huddleston, jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí Čardala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro, obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
8: Zephyrin Xirdal.
4: Stáří?
8: Je mi 31 rok.
4: Bytem kde?
8: V Paříži.
4: Kdeže?
8: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci, ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
9: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecaire, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
4: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Jejím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lecaire se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou,
10: Fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku.
4: Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1. Jde zřejmě o nejstarší záznam, jejž agenti špionáže učinili.
11: Vyzařování?
8: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, tep

0: prdel je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lecœur, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
1: Ani jediný strýčku.
2: Ani jediný santým.
1: Ale strýčku.
2: Už jsem řekl, nedostaneš ani zlámaný groš.
3: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků pro tvoji banku. Je to pakatel. Máš přece miliony.
2: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santýmy, ani franky. Natož pak 1000 franků.
3: 3000. 3. Strýčku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
2: Dobrá investice?
3: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
2: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
3: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
2: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
3: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
2: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků.
3: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
2: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
3: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů, nýbrž pouhý.
1: Dostyte!
0: Škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech 3 dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Philease Fogga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
6: Svět je tak velký.
7: Býval velký, milý Sullivane.
6: A co pak se snad zmenšil, milý Foggu?
7: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
6: No a to znamená?
7: No to znamená, že je možné celý svět objet za 80 dní, pánové.
6: Ne.
7: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
6: 7?
7: Odtud lodi do Bombaje je 13 dní.
6: 20?
7: Za 3 dny jste vlakem v Kalkatě.
6: 23?
7: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
6: 36?
7: 6 dní to trvá do Yokohamy.
6: 42?
7: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
6: 64?
7: Vlakem do New Yorku 7 dní.
6: 71?
7: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem
6: 80 dní,
7: ano, pánové.
6: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
7: Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
6: Nemusíte ho znát, pane Foggu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
8: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
6: Přesně tak. Oh. Tam se může stát cokoliv.
8: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
7: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
9: Ale pánové, ale pánové...
8: Když si pan Fogg myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to,

0: že není možná.
1: Dobrá, vykonám ji. Kdy? Ihned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
0: Ujednáno. Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
1: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
0: Ano.
1: Vjedu v 8 hodin 45 minut douverským vlakem, ano?
0: Ano.
1: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
0: Ano.
1: A nyní, protože mám ještě dosti času, navrhuji...
0: Co?
1: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco, Passepartout?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, a dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia s suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliv.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivane?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik, jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Philease Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, To je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli, vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Jak se jen jmenuje? Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix.
4: James Fix. Vy jste pan Passepartout, sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se?
3: Ne, sluha ve výpovědi, když dovolíte.
4: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
3: Jaké pak?
4: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
3: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
4: Právě.
3: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
4: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
3: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
4: Což pak pán nikdy neopouští loď?
3: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dostavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
4: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40 letý?
3: Ano.
4: Urostlé postavy?
3: Ano.
4: S nápadnými licousy, které vroubí jeho přísnou tvář?
3: Ano.
4: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
3: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
4: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Stuart, policejní ředitel Scotland Yard, Londýn stop. Vaše podezření potvrzeno stop. Zloděje Fogga stopují stop. Zatykač pošlete do Bombaje stop. Podepsán Fix detektiv stop.
3: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
5: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb.
1: zemřel Rádža Bundelkunský.
3: A ta žena zahalená do závoje?
1: To je bez pochyby vdova.
3: Vdova po bohatém Rádžovi.
1: Co je?
3: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
1: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
3: Ale jaký?
1: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi.
3: Podívejte, kněží snímají závoj.
5: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
4: A slovíčko, příteli.
5: Ano.
4: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
5: No a co? Jsem ve výpovědi.
4: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
5: To snad ne.
4: A záleží jenom na vás.
5: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
4: A teď to nejde.
5: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
4: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
5: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
4: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
1: Passepartouté,
5: prosím, pane.
1: Kolikátá fanfára to byla?
5: Třetí, pane.
1: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru, ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
5: Vždyť zmeškáme vlak.
1: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
5: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
1: Chtěl jste snad říct, nebudeme. Přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane. Pane?
4: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
1: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc Passepartout.
4: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
1: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dřív, je schopen všem.
4: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
1: Dobrá. Sedmá. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
4: Nerozumím vám.
1: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
4: Jak to myslíte?
1: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
4: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
1: Tak tedy, kupředu.
4: Zadržte! Ne, nedělejte to.
1: Pusťte mě. Jak se opovažujete, já vás...
4: Ne, stát!
1: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
6: Na kolena! Padněte na kolena!
1: A to je přece Passepartout!
6: Udeřte čelem o zem!
4: Dáv ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
1: Rychle pomozme mu, Passepartout, tady jsme!
5: Pomozte mi, obnela, ale teď rychle pryč!

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou.
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegrafu.
2: Lituji, ale to nemohu.
3: Jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším se jména souli v čísle Moje reportáže. Ano, ano, ano.
6: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
4: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
5: Ale fuj. Jak můžete takto uvažovat?
4: Tak dobře.
5: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
4: Dejte to sem. Ale akce připravená. Okamžitě přijeďte do Irkutsku.
5: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete schromážděno 200 mužů.
7: Velkokníže nic netuší. Sangara.
2: Co se tu stalo?
5: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
4: Patra sapristy! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
2: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
4: Zpráva tedy byla určena jemu.
3: Ticho, buďte hlupče.
4: Já hlupec? Co pak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
2: O jaké informaci mluvíte?
4: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
2: Sangara.
3: Vy znáte to jméno?
2: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s trupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
3: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
2: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
8: Vždyť irkutský velkokníže
7: je carův bratr.

0: Ano. Musíme jednat. Neprodleně. Jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčil dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova.
1: Kdyby veličenstvo dovolilo.
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům. A vy mne pověříte jejich stíhání.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkokněžeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka, no ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkokněžeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám, vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nuže?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebíte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají vysokoprevoschoditelstvo a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čerta by tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanove. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
0: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
0: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
0: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.
4: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
5: A proč si to myslíte, Blaunte?
4: A rád vysvětlím, Žoljevete. Projeli jsme Vladimírem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
5: Překročili Ural a přes Jekaterinburg jsme se dostali do Omaku.
4: Až jsme se dostali do jakési díry.
5: Kolivan se to tu jmenuje.
4: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
5: S redakcí Deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost... Ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
4: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
6: Pánové jsou cizinci?
7: Proč tě to tolik zajímá?
8: Mluvte s ním zdvořileji.
7: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
8: Jděte.
5: Ano, my jsme cizinci.
6: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
5: A proč to?
6: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
9: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
5: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
6: Právě tak dlouho, jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
7: Kolik telegramů si, teda, jste odtud vyslal?
6: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
7: Těší mě Blount. Stop.
5: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
6: Budu šťasten, pane.
7: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
5: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
6: Ano, pane.
5: Dobrá. Následuje text. Setník carské gardy Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí,
6: Zauralí,
5: upadl nedaleko městečka Kolivanu do rukou tlupě lupičů.
7: Jak to víte u čerta?
5: Díval jsem se z okna, příteli.
7: Oh, na mou věru, blíží se sem skupina jezdců, vypadají velmi, velmi nevlídně a v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
5: Slyšel jste pana Blounta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
6: Jak si chcete, prosím. Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
7: Proč to?
6: Protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle... No tak pane!
10: Smysl, hlupáku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
7: Pane poručíku!
10: Jsem kapitánem.
7: Ne.
0: Jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova. Za žádnou cenu mě nesmíte prozradit. Nařizuju vám to. Ne, prosím vás o to.
7: A když vás prozradíme?
0: Ogarev mě nechá popravit.
7: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
5: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva. A to bude mnohem zajímavější líčení než obyčejná poprava.
0: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
7: Co pak by s námi mohl udělat? A proč?
0: No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
7: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
0: Ano.
7: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
0: Ano.
7: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Žolivé.
5: Za svou redakci deník Le Matin Paříž.
7: To jistě každý pochopí.
11: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout.
2: A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuše, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.